0: Český update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Fine.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Já vás taky zdravím, dobrý den.
2: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
3: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi

0: angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
1: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
0: Mm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
1: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
0: V rámci koronaviru.
1: Ano. Mm-hmm. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako... Ano.
0: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
1: Je to tak, je to tak.
0: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
1: Ano.
0: Takže 15. července se uděje co?
1: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že ještě že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
0: Tak, aby to bylo wow.
1: Aby to bylo super.
0: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
1: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
0: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
1: Teď jsem ji bohužel opustila přednedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže... Jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
0: Plakali
1: se to stalo. Myslím, že je to dobrý. Já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako přijet, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
0: Je
1: jako
0: to v pohodě,
1: úplně.
0: Je to prostě život, je to součást té tvorby.
1: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
3: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
2: fungují s publikem.
3: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
2: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
3: Určitě, určitě.
2: Ale objevil vás pro to divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
3: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala, ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
2: Baskovala.
3: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.
0: Radio Praha.

0: nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
0: Praha žije.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde mu evidentně nejlépe, což jste právě vy.
2: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány. Ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
1: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
2: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
1: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
2: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
1: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
2: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
1: do Ostravy.
2: Do Ostravy. No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
3: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den, on měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní, tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
2: No nějaká štráse.
3: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje a tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace a dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak se nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
2: Co na to říkali vaše hlasivky?
3: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
2: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
3: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
2: Různě.
3: Třeba je to blbost. Nevím už.
2: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
3: Úplně, jasně.
2: A další evropská města.
3: Ano.
2: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát i několikrát na festival Kolem Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
3: je to
2: funguje.
3: Přesně, se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká, prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
2: Že to dává smysl.
3: No, jasně, no.
2: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
3: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
2: Zachovat si to v tom životě.
3: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
2: ale...
3: no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako...
2: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
3: No právě, ale...
2: nepomohlo to.
3: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. To mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
2: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak
3: ano.
2: Vy nestihnete ani
3: zareagovat.
2: Ne, to
3: nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
2: Zároveň.
3: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: byli strážní.
1: Přestaň už brečet.
2: Dík za to.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
2: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
1: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
2: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
1: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít se zahrát před ten vyprodaný sál?
2: Máte strašně dobré otázky.
1: Jako obyčejný, mě to zajímá.
2: Pro mě bylo horší jít na tu ulici, protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
1: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
2: ano,
1: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
2: No, jako ne, fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i to asi nebudu říkat radši vlastně.
1: Není to prezentovatelné
2: asi
1: pro
2: ne,
1: Český rozhlas?
2: Jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: finále se mnou je Barbara Kanezová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to.
1: Vzpomínky
0: ano, v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No, to
0: takže
1: je
0: to je opravdu vaše reálná babička, kterou ano. jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako jo, mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkal, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale
1: no.
0: V úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je
1: jo.
0: úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: On se i tím chlubí.
1: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala, tyjo,
0: Žida, tak kytarista ho občas učí.
1: Jo. Tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako.
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: což
1: je zajímavé.
0: Což je pro Romy typické,
1: je
0: že prostě
1: typické,
0: na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Blue One Republic, Need Your Love, je 6 hodin a ve studiu se mnou Denisa Žižková máme pro vás zprávy Rádia Praha ve středu 24. června. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: šéf Evropské vysílací unie bude jednat s prezidentem Pavlem o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Při dovolené s cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu nevyhovují smlouvě. Vlaky německých drah stojí, důvodem je porucha rádiového spojení. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s představiteli veřejnoprávních médií o jejich budoucnosti. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Kern. Ten už dřív jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Kern upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii vadí podle Kárna také chybějící záruky nezávislosti.
2: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
0: Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
3: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
0: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%. V Německu je kvůli poruše digitálního radiového spojení kompletně přerušený provoz vlaků. Ty musí stát na nádražích i s cestujícími, dokud nebude možné obnovit provoz. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí německých drah. Německé dráhy oznámily pozdě večer na svých internetových stránkách poruchy digitálního radiového spojení. Příčina není známá a technici teď pracují na jejich odstranění. Za výpadek radiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin-Brandenburg nejspíš nemůže sabotáž, ale chybějící aktualizace systémů. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech. Třetí byl další útočník z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali čtyři brankáři, jeden obránce a pět útočníků. Nečas převzal trofej při slavnostním vyhlášení v divadle na Vinohradech. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace v dopravním infocentru je kolega Lukáš Miller. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, jsem tady, hezké ráno, tak v Praze ten provoz zatím teď krátce po šesté je bez zásadních komplikací, opatrně ale v Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Lukaveckou, je to u zastávky MHD, se srazila dvě osobní auta, řeší to ale na krajnici, zásadně nepřekáží, takže ani kolony se netvoří. Silnější provoz už ale čekejte na Štěrboholské spojice a směrem na Lanový most, pomalej se teď jede v okolí sjezdu na Štěrboholi, zatím je to na 5 minut a menší zdržení do 5 minut je pak i na konci Kbelské ulice před semafory v Hloubětíně.
4: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 5,5 minuty po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 24. června. Svátek mají Jan a Jonatan, tak všechno nejlepší. Co nás čeká? Bruno Mars, I Just Made. Taky Dua Lipa, We're Good a spousta dalších. Hezké ráno.

0: To byla Dua Lipa, we're good. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha a můžete opět hlasovat na Facebooku o tom, co budeme hrát v pondělí 29. června na svátek Petra a Pavla ve vinilu v 9. Bude to Janet Jackson, její deska Rhythm Nation nebo Whitney Houston a deska Whitney Houston. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 17 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Lukáši, máš slovo.
3: Hezké ráno, tak v Praze postupně sílí provoz na hlavních tazích. Silnější provoz už je třeba na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Pomalej se tam jede od Černého mostu Průmyslové k Europarku. Největší zdržení teď u sjezdu na Běchovice, je to celkově asi na 10 minut. Sílí provoz také v Liberecké do centra na příjezdu od dálnice D8. Asi 10 minut naberete od sjezdu na Letňany do Holešoviček. Menší zdržení na 5 minut pak zůstává na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně a nebo také v Karlovarské ulici před Bílou horou směr centrum. A opatrně stále v Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Lukaveckou u zastávky MHD tam řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pomaleji, ale bez kolon.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok je

0: To byl Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bártě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem deník N, využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Městská část Tinde Bártu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. Uvědomuje si ale, že je situace naléhavá. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Podle předkladatelů z vládní koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění pracovníků ve státní správě. Nově by tak byla pravidla podobná těm u běžného pracovního poměru. Opozice návrh kritizuje s tím, že hrozí politizace státní správy. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Rozhodl o tom ve třetí sérii Jan Čejka. Po první ztrátě vedou svěřenci trenéra Davida Kuny tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Dnes se utkají s Američany od 17:30. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz, hlavně směrem do centra metropole, zejména třeba na Štěrboholské spojce, tam to zdržení je nejdelší, kolona je už teď z Černého mostu k Průmyslové k Europarku, zdržení skoro 20 minut. A pomalu se pak jede na severu metropole v Liberecké ulici, a to z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka, čekejte 15 minut navíc. Na Pražském okruhu jsou pak kolony obou směrně mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech, směrem na letiště kolona od Lochkovského tunelu skoro na 20 minut. Směrem na D1 se popojíždí asi 10 minut od sjezdu na Stodůlky. Plní se třeba i Bělohorská obousměrně před Vypichem, tamto zdržení je 10 minut, také Povltavská od Prosecké až k Bulovce, také čekejte 10 minut navíc a 10 minut se zdržíte i na jižní spojce směr Černý most, a to od Lanového mostu k Europarku Průmyslové.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze David Guetta, Anne-Marie Coilerae a Baby Don't Hurt Me. A taky Leone, Kalem Scott a

0: 7:45. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent a právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na karlovarském filmovém festivalu. Hello, darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
2: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
1: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
3: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustin Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustin Hoffmana do Kalichvaru byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta. Našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Žilet Binošovou. Pamatovat si můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až skoro jasno, 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 17 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. A co se děje v dopravě, nám řekne Lukáš Miller.
4: Hezké ráno, ono tak stojí se. Poměrně dost na hlavních tazích, zejména směrem do centra. Ucpává se Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové. Z Černého mostu je to zdržení k Europarku teď asi 30 minut. Také na jižní spojce pomalý provoz, a to směrem z Barandovského na Černý most, to znamená v opačném směru. Kolony jsou od magistrály až za Lanový most k Průmyslové. Tamto zdržení je 20 minut, kolony pouze provozem. 20 minut se jede krokem také v Liberecké ulici, a to z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Zdržení je pak v Praze také v Bělohorské, obou směrně na 10 minut před křižovatkou Vypich. 10 minut se popojíždí i v Povltavské, v úseku od Prosecké Bulovce a také na magistrále na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. A na Pražském okruhu jsou poměrně dlouhé kolony směrem z dálnice D1 na letiště, a to od Vesce přes oba tunely Lokkova Cholupice až ke sjezdu na Ořech. Čekejte tam skoro půl hodiny navíc.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byl R.E.M., Shiny Happy People. Je přesně 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme hezké středeční ráno.
1: Dobré ráno.

0: sněmovna přes 8 hodin jednala o programu, plénum blokovala opozice. Tradiční Vechterleho prémii dnes získá 23 mladých akademiků. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky, asi 2 hodiny nejezdily kvůli poruše rádiového systému. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer. Po celodenních obstrukcích opozice ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
2: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není, takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude, když obstruujete proti něčemu, co tu není.
0: Sněmovna se ke schůzi vrátí dnes, projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Vichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
3: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky. A když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
0: V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známa. Za výpadek rádiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin-Brandenburg nejspíš nemůže sabotáž, ale chybějící aktualizace systému. Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skoroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
4: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
0: Anglie remizovala s Ghanou 0-0, oba soupeři mají 4 body. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a poprvé bodovalo. Postup si zařídila Kolumbie, vyhrála nad Uzbekistánem 1-0. Počasí bude jasné nebo skoro jasné a teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice po zprávách. Lukáš Miller sleduje situaci.
6: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, ucpaná tradičně Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové s držení provozem 30 minut, také na jižní spojice je ale pomalý provoz a to směrem z Barandovského na Černý most, ty kolony jsou od magistrály za Lanový most Průmyslové s držení okolo 15 minut. Pomalej se jede na severu metropole v Liberecké, ty kolony začínají v Letňanech, pokračují do Holešoviček a do Bulov k Blance, tam čekejte 20 minut navíc. Navíc se plní i širší okolí, tradičně Kobylisy nebo Liberecké. Stupeň, směr centrum Prahy. Zdržení je pak v Bělohorské, 10 minut se tam popojíždí před vypichem obou směrně, 10 minut pak naberete třeba i na magistrále na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Na Pražském okruhu je velmi silný provoz směrem z D1 na letiště, ty kolony jsou od Vesce, pokračují pak přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, čekejte 20 až 25 minut v koloně. A ještě výjezd z Prahy po dálnici D8 do Ústí nad Labem za sjezdem na Čakovice, kousek za McDonaldem je hlášená nehoda a také kratší kolona na 5 minut.
5: Já ti moc děkuji, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 24. června. Máme 5:15 po 7. Hezké ráno. Za chvilku Tame Impala, Jenny a Drákula. A taky třeba Charlie XCX a Chains of Love. Rádio.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíku tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Šťulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Ten den bude jasný až skoro jasný s teplotami 30 až 32 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Ještě Lukáš Miller a dopravní informace.
5: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, ucpaná obvyklá místa, Štěrboholská spojka z Černého mostu k Europarku k Průmyslové na půl hodiny, také v Liberecké z Letňan do Holešoviček čekejte 20 minut navíc, plní se i širší okolí, třeba Kobylisy nebo Libeň směr centrum. Komplikace jsou ve Strakonické do centra, v Malé Chuchli je tam hlášená nehoda, kolona od Lahovic směr Barandovský most na 20 minut. Bouralo se i ve Spořilovské směr centrum a směrem na Spořilov za nájezdem z D1 stojí kamion po nehodě. V pravém pruhu kolona je už z D1 od Oce Chodov. Zdržení je pak v Praze v Bělohorské obousměrně 10 minut před Vypichem, 10 minut se popojíždí také po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště jsou ty kolony od Vesce přes oba tunely pouze provozem asi na půl hodiny. Směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech pak překáží nehoda, 2 auta v levém pruhu, tam ta kolona je od plzeňské D5 na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
1: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: byli YouTube a Walk On, je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, si dnes budou moci vyzkoušet návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce se koná na Vítězném náměstí v Pražských Dejvicích od 9:30 do 6:30 večer. Na festivalu bude víc než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. Připravený je i doprovodný program na pódiu, vstup na festival je zdarma. Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění o svobodě projevu ukázal, že každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Nejčastěji respondenti zmiňovali negativní reakce přátel nebo rodiny. Na přelomu dubna a května se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktu na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Britská skupina Duran Duran dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se vrací po 14 letech. Uvést by měla poslední album, které obsahuje nové skladby, cover verze a starší hity v alternativní podobě. Před skokanem bude tuzemská ženská formace Vesna. Dnes by mělo být v Praze jasno nebo polojasno a teploty maximálně 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller z dopravního infocentra.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a komplikace na řadě míst. Třeba ve Strakonické do centra na Smíchov v Malé Chuchli je hlášená nehoda u železničního mostu a kolona od Lahovického mostu je asi na 20 minut. Nehoda překáží i ve Spořilovské směr centrum a jižní spojka za nájezdem z D1, tam překáží kamion v pravém pruhu, fronta je z konce dálnice D1, stojí se odchodova. Na pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm, směrem na D1 je u sjezdu na Ořech nehoda, dvě auta se srazila v levém pruhu, kolona je kvůli tomu z D5 na 20 minut a ucpává se pražský okruh také v opačném směru, to znamená na letiště, právě před Ořechem je fronta od Jesenice, je to asi na půl hodiny. Půl hodiny se stojí v koloně na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, kolona je stále také v Liberecké, z Letňan do Holešoviček a do Blanky, čekejte 25 minut navíc, navíc hodně zaplněné je i širší okolí, zejména Kobylisy nebo Libeň směr centrum a Karlín. Zdržení je pak Bělohorské před Vypichem obousměrně nebo také na Nuselském mostě do Legerovy a regulovány i průjezd tunely, takže kolony čekejte v Radlické nebo i v Dobřížské ulici.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní shakespearovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

Populo jsme na rádiu Praha, třeba Jonas Blue a Dakota, FSK. A bude Damiano David a The First Time.

0: Je 7:45. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré víc než 650 let.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Osekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
1: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
1: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
1: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
3: No, je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela věcně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klemby, aby byl funkční dál.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
4: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
4: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení v oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
5: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až skoro jasno, teploty 30 až 32 Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
6: Hezké ráno, tak vidím kolony, kam oko dohlédne, třeba na své Strakonické ulici v Malé Chuchli byla nehoda, ta už sice nepřekáží, ale ta kolona ve špičce zůstává z Lahovického až k Barandovskému mostu, to zdržení celkově asi 25-30 minut. Dobré zprávy máme i ze Spořilovské směrem do centra, za nájezdem z D1 už kamion po nehodě odjel, takže ta kolona z D1 od Průhonic bude zrychlovat. Na Pražském okruhu ale zůstávají komplikace mezi D1 a letištěm směrem právě na D1 je u sjezdu na Ořech stále nehoda, dvě auta tam stojí v levém pruhu, v koloně z D5 se jede 20 minut a na okruhu je kolona i směr letiště, právě před nehodou v protisměru u Ořechu je fronta od Jesenice na více než půl hodiny. Kolony provozem pak čekejte na obvyklých místech, na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové k Europarku, plná pak i samotná Průmyslová od Českobrodské na jižní spojku, ucpaná je i Liberecká ulice a to z Letňan až do Holešoviček a k Bulovce. Navíc tam se ucpává i celé širší okolí, tradičně třeba Kobylisy nebo Libeň směr centrum.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: pražští hasiči zasahují u potopené lodi do Vltavy u Císařské Louky. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Premiérou komedie Omylů dnes večer začínají letní shakespearovské slavnosti. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U Císařské Louky v Praze se potopila loď do Vltavy, nikomu se nic nestalo, na místě zasahují hasiči. Podle jejich pražské mluvčí Elišky Feštekové má jít o menší rekreační plavidlo, ze kterého unikly pohonné hmoty do řeky.
2: Aktuálně na místě zasahují potopiči, pracují na vyzvednutí lodě pomocí vaku a staví se tam norné stěny kvůli úniku pohonných hmot.
0: Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
3: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitele žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
4: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
5: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi.
4: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
5: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
6: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
5: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po dvou zápasech 4 body. Chorvatsko naopak bodovalo poprvé na turnaji, porazilo Panamu 1-0 a na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty dnes v Praze 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller z dopravního infocentra.
8: Hezké ráno, tak stále se stojí na hlavních tazích a jsou komplikace třeba na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm. Směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech stále řeší nehodu dvou aut v levém pruhu a ta kolona je kvůli tomu z D5 na 20 minut. Plná je i samotná dálnice na příjezdu z Plzně a ucpává se kvůli tomu okruh i směr letiště. Právě před Ořechem je ta fronta od Jesenice na více než půl hodiny. Ucpává se Štěrboholská spojka na příjezdu k průmyslové k Europarku z Černého mostu od IKEA, to zdržení 30 minut. 15 minut se pak stojí i v průmyslové od Českobrodské na spojku. Kolonu pak čekejte na severu metropole v Liberecké, z Letňan do Holešoviček a do Blanky 25 minut navíc. Navíc je plné i širší okolí, tradičně třeba Libeň směr Centrum a Karlín. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu ve Strakonické od Lahovic na 20 minut, 15 minut se popojíždí i po jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Ucpává se i magistrála z Pankráce za Nuselský most, to je čtvrt hodiny, a na dálnici D7 a na konci pražské okruhu je ucpaný výjezd z Prahy na Chomutov. Kolona je od Evropské až ke sjezdu na letiště, je to asi na 20 minut.
7: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
8: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha ve středu 24. června. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku kecá jak Gabriela. A taky třeba Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si?
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Je 8:15 a otázka zní, Janet Jackson nebo Whitney Houston, kterou z těchto veteránek pop music byste chtěli slyšet ve vinilu v pondělí 29. června. Koukněte na náš Facebook, zjistíte, s jakými deskami tam proti sobě stojí a rozhodněte o tom, co budeme hrát. Dneska je středa 24. června, v Praze bude jasno až skoro jasno s teplotami 30 až 32 stupňů Celsia. Ještě chvíli potrvá, než se tam vyšplháme, jsme na 21 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, tak v Praze přetrvává silná ranní špička. Na pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm. Směrem na D1 jsou teď už dvě nehody. První je na sjezdu z D5, další je pak u sjezdu na Ořech. Tam jsou dokonce dvě auta v levém pruhu a ta kolona právě z dálnice D5 je skoro na 25 minut a stále se prodlužuje už skoro ke karlovarské D6. Na okruhu pak je pomalý provoz také směrem z D1 na letiště. Právě před nehodou v protisměru u Ořechů se stojí už od Jesenice. Ucpává se pak v Praze třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, to je na půl hodiny, 25 minut se stojí také v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Navíc tam je stále ucpané i celé širší okolí, třeba Stříškov, Kobylisy nebo i Libeň směr centrum Prahy. Ucpává se i jižní spojka směr Smíchov a to od sjezdu na Pankrác za Barandovský most, je to na 20 minut. 20 minut se na příjezdu k Barandovskému mostu pak zdržíte i ve Strakonické a to od mostu Lahovického. A na dálnici D7, respektive na konci pražského okruhu, je ucpaný příjezd k letišti, zdržení od Evropské asi 20 minut.
0: Díky moc a hezké ráno.
1: Hezké ráno. Taky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí

0: To byly Glockenbach a Klok-Klok. Brooklyn je 8:30 a před námi na Rádiu Praha další čerstvé zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Rada Prahy 3 dnes dopoledne projedná nájem bytu, který si od městské části na netržní nájemné pronajímá rodina vedoucí úřadu vlády Tinde Barty. Radní budou na základě zpracovaného posouzení rozhodovat, zda Barta porušila podmínky nájmu a smlouva jí bude zrušena. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pokračovalo v pátek. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si často nechávají do boxu doručovat například pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Spojené státy poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří dosud největší známá epidemie nákazy, způsobená kmenem Bundi Bugio. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo zdravotnictví. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále ranní silná špička na pražském okruhu z letiště na D1 jsou teď nehody na dvou místech. První je u nájezdu od Chrášťan a z D5, tam se srazilo osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Další nehoda je pak o kus dál u sjezdu na Ořech, tam jsou dvě osobní auta v levém pruhu a ta kolona celkově je od Karlovarské D6 asi na 30 minut. A 30 minut se popojíždí po okruhu také směr letiště od Jesenice k Ořechu. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu na příjezdu k Průmyslové, je to na 30 minut, 15 minut se stojí také v Průmyslové od Českobrodské na spojku. Kolona je pak v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňán, čekejte 25 minut navíc. Navíc ucpané je i širší okolí, třeba Libeň nebo také Kobylisy směr centrum. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, je to ve Strakonické na 20 minut od Lahovic, 20 minut se popojíždí po jižní spojice také od sjezdu na Pankrác a komplikace jsou pak na Barandovském mostu směr jižní spojka, tedy v opačném směru. Ve sjezdu na Podolí stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona je od Zlíchovského tunelu na 10 minut. A 15 minut naberete na magistrále z Pankráce do Legerovy za Duselský most.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Safe. To byl Niko Santos a Safe. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. Startují letní Shakespeareovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespearea. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Shakespeareovské slavnosti odstartují premiérovým představením komedie Omylů. Nebudou chybět ale ani oblíbené hry z let minulých, jak se vám líbí Otelo, Macbeth, Večer tříkrálový nebo Marná láskysnaha. A nebo si užijte vědu ve všech jejich podobách. Na Vítězném náměstí v Dejvicích totiž bude ve středu Vědafest. Těšit se tam můžete na laboratorní pokusy, chemickou show a nebudou chybět ani roboti. Vědafest je akce pro všechny věkové generace a je zdarma. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. Dnes tedy ve středu 24. června bude v Praze jasno až skoro jasno, tady u nás v Karlíně nádherně svítí sluníčko do zahrady, maxima 30 až 32 stupňů, teď jsme na 21, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
2: Hezké ráno, tak stále silný odpolední, teda ranní provoz na konkrétně třeba na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1, stále dvě nehody za sebou, jedna na příjezdu od Chrášťan, na sjezdu na Chrášťany a další o kus dál u sjezdu na Ořech, tam jsou dvě auta v levém pruhu a ty kolony jsou teď celkově od Karlovarské D6 až k druhé nehodě asi na půl hodiny. Půl hodiny pak naberete na Pražském okruhu také směrem z D1 na letiště a to od Jesenice přes tunely až ke sjezdu na Ořech k nehodě v opačném směru. Ucpává se příjezd k Barandovskému mostu a to jak po Strakonické, tam je to asi na 20 minut od Lahovického mostu, tak také na jižní spojice od sjezdu na Pankrác. Půlhodinová kolona je pak na východě metropole na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové k Europarku a 20 minut se stojí také v Průmyslové ulici od Českobrodské k jižní spojice. Hodně ucpaný také sever metropole, třeba v Liberecké ulici, fronta od sjezdu na Prosek až do Holešoviček, to je na 20 minut a hodně ucpaná je třeba i Libeň směrem ku Bulovce nebo také směrem do Karlína. A ucpává se i příjezd do centra po magistrále, kolona je z Pankráce od soudu až do Legerovy za Nuselský most.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Beyoncé a If I Were a Boy. Je 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme krásné ráno.
1: Hezké ráno.

0: Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Premiéři Vyšegradské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů, sešli se poprvé po 2 letech. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delphine Ernotová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavorala, programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
0: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu kvůli návrhu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto médií ze státního rozpočtu. V pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali. Ředitelem nově vzniklé ČEZ Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš Hnutí ANO už dřív oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Země Vyšegradské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarské Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
3: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
4: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
3: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
3: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gudele, Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl 2 duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních 2 utkáních skupiny. Na tiskové konferenci neprozradil, kolik změn v sestavě chystá. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
7: Je to tak, hezké ráno, tak na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je lepší situace u sjezdu na Chrášťany a také u sjezdu na Ořech. Obě nehody už tam odklidily a ty kolony od karlovarské D6 se postupně rozjíždí. To zdržení je stále asi 30 minut a půl hodiny se jede na okruhu také směrem na letiště od Jesenice k Ořechu. Ucpaná je Štěrboholská spojka z Černého mostu průmyslové, zdržení asi půl hodiny. 15 minut se stojí i v průmyslové před jižní spojkou, a to od Českobrodské ulice. Ucpává se stále Liberecká ulice, a to od Kbelské až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Čekejte 25 minut navíc, stejně tak hodně zaplněná je třeba Libeň směr centrum. 20 minut naberete teď i ve Kbelské ulici, krokem se jede z Letňan až do Hloubětína. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu, ve Strakonické od závodiště na 15 minut. 15 minut se stojí také na jižní spojice od sjezdu na Pankrác. Komplikace jsou na Barandovském mostě také v opačném směru, směr Lanový most, ve sjezdu na Podolí překáží nepojízdné auto a vybočuje se. A ještě magistrála, ta je ucpaná na příjezdu z jižního města, kolony jsou z Pankráce za Nuselský most, je to na 20 minut.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Do středy 24. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Máme 4:15 po deváté. Dobrý den, za chvilku Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. So I'm taking my time on my ride. Budou taky 21 Pilots a Ride.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byly Oasis a Wonderwall ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíku tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Šťulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety v spouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Ten den bude jasný až skoro jasný, maxima 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 23. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno, tak na Pražském okruhu stále čekejte dlouhé kolony, a to obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od karlovarské dálnice D6, tak také od sjezdu na Jesenici, zdržení vždy k Ořechu asi 30 minut. Ucpává se i štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové, a to od nákupní zóny IKEA na Černém mostě. Tamto zdržení je asi půl hodiny směr Lanový most, 15 minut se stojí i v samotné Průmyslové od Českobrodské na jižní spojku. Na jižní spojce směr Smíchov pak je zdržení před Barandovským mostem, od sjezdu na Pankráci je to k mostu na 15 minut. Kolona zůstává v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček směrem z Letňan od Kbelské, čekejte 25 minut navíc. Stále poměrně dost zaplněné je i širší okolí, třeba Libeň nebo Kobylisy. 20 minut se pak popojíždí i ve Kbelské ulici z Letňan dolů do Hloubětína a ucpává se i magistrála z Pankráce za Nuselský most.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
5: Naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byly Four Non Blondes a WhatsApp je 9:30, posloucháte Rádio Praha. Dáme si další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne, odborníci na střevní bakterie, statistické modely a algoritmy nebo například na vývoj krajiny od pravěku po středověk. Dnes v Praze převezmou prémii Otto Wichterleho. Cenu letos Akademie věd uděluje 23 laureátům, kteří získají 330 tisíc korun rozložených do 3 let. Ocenění se uděluje vědcům do 35 let, kteří ve svých oborech dosahují špičkových výsledků. Říčany letos dají na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionu korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí, vybrali například vznik pohodové cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění podchodů na říčanském nádraží. Nejvíc hlasů dostal návrh na přípravu studie, která by posoudila možný vznik jižního obchvatu města, konkrétně mezi Širokou a Říčanskou ulicí. Medvědice v lese na severu Slovenska v úterý večer napadla muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. O uplynulém víkendu na středním Slovensku zase myslivec zastřelil jinou medvědici, která na něj podle úřadů zaútočila. Střety těchto šelem s lidmi na Slovensku byly hlášeny také na začátku tohoto měsíce. Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino potvrdil, že americký prezident Donald Trump se zúčastní finále mistrovství světa v New Jersey a společně budou předávat trofej vítězi turnaje. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích a ten pohled nám zprostředkuje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak na Pražském okruhu stále čekejte silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, to mezi D1 a letištěm. Kolony jsou od plzeňské D5, také v opačném směru od Jesenici a to zdržení vždy k Ořechu je asi 25 až 30 minut. Na okruhu je pak plný také příjezd k letišti směrem z centra, kolona je od sjezdu na Tuchoměřice asi na čtvrt hodiny. A ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, tam je to asi na půl hodiny, o něco se zkrátilo zdržení v Průmyslové, před jižní spojkou je to teď od Spalovny na 10 minut. Na jižní spojce pak je silný provoz směr Barandovský most, směr Smíchov, kolona právě před mostem je od Pankráce na čtvrt hodiny. Pomalu se jede v Liberecké z Letňan až do Holešoviček, stále tam ta fronta je asi na 20 minut. 20 minut se popojíždí i ve Kbelské z Letňan do Hloubětína a ucpává se i magistrála z Pankráce za Nuselský most.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak se o prázdninách co nejrychleji dostat na letiště, jaké nejčastější chyby cestující dělají a co by mohlo způsobit, že nás vůbec nepustí do letadla.
5: K věci Štěpánky Duchové. V pátek v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba si já, Together. A taky One Direction na jejich Steel Magal.

0: Killer Kale, I love it, I love it, I love it, ve 9:45. V nové budově Národního muzea můžete navštívit Czech Press Photo, jde o fotografickou soutěž a následně výstavu české zpravodajské fotografie. Víc zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Určitě hodně viditelná, tam je fotografie roku, nejdůležitější snímek celé soutěže. To vyfotografoval Lukáš Kaboň a je to konec těžby uhlí na Ostravsku. To byla pro Českou republiku jako velká událost, protože se zakončila 200 let trvající éra těžby uhlí.
2: Představila výstavu ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová. Velké zastoupení mají na výstavě sportovní fotografie.
1: Každoročně je to jedna z nejrozsáhlejších kategorií, které v Czech Press Photo jsou. A není tam určitě jenom profesionální sport, ale sport je i plavci zimní, kteří plavou ve studené Vltavě, nebo děti, kteří lyžují, ten amatérský sport je tam obsažený.
2: Czech Press Photo je i doprovodný program, a to převážně autorské prezentace.
1: Fotograf, který získal ocenění Czech Press Photo, vás provází výstavou. Hlavně je to založený právě na příbězích. Protože když jdete na výstavu a prohlížíte si ty jednotlivé fotky, možná si přečtete popisky, tak to na vás zapůsobí určitým stylem, ale když je tam u toho ten autor a on autenticky vypráví o tom, jaké měl emoce při tom, když fotografie pořizoval, co všechno musel vlastně zařídit, no, není to jednoduché, jestli někde něco stane ve světě, prostě fotograf se musí okamžitě zbalit, odletět na to místo. Často jsou to velmi dramatické události a je zajímavé to poslouchat a zjišťovat, jak náročná je práce fotoreportéra.
2: Také mě zajímal proces vybírání fotografií. To mi vysvětlil fotograf a kurátor Dan Materna.
3: Tenhle ten porotovací systém vlastně umožňuje to, že ještě než se to mezinárodní porota u nás Czech Photo Center sejde, tak oni si vlastně z pohodlí domova všechny ty fotky prohlídnou a vlastně jenom úplně jednoduše odhlasují ano, ne. Pak když se ta porota sejde, tak pod vedením předsedy poroty si odhlasují, když prostě je porota sedmičlená, tak třeba si řeknou, když ta fotka má pětkrát ne, tak už prostě jako vypadává. Jo? To je vždycky na nich, každý rok je to trochu jiný. Na výstavě v Národním muzeu nejsou jenom ty oceněné fotky, těch je tam tak třetina a zbytek jsou fotky, které teda s Veronikou, jak si kurátorsky teda vybereme. Ten výsledek je vizitka nejen těch fotografů, ale vlastně i těch porotců, že jo? Co teda nakonec jako vyberou a jak argumentují.
2: Výstava v nové budově Národního muzea probíhá až do 30. listopadu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes budeme mít v Praze jasno až skoro jasno, teploty 30 až 32 stupňů Celsia, slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
4: Hezké ráno, tak na Pražském okruhu stále čekejte silný provoz a kolony obou směrně mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od plzeňské dálnice D5, tak také od sjezdu na Jesenici a právě zdržení směr letiště je delší asi na půl hodiny. A na okruhu je pak plný i příjezd přímo k letišti směrem z centra. Ty kolony jsou od sjezdu na Tuchoměřice asi na 15 minut. Na vině je omezení na příjezdu k terminálům. Ucpává se pak na východě metropole stále Štěrboholská spojka, to zdržení je z Černé mostu Průmyslové asi 25 minut. Na jižní spojce pak čekejte kolonu směr Smíchov, a to před Barandovským mostem. Od sjezdu na Pankrác se popojíždí 15 minut. Zkrátila se ale kolona v Liberecké, teď je z Proseka do Holešoviček a do Blanky, tam je to asi na čtvrt hodiny, ale stále poměrně dost zaplněné širší okolí, třeba Libeň směr centrum. 15 minut se popojíždí i Vekbelské z Letňan do Hloubětína a nebo také na Nuselském mostě do Legerově. Stejně tak i v 15 minut se zdržíte v Bělohorské z centra před Vypichem.
0: Lukáš, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezkou středu. Ahoj.
4: Taky přeji a přeji hezký svátek, Honzo.
0: Děkuju.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
6: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis, Live Over Europe.
5: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 10 hodin, ve studiu už je Denisa Žižková a připravené zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké dopoledne. Praha staví nový bytový dům s 29 byty pro vybrané profese. Poslanci jednali přes 8 hodin o programu, sněmovnu blokovala opozice. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nový bytový dům začali stavět dělníci v Modřanské ulici v Praze 12. Jde o společný projekt magistrátu a městské části. Náklady přesáhnou 92 milionů korun. V budově budou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku, říká mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.
3: Projekt počítá s výstavbou 5podlažního objektu s 29 bytovými jednotkami a 4 nebytovými jednotkami v parteru. Součástí záměru je také parkování na pozemku a návštěvnická stání v ulici.
1: Poslaneckou sněmovnu včera ochromily obstrukce. Program si poslanci odhlasovali hodinu před půlnocí po celodenních projevech převážně opozice. Ta schůzi blokovala kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií.
4: Podle opozice vládní návrh ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda starostů Vít Rakušan.
5: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
4: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
6: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
4: Ke schůzi se poslanci vrátí ráno. Projednávat budou novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní, píšou na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, ojediněle je ale potřebné počítat se zpožděním. Americký senát dnes těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů také 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
7: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0 2 góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0 a Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den. S vámi je Rádio Praha a také Lukáš Miller, se kterým se podíváme na aktuální dopravu. Lukáši, vítej.
8: Hezké dopoledne, ano, tak na Pražském okruhu stále čekejte kolony obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od plzeňské D5, tak také od sjezdu na Jesenici přes oba tunely s držení směrem z D1 na letiště o něco delší. Čekejte asi půl hodiny navíc. Na jižní spojce směr Smíchov popojíždí kolony před Barandovským mostem a to od sjezdu na Pankrác se zdržíte 15 minut. Na Barandovském mostě pak pozor směrem ze Smíchova na jižní spojku ve sjezdu na Modřany stojí nepojízdné auto, vybočuje se, je to nebezpečné. Ucpává se pak na východě metropole Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, to zdržení je tam asi 20 minut. Zdržení je také v Liberecké do centra, kolony jsou od sjezdu na Povltavskou ulici nebo před Povltavskou ulicí od sjezdu na Prosek a stále dost zaplněná je tam také Libeň, hlavně směrem do centra, také k Bulovce. A plné jsou i příjezdy do centra po magistrále ve Velzenově se 15 minut popojíždí od Bulhara k muzeu, anebo 10 minut naberete i na Nuselském mostě do Legerovy a také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den, 10 hodin a 6 minut, takový aktuální čas, je středa 24. června. Dvě ideální zprávy pro všechny školáky, tak za chviličku končí škola, někomu dokonce už tento týden, no a přesně za půl roku už jsou tady Vánoce, takže opravdu je rozhodně na co se těšit. A kdo není školou povinný, tak se může těšit na skvělou muziku, tu přinesou Sam Smith. Taky Elton John a Dua Lipa. A právě teď BB Rexa a Faithless. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Večírek osamělých srdcí je tichá dohoda s Blankou Šrumovou ještě s námi na rádiu Praha 10 hodin a 16 minut. Velmi příjemná vzpomínka na dobu, kdy jsme jezdili ještě bez mobilních telefonů a mnohdy také na nás auto nekřičelo, že nejsou zapnuté pásy. Teď ale k těm naprostým novinkám, protože je středa a to znamená, že po 21. hodině u nás na rádiu Praha můžete být součástí Hot Zone a kdo přijde s novinkami. Roger Taylor z Queenu, také Eva Farná, Lost Frequencies, Vesna a Ben Christopher, Tori Kelly, Miles Smith a další hvězdy a jejich ambiciózní novinky. Jedině na 107.1 FM a v DAB+. U nás na rádiu Praha dnes po 21. Pojďme také aktuálně na silnice, abychom zjistili, co se děje tam. Takže na Pražském okruhu kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu pojedete od plzeňské D5 a také od sjezdu na Jesenici přes oba tunely. Zdržení obou směrně 20 minut. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení je tady 20 minut. Zdržení v Liberecké do centra, kolony od sjezdu na Prosek do Povltavské k tunelu Blanka. Tady vás to zdrží 15 minut. A stále dost zaplněná je taky Libeň do centra. Trajek Bulovce. Plní se příjezdy do centra ve Vilzonově, 15 minut popojíždí auta od Bulhara k muzeu i v Nuselském mostě do Legerovy a 10 minut naberete Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony na 10 minut vás zdrží v Bělohorské obou směrně před Vypichem i ve Kbelské směrem z Letňan z Hloubětína ke sjezdu na Kbely. A ještě Barandovský most, pozor směrem ze Smíchova na jižní spojku ve sjezdu na Modřany stojí nepojízdné osobní auto a vybočuje se. Cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Need Your Love, One Republic s námi na rádiu Praha. Teď je 10 hodin a 30 minut, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Skončila rekonstrukce Ďáblické ulice v Praze 8. Silničáři opravili poslední úsek mezi ulicemi Střelničná a Žernosecká. Stavební práce byly rozdělené do několika etap od roku 2024. Dělníci vyměnili povrchy vozovky a opravili poškozené obrubníky nebo odvodnění kanalizace. Říčany letos dají na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionu korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí, vybrali například vznik pohodové cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění podchodu na Říčanském nádraží. Nejvíc hlasů dostal návrh na přípravu studie, která by posoudila možný vznik jižního obchvatu města, konkrétně mezi Širokou a Říčanskou ulicí. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud, vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Policisté v Ostravě zasahují proti muži se zbraní. Napsali to na síti X. Zákrok probíhá v Cimlerově ulici v Zábřehu. Lidé by neměli vycházet z domů ani se dívat z oken nebo balkónů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme se podívat také na silnice. Lukáš Miller sleduje provoz a řekne nám, kde se zdržíte až 20 minut.
3: Hezké dopoledne, tak zejména na Pražském okruhu, tam jsou totiž kolony obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od plzeňské dálnice D5, také v opačném směru od sjezdu na Jesenici, pak přes oba tunely a to zdržení se pohybuje pro osobní auta vždy asi na 20 minut. Silný provoz je na jižní a na Štěrboholské spojice a to vždy před Průmyslovou, pomalej se jede jak od Černého mostu, tak také od Spořilovské, postávají v kolonách, ale hlavně kamiony. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vilzonově 15 minut naberete od Bulhara k muzeu, na Nuselském mostě do Legerovy zdržení 10 minut a 10 minut se popojíždí v koloně i věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony asi na 10 minut jsou i v Bělohorské obousměrně před Vypichem, anebo také ve Kbelské směrem do Letňan z Hloubětína ke sjezdu na Kbery. A na Barandovském mostě pak pozor směrem ze Smíchova na jižní spojku ve sjezdu na Modřany stojí nepojízdné osobní auto a musí se vybočovat. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
7: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den, 10.33, to je aktuální čas. No a aktuální datum 24. června, přesně za půl roku máme Ježíška. Už jsem to říkal a tak zůstaneme u té vánoční tématiky, protože se stalo už tradicí, že z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí v Praze vyrábí studenti nábytek a další věci pro dobročinné účely. Co vytvořili letos vůbec poprvé, to prozradíme už za 10 minut. Zůstaňte s námi. Teď Alex Warren.

0: Rudimental a Regent Bone Man s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Teď se vydáme do truhlářské dílny, protože vánoční strom přesně po půl roce už není strom a stal, který tedy teď mluvíme o vánočním stromu, který stával na Staroměstském náměstí v Praze, tak ten už se proměnil v zahradní domek pro děti. Studenti střední odborné školy Jarov z těch vánočních stromů tradičně vyrábějí nábytek na dobročinné účely. No a letos tenhle dár získali děti z azylového domu v Praze 4.
1: A je odemčeno a můžete dovnitř.
2: Máme tady dveře, které jdou zamknout nebo zaklapnout.
3: Popisuje zahradní domek jeden z jeho autorů Filip Mucha. Na střední odborné škole Jarov je v prvním ročníku oboru truhlář.
2: Podlaha je z OSB desek. Dále tu máme otevírací okna, dvě lavičky, střechu, všechno, co klasický domeček má. Nejtěžší byla určitě střecha, prostě ji museli správně vyměřit. Hlavně ji tam usadit, protože je hrozně těžká. Stál jsem tam asi ve 6 lidech, to zhruba nahoru.
3: Domek je vysoký 2,5 metru. Studenti ho vyráběli v rámci odborných praxí. Celý proces trval asi 4 měsíce. Vysvětluje vedoucí truhlářského oboru na Jarovské škole Radek Andrlík.
4: První bylo vlastně pokácení stromu, následně přišlo k rozřezání toho stromu a vysušení. A na základě toho jsme potom dostali zadání, že by bylo ideální udělat domeček. A v momentě, kdy nám vlastně přišel smrk vysušený, tak jsme se pustili do výroby.
3: Dřevo je natřené světle hnědou barvou, okna a dveře jsou bílé. Navíc mají jednoduché zamykání. Se stavbou proto pomáhali i studenti dalších oborů.
4: Je to koprodukce všech stavebních řemesel, zámečníci, sklenáři, pokrývači. Všichni jsme se na tom podíleli a malíři vlastně udělali potom finální povrch.
3: Dodává Andrlík. Strom na Staroměstské náměstí loni připutoval z Ústeckého kraje. I tam se proto část dřeva v podobě výrobku vrátí, říká náměstek pražského magistrátu pro oblast infrastruktury Michal Hroza z TOP 09.
5: Symbolicky se vždycky snažíme vrátit kus toho stromu i do místa, kde rostl, a v letošním roce to bude do Lesné u Jiřetína pod Jedlovou a bude to lavička na odpočinek pro turisty, ale zároveň spojená s rozcestníkem.
3: Organizátoři vánočních trhů už teď hledají strom na letošní rok. Vyhlásili proto soutěž, kde lidé můžou posílat své tipy na konkrétní jehličnan.
5: Platí pravidla jako vždycky, musí to být strom, který by byl stejně skácen. Musí to být jako vždycky strom, který vyrostl v Česku a který je vyšší než 23 metrů.
3: Své tipy můžou lidé posílat do 15. září. Vítěz soutěže získá finanční odměnu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Je tu také čas na pražskou dopravu. Na okruhu je stále silný provoz obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu pojedete od plzeňské D5 a také od sjezdu na Jesenici přes oba tunely, zdržení obousměrně 20 minut. Silný provoz je na jižní a štěrboholské spojce. Pomaleji pojedete na jižní spojce vždy před průmyslovou od Černého mostu. I od Spořilovské postávají hlavně kamiony. Plní se příjezdy do centra ve Velzonově se 15 minut po pojíždí od Bulhara k muzeu a taky na Nuselském mostě do Legerovy a 10 minut naberete Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlo. Kolony na 10 minut jsou v Bělohorské obousměrně před Vypichem a také ve Kbelské směr Letňany z Hloubětína ke sjezdu na Kbely. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, dostali jsme se společně k 11. hodině. No a jaké budou zprávy před obědem, to ví Denisa Žižková a také nám je poví. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké dopoledne přeju. Policisté obvinili muže, který byl včera se zbraní u učiliště v Čelákovicích. 30 českých a zahraničních umělců vytvoří novou velkou nástěnou malbu v pražské Ruzyni. O česko-polské obranné spolupráci budou jednat ministři obrany obou zemí. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Uvedla to mluvčí policistů Barbora Šnévajzová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení. V pražské Ruzyni vznikne třetí nejdelší mural v Evropě. Víc než 700 metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina se promění ve venkovní galerii. Slavnostní odhalení plánuje vedení Prahy 6 na 30. června, popisuje mluvčí městské části Marek Zeman.
3: Mural Ruzyně přináší na zeď o délce 700 metrů v ulici Vlastina 30 uměleckých děl od předních jmen české i zahraniční street artové scény.
1: Malby mají zachycovat krásu města v pohybu a celkově mít rozlohu asi 1800 metrů čtverečních. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce.
4: Česká republika se nyní podílí na sledování a obraně polského vzdušného prostoru. Od června k tomu nasadila bitevní vrtulníky Venom, které by v budoucnu měly vystřídat Vipery. Polsko má zase zájem o spolupráci s českými zbrojními firmami na výrobě munice nebo dělostřeleckých systémů postavených na českých podvozcích. Představitelé rezortů obrany Polska a České republiky Jaromír Zuna a Vladislav Kosiniak-Kamysz budou také jednat o případných společných stanoviscích, které by Polsko a Česko zastávaly na blížícím se vrcholném summitu NATO v turecké Ankaře. Oba ministři se pravděpodobně tamních jednání budou účastnit. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Tenistka Sara Bejlek porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Ziegemundovou a připsala si první letošní výhru na trávě. Ve druhém setu odvrátila meč bolo, do druhého kola nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila 6-3, 7-6 Australanka Kimberly Birelová. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné dopoledne i všem řidičům, kteří nás teď poslouchají za volantem. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Lukáš Miller a začneme Pražským okruhem.
5: Je to tak, tam jsou nové komplikace na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Studulky na 21. kilometru. Stojí kamion v levém pruhu po nehodě. Kolona je tak z plzeňské D5 odrudné, to zdržení celkově asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu pak vázne provoz také směrem z D1 na letiště, a to zejména v okolí sjezdu na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem, teď zdržení 15 minut. Silný provoz čekejte stále na jižní a také na Štěrboholské spojice. Pomalej se jede vždy před Průmyslovou, a to od Černého mostu, také od Spořilovské. Postávají hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní levým pruhem projedou rychleji. Ve Vilzenově se 10 minut popojíždí v koloně od Bulhara k muzeu, 10 minut pak naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a kolona na 10 minut i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, tam má fronta přes kilometr. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné 24. dopoledne měsíce června roku 2026. Je pravdou, že venku počasí připomíná letní dovolenou v Chorvatsku, v Itálii, v jižní Francii, anebo třeba i v některých z exotických zemí. Kéž bychom si mohli užít ten volný čas tak jako na dovolené. Ale kdo ví, třeba odpoledne proběhne i nějaké to koupání nebo plavání. A k odpoledni nás přenesou činasky. Taky support lesbians. Nebo Lady Gaga. Tak ať se vám daří a větráky se točí.
2: Radio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

She's the One, Robbie Williams, který také několikrát koncertoval tady v České republice a vždycky to byl zážitek. No ale teď se budeme věnovat jiným zážitkům vinilovým. Pokud jste ještě nehlasovali o vinyl na příští pondělí, tak to určitě udělejte na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě dámy a dvě velká LPčka 80. let. Janet Jackson a její LPčko z roku 1989, Rhythm Nation 1814. No a proti ní jedinečná Whitney Houston se svým albem, které se jmenuje stejně jako ona, nebo chcete-li bezejmenné Whitney Houston. Rok 1985 a hned 7 hitů, které vyšly jako singly právě na tomhle albu. A zatím Whitney Houston poměrně s převahou vede. Jak to bude dál, rozhodnete vy na našem Facebooku. Je to také pohled na silnice, začneme pražským okruhem, tam jsou komplikace směrem z letiště, kde je jedničce před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru, kamion stojí v levém pruhu a kolona je z plzeňské D5-ky od Rudné. Na pražském okruhu jsou kolony i směr letiště v okolí sjezdu na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem, je tady zdržení asi 15 minut. Silný provoz je na jižní a štěrbolovské spojce, vždycky před průmyslovou od Černého mostu i z Pořilovské postávají hlavně kamiony.

0: Wilsonově se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu a 10 minut naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A kolona na 10 minut je v Bělohorské z centra před Vypichem a fronta tam má asi kilometr. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox stále první. Eva Parná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. To je náš chart, který skládáte vy, naši posluchači.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha je 11.30. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré dopoledne. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku, a prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit v prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Muže, který dnes dopoledne střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, nalezla policie mrtvého s prostřelenou hlavou. Muž předtím postřelil svou manželku dozad. Její zranění jsou vážná, není však nyní v bezprostředním ohrožení života. Nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Bližší podrobnosti policie doplní. Kvůli vedrům jsou v Bretani na západě Francie bez proudu desítky tisíc domácností. Příčinou je porucha transformátoru, informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Nejvyšší červená výstraha před vlnou veder platí dnes pro 58 departmánů. Příští týden by se mohlo ochladit, francouzští meteorologové ale varují, že se extrémní teploty vrátí. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích, abychom vyzvěděli, kde se jede hůř a kde dobře. Lukáš Miller to ví.
3: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu je stále pomalý provoz mezi D1 a letištěm, a to obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Jesenice, tak také z plzeňské dálnice D5 od Lodinice. Teď už pouze provozem, nehoda, která byla u sjezdu na Ořech, ta už nepřekáží. Silný provoz je pak na jižní a také na Štěrboholské spojice. Na příjezdech k Průmyslové jede hodně kamionů, takže pomalej se tak jede od Černého mostu, také v opačném směru od Spořilovské. Ve Velzenově, to znamená na magistrále, 10 minut naberete od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí i Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova na magistrálu. Kolona na 10 minut je pak v Bělohorské z centra před Vypichem, tam ta fronta má stále asi kilometr, a plný je také Letenský tunel obou směrně mezi Vltavou a Letenským náměstím. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné dopoledne a dobrý den, 11.34 s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. My už za chviličku vyrazíme do terénu za naší létající redaktorkou. No a ta sleduje vznik obří pražské venkovní malby. Kde přesně to je, dozvíme se od ní za 10 minut.

0: Shakira a Barnaboy, Die Die, fotbalové mistrovství, které právě běží, má právě tuhle hymnu. Na rádiu Praha jsme si ji dali v 11.45 a budeme našim držet palce, aby to Mexiko přeci jen uhráli. Bylo by to skvělé postoupit ze skupiny. No ale teď pojďme trošičku jinam na umělecké dílo, které vzniká v Praze. Začnu tím, že 700 metrů dlouhá betonová plocha, která se promění v jedno umělecké dílo pod širým nebem, je na místě, kde už je i Sabina Vosecká a ta nám to místo odtajní. Takže Sabi, vítej.
1: Hezký den, zdravím tě. Já jsem v ulici Vlastina, což je ulice, kterou najdete v Praze Ruzyni, kde právě na zdi, abych byla přesná, podél chodníků a podél tramvajových kolejí vzniká skutečně před našima očima venkovní obří malba. Na jednom z těch největších muralů v Evropě se podílí 30 výrazných osobností české, ale i zahraniční street artové scény. To výsledné dílo bude zabírat přibližně 1800 metrů čtverečních a nese název Krása města v pohybu. My jsme se tu dnes sešli taky se zástupci Prahy 6, ale taky právě s některými umělci. Jednou z nich je třeba street artová umělkyně Toybox, která se podílela už na několika venkovních malbách v Praze. Na svědomí má třeba portrét Milady Horákové, který najdete ve stejnojmenné ulici na Praze 7 a který připomíná hrdinství a odkaz této ženy. Je tu ale taky spousta umělců ze zahraničí, třeba z Francie, z Irska, z Rakouska. No a právě spoustu z nich tu můžete teď vidět při práci, pokud zrovna třeba jedete kolem.
0: Sabi, už si některá ta jména jmenovala, ale kdo přímo za tím projektem stojí a možná kdy to bude hotové, protože 700 metrů je opravdu dost.
1: Máš naprosto pravdu, 700 metrů a těch 1800 metrů čtverečních je opravdu velká obří malba, i proto se to dílo řadí skutečně mezi největší venkovní malby, mezi největší murály v Evropě. A za tím projektem stojí The Chemistry Gallery, což je galerie, kterou najdete v Tržnici, v Holešovicích, a taky spolek Urban Pictus, kteří se právě dali dohromady už s tou zmíněnou městskou částí Prahou 6, ale taky s řadou dalších, se kterými museli vlastně vymyslet, jak to celkově bude vypadat. Bylo potřeba vyjednat nejrůznější povolení, aby vlastně vůbec to mohlo vzniknout. Já možná doplním, že tento spolek, Chemistry Gallery společně s Urban Pictus, už mají na svědomí jiné malby v ulicích. Jednou z nich je právě už zmiňovaná Toybox a Milada Horáková, ale je to taky třeba velká malba slavného dokumentaristy Davida Attenborougha, kterou najdete právě v Holešovicích. Těch maleb, jak už teď můžeme vidět a vědět, tak vzniká právě tady hned několik na tomto místě v Praze 6 na Ruzyni. A já doporučuji se sem přijít podívat, protože tady můžete opravdu vidět všechny umělce při práci. To dílo vzniká teď v těchto dnech a mělo by být hotové na konci června.
0: Sabina Vosecká, díky za informace. Budeme se těšit, až si budeme moct prohlédnout právě tohle dílo. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: Jdeme také na silnice, zatím jak to vypadá s aktuální dopravou. Komplikace jsou na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, za Spořilovskou překáží nehoda, kamion se tam srazil s osobním autem a kolona je od magistrály na 10 minut. Plní se i Spořilovská před spojkou. Na Pražském okruhu je pomalý provoz mezi D1 a letištěm, obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Jesenice i z plzeňské D5 od Loděnice. Ve Vilzonově se zdržíte 10 minut od Bulhara muzeu a to samé i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova naberete. Kolona na 10 minut je taky v Bělohorské z centra před Vypichem. Fronta má asi kilometr, plní se také Letenský tunel obou směrně mezi Vltavou a Letenským náměstím. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: The Weeknd s námi na rádiu Praha. Je 12 hodin, to znamená, že jsou tady zprávy a budou hodně horký, až 40 stupňů Celsia. Denisa Žižková je tu, vítej.
1: Dobré poledne.

0: Muži, který se včera vydal se zbraní do učiliště v Čelákovicích u Prahy, hrozí až 3 roky za mřížemi. V Česku se bude dál oteplovat, v neděli by mohl padnout absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Ukrajinské bezpilotní síly udeřily na 2 krymská vojenská letiště. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Z nebezpečného vyhrožování obvinili policisté 55-letého muže, který se podle nich včera vydal se střelnou zbraní na učiliště v Čelákovicích nedaleko Prahy. Hrozí mu až 3 leté vězení. Na podezřelé chování kriminalisty upozornila blízká osoba obviněného. Potvrdila to mluvčí středočeských policistů Barbora Šnevajzová.
2: My jsme v brzkých ranních hodinách na linku 158 přijali oznámení od osoby blízké tomuto muži o tom, že se má se zbraní zdržovat nebo pohybovat u učiliště v Čelákovicích. Motiv a veškeré důvody a okolnosti policisté stále vyšetřují.
0: V mužově autě policisté našli 2 dlouhé zbraně a 3 nože. Ty se měl opatřit v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji, kde žije část jeho rodiny. Důvody jednání obviněného kriminalisté vyšetřují. Dnes byl umístěn do zdravotnického zařízení. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na 2 krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
3: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
4: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
0: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. V Praze dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je to také čas na aktuální dopravu. Jestliže jste v poledne v autě, Lukáš Miller vám řekne, kde se případně zdržíte.
6: Hezké poledne, tak komplikací máme v Praze dost, třeba na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, kousek za Spořilovskou ulicí, za Autopala se překáží nehoda kamionů, blokuje pravý pruh, kolona je teď od magistrály na 10 minut a plní se i Spořilovská před nájezdem na jižní spojku. Na Pražském okruhu zůstává pomalý provoz mezi D1 a letištěm obousměrně před sjezdem na Ořech, tam jsou ty kolony provozem od Jesenice a také z plzeňské dálnice D5, stojí se už od Loděnice. Na Pražském okruhu pak ale také překáží nehoda, to směrem z letiště na D1, kousek před nájezdem na brněnskou dálnici D1 u Modletic se srazily 2 kamiony, kolona teď má asi 2 kilometry, bude narůstat. Zdržení je pak na magistrále, ve Vlzunově se 15 minut po pojíždí v úseku od Bulhara k muzeu a komplikace jsou pak na magistrále v Legerově ulici směrem do Holešovic u křižovatky s Rumunskou na přechodu se srazilo osobní auto s dodávkou, blokují tam 2 pruhy ze 4, takže ta kolona je už z Nuselského mostu na 15 minut. A plní se také Letenský tunel, tam vázne provoz obou směrně mezi Vltavou a Letenským náměstím. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Pěkné poledne, dobrý den a dobrou chuť k dnešnímu obědu, pokud právě obědváte. Ani dnes nebudu ve studiu sám touhletou dobou. Přijde host, který by podle rodičů měl být špičkovým lékařem, ale nakonec není. Je herec, zpěvák a také moderátor. V březnu vydal své debutové album, nejen o něm bude řeč. Naším dnešním hostem už za pár chvil bude Šimon Bylina.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: A já mohu v téhle chvíli přivítat milého hosta, jehož hlas jste před chviličkou slyšeli, a to v písni Monopoly Šimon Bylina. Vítejte u nás.
2: Děkuji, ty jsi milý Oldo, těší mě.
0: Tak a já se zeptám, protože představuji jako herce, zpěváka, moderátora, a taky jsem říkal, že jsi měl být vlastně lékařem.
2: Špičkový
0: lékař. Lékař podle maminky, která je praktická doktorka, tatínek je dokonce primář, ale paradoxně o tvém osudu rozhodla maminka, když tě ve 3 letech dala do dramaťáku. Tam se to všechno rozjelo a jak to pokračovalo dál?
2: No a paradoxně pak maminka byla ta, která mě bránila v tom následovat umělecké volání, a tatínek byl ten, který mi jako držel prostor v tom smyslu, že jsem jako mohl zkoumat, a já jsem si to pak musel prostě prosadit tím, že jsem začal chodit sám, se začal připravovat na ty zkoušky, a naštěstí se povedlo na poprvé se dostat na jamu a tam začala ta cesta, a přijde mi, že se dá léčit i jinak a že všichni máme svůj prostě příběh, a mě to zavedlo takhle sem, no.
0: Když jsi zmínil to jamu, tak to je fantastická věc, protože na té jamu proběh takový zajímavý příběh. Ty jsi na rok přerušil, jo. A bylo to z toho důvodu, že tam proběhla jakási šikana od paní učitelky. Ta ovšem nebyla jako vůči tobě, ale vůči kamarádovi, který, jo, jestli jsem to správně pochopil, měl mít životní kšeft, ona mu to nechtěla dovolit.
2: V podstatě, jo.
0: A došlo k nějaké třenici, že ty jsi říkal, že tam nezůstaneš.
2: Jako já vůbec jako nechci říkat, že to byla úplně šikana, byla to prostě určitý preference, tak my jsme byli malí kluci, kteří chtěli jako samozřejmě něco nejvíc pracovat a jako angažovat se a něco prostě dělat, a on dostal fakt jako obrovskou roli v Národním divadle v Moravskoslezském, a ona zakazovala vůbec jakýkoliv postranní vedlejší věci, kromě té školy, kde jsme byli 24/7 prostě v podstatě, nebo respektive po 7 hodinách spánku hned od rána do večera každý den, takhle já jsem viděl mámu jako jednou za rok třeba. To byla extrémní škola, protože to bylo jako rusko-ukrajinské, taková jako výchova, taková jako spartanská. Nicméně nevím, mám to úplně jako šikanu, protože nějakým způsobem já jsem to měl rád, ale věděl jsem, že potřebuju zároveň primárně dělat tu práci a učit se tou praxí, no.
0: To znamená, že vůbec nemohla přijít nějaká další vedlejší práce, že člověk až po té škole teprve řekl, ano, jsem vystudovaný herec, můžu se jít ucházet o práci.
2: V podstatě jo. Takhle to ona jako koncipovala, a nám se poštěstilo, že nás ještě pak Aleš Bergman vzal po tom roce zpátky, a my jsme to dostudovali, já mám normálně titul, a bylo to skvělý ten rok si dát prostě pauzu a zkoušet to, a nějak jsem pomalinku začal nějak točit, skládat a vytvářet, jako bylo to samozřejmě těžký, jako chvilkama jsem neměl ani na jídlo, ale vlastně jsem miloval ten dotek té reality, a myslím si, že mě to dost posílilo i do následujících let, no.
0: Jenom se ještě zeptám, ta paní učitelka tam stále učí?
2: Ne.
0: Myslel jsem si to. A já jsem tě představoval jako herce, zpěváka, moderátora. Cítíš se víc jako herec, zpěvák nebo moderátor? Asi zpěvák bych si soukromně vsadil.
2: No, já to mám tak jednou to, jednou to. Já se vlastně cítím primárně jako člověk, který miluje život a ten ho zavádí na určitý stezky, a když je prostě dělá poctivě, tak může to dostávat prostě nějaký jako finanční ohodnocení, ale zároveň mě to jako roztrkuje na různé strany. Já zároveň třeba vytvářím nějaký zdravotní pomůcky, mám jako i určitý jako režisérský ambice, píšu prostě knížky.

0: desky a mám i svůj label a vlastně produkujeme určitý eventy a tak dále, je toho fakt jako docela dost a máme zase jako prostě takový projekt. Je to zajímavý, jak člověka ta láska k tomu životu vlastně jako roztrkuje na různé strany a já se teďka učím jako fakt jako koncipovat to tak, abych nevyhořel v tom a zároveň měl okolo sebe lidi, kterým třeba umím delegovat nějakou prostě práci a oni mě. A je to takový, myslím, že mi to docela vyvážený teďka a učím se zároveň obyčejnému životu, no.
1: Když se to tak pěkně vyjmenoval, tak mě mrzí, že máme jenom 5 vstupů, ale něčeho se musím zastavit. A to jsou ty zdravotní pomůcky, z toho musí mít maminka radost přece.
0: Maminka, z toho musí mít radost, my to máme hodně jako v developing fázi, ale už jsme v podstatě ten produkt navrhli a už je normálně jako dostupný a budeme spouštět asi třeba za měsíc, za dva jako nějaký na to vstup, jako vůbec na trh, ale jsou to prostě v podstatě takový jako hodně dobrý z kvalitního materiálu, z kvalitního dřeva udělaný stoličky, kterým říkáme kadidelník a oni se dávají pod záchod, aby vám zlepšovali peristaltiku. Já si myslím, že to ocení hlavně jako prostě lidé, kteří, já nevím, žijou takovým životem, který že trošku jako zapomíná na svoje tělo, tak tohle je taková věc, která je vrací do toho přirozeného nastavení. Prostě umí to zpříjemnit chvíle nejenom na záchodě, protože vám to vlastně rovná i páteř a tak dále. No. Já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě, i o tomhle si můžeme povídat s Šimonem Bylinou, hercem, zpěvákem a také moderátorem. Povídat si budeme i za chviličku.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pojďme na dopravu. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most za Spořilovskou tady překáží kamion, blokuje pravý pruh a kolona je od magistrály na 10 minut. Plní se i Spořilovská před spojkou. Na Pražském okruhu je pomalý provoz mezi D1 a letištěm oboustranně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Jesenice a také z plzeňské D5 od Loděnice. Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 kousek před nájezdem na D1 z Umodletic se srazily dva kamiony a kolona má 3 km zpoždění 20 minut. V Legerově na křižovatce Rumunskou po nehodě už nic nepřekáží, kolona zůstává z Nuselského mostu na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: na Rádio Praha. A Oldřich Burda na Rádio Praha.
1: Pěkné odpoledne. Naším dnešním hostem je Šimon Bylina, herec, zpěvák a také moderátor. No a já bych se s dovolením zastavil u toho herectví, protože když se řekne tvé jméno, tak každý si okamžitě vybaví seriál Zoo Adam Haďák Hruša. 4,5 roku natáčení. Platí to ještě nebo je to ještě díl?
2: No, platí to a už, nebo je to jako necelých 5 let. Ale už je to pasé, no. Ale furt to nějak rezonuje, občas potkávám lidi různě na ulici a tak dále, nebo třeba v různých obchodech a povídám se s nimi o ty roli, je to hezký, furt tam jako existuje ta vibrace toho, no.
1: Dokonce jsem se dočetl, že si všechny peníze, které si vydělal tímhle seriálem, dal do muziky.
2: V podstatě jo, no. To jako ta hudba je pro mě takovým přístavem a většinou to, co jsem viděl, jsem otočil zpátky do té muziky, protože jsem potřeboval, aby to bylo nejkvalitnější možný s lidma, který mě fakt inspirujou a který mám rád. No.
1: Ano, herectví a muzika se taky dá spojit formou muzikálu a teď mířím k Branickému zázraku Jana Svěráka a Tomáše Kluse. Hmm. Jak tam se cítíš?
2: No, Honza Svěrák je jako jeden z nejmilovanějších lidí, co znám a máme společnou vášeň jako v podobných knížkách a rád si s ním fakt povídám, sem tam zajdeme na nějakou procházku nebo zajdeme na výlet. A ten muzikál byl úžasný v tom, že se sešla fakt parta lidí, kteří se měli rádi, že to bylo celý vařený v takový jako klidný energii a bylo to navíc o bezdomovcích, tak byla to celá sranda a objevovali jsme vlastně jako určitý jiný, možná láskyplnější, ličtější pohled na vlastně lidi, kteří se jako nedobrovolně, někdy možná dobrovolně jako i takhle odstřihli od takový tý jako toho většinovýho schonu a tak dále a vlastně jako já to nějak nesoudím, jenom bylo to úžasná zkušenost i s Tomášem, no.
1: Chodem, jakou knížku čteš teďka?
2: No momentálně mám asi 3 rozečtený, mám tam něco o žitkovských bohyních, o nějakým takovým jako prapůvodním uvažování nad bylinkářstvím prostě na našem území. Pak mám rozečtený, ale to už vlastně v podstatě 2 roky v kuse genový klíče, což je takový systém, který mi jako fakt hodně zlepšuje kvalitu života, protože v ním rozpoznávám nejenom třeba nějaký svoje strachové tendence nebo strachové tendence mých kamarádů a objevuju v tom jako obrovskou radost a naději, protože to kombinuje vlastně jako prastarý systémy, ale i s genetikou. A je tam fakt jako má to jako silnou vědeckou prostě jako bázi, která vám dává prostě nahlídnout na váš život tak, že si začnete uvědomovat určitý tendence třeba, jak přemýšlíte a jak vás to třeba blokuje. Že myslím si, že ty myšlenky, které my máme každý den, jsou vlastně určující pro náš život a když to domyslíme dál, tak ty myšlenky pak vedou i k určitým činům, že jo. A myslím si, že ten život není tak těžký a že jsme se sem přišli prostě, neříkám, že bavit, ale prostě užívat si tu radost prostě a žít život plnými doušky a to mě zajímá.
1: A taky se zřejmě něco naučit. Teď, když se na to jako ťuknul, tak přece jenom i to jméno Šimon Bylina tě trošku k těm bylinkám a k téhle cestě jako přeturčuje, i když tady v tom jméně by češtináři řekli, že je hrubka, protože jsou to obě dvě měkké a to prej zkazili někde v Užhorodě u tvých předků.
2: Já nevím, to bude dost možný. Táta můj furt si rád hraje s tím, že buď to byly nějaký právě ty byliny, respektive nějaký jako ruský jako jako takový jako epický soubory, myslím, že to byly jako básně, které většinou měly v tématu nějaký jako hrdiný eposy určitých válečníků nebo panovníků, ale, nebo to možná jsem neřekl úplně přesně, ale třeba Bellini zní zároveň i italsky, nicméně můj pradědeček jeden útek právě před bolševikem z Ruska do Ameriky a druhý byl nalezenec v Užhorodu, kde prostě se nějak skrze tehdejší Červený kříž dostali do Čech, kde prostě vybudoval kariéru jako dramatika, učitele a ředitele školy a tak. No. A ten druhý v té Americe tam měl továrničku, kterou pak prodal a komunisti zabavili asi 90%. No.
1: Zajímavé příběhy z rodokmenu Šimona Byliny, kdo ví, možná jednou bude scénář nebo nějaká knížka. Já se tě zeptám ještě na letošní rok a vůbec na herectví, protože ve filmové databázi jsem k letošku našel pouze seriál Na dně. Tak co děláš a na co se chystáš herecky?
2: To je zajímavý, že tam jenom to tohle, protože ty ostatní věci se tam asi nepřidali, ale dotočil jsem jeden seriál na Nově Očko, pak jeden film s Davidem Laňkou, Štěpánem Kozubem, Verčou Kubařovou a seriál Na dně, o kterém si mluvil, je specifický tím, že to vzniklo jako fakt takový jako projekt mýho kamaráda, který si sám financoval, Franta Moňák, a sám si ho i napsal. Je to takový seriál, který vznikl v Jihlavě, jo. A je to komedie a teď se nám podařilo to prodat vlastně na stream a má to zajímavý číslo, fakt na to lidi koukají, což já osobně se nad tím trošku udivu, protože vlastně jako, nevím, prostě představ si jen tak napíšete prostě seriál a najednou na něj lidi fakt koukají, že většinou to taky, že si to napíšete a pak si to jako, pak si řeknete, no tak super, ale ne, opravdu se děje, že teďka natáčíme druhou sérii, za 14 dní mě čeká druhá série, prostě natáčení v Jihlavě a je to takový skvělý, že to mluví o obyčejných lidech, obyčejných příbězích, ale je to hraný s humorem, já tam hraju takovýho namachrovanýho pražáka, který se vrací zpátky ke kořenům do té hlavy a je to fakt sranda. No.
1: Náš dnešní host Šimon Bylina, za chviličku si budeme povídat dál.
3: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům.

0: na Rádiu Praha.
1: A náš dnešní host Šimon Bylina, kterého jsme slyšeli v druhé písni Jon Snow, abych to řekl správně. A show teda bude taky.
2: Mně se to líbilo, tady jo. Pan Olda řekl Jon Show, mně to přišlo vlastně vtipný, já chci to používat dál.
1: A já se chci právě zeptat teď na tu hudební dráhu a kariéru. Už jsem naznačil, že vlastně v březnu, bylo to na konci března 30. vyšlo tvé severní album, debutové album, což vlastně je takový, jestli tomu rozumím, slněný sen?
2: No to je.
1: A navíc si na něm dělal s opravdovými profesionály.
2: No Lukáš Chromek, toho jste mohli vidět teďka v Edenu, to je ten kytarista, co tam pobíhal s tou Evou. On je zároveň producent a my jsme se znali už od 21 let, ale trvalo nám 9 let, abychom porodili tohleto miminko. Poslední dva roky jsme trávili v podstatě jako každý měsíc několik dní ve studiu. A přišel tam ještě za náma Honza Uvěra, který hraje třeba s Vojtou Dykem, je to klavírista, který hraje i s jinýma jazzovýma prostě tělesama po světě. Opravdu po světě, protože on je takovej nomád svým způsobem, on odjel do New Yorku, kde rok prostě zkoušel štěstí a povedlo se mu dostat do kapely, ve který předtím hrál Ondřej Pivec, to můžete znát od Gregoryho Portra, nebo taky udělal s Vojtou Dykem to album. A dostal se do té kapely Kennedy Administration, kde hrál na klavír. A udělat severní album je, všem to doporučuju si udělat prostě svoje album, když prostě milujete to, co děláte, nebo každý samozřejmě má jinou lásku k něčemu, ale tady fakt, já jsem věděl, že nemůžu dělat žádný kompromis, proto to trvalo tak dlouho a proto tam muselo dojít tomu jako vzájemnému sladění. To znamená, že když si poslechnete severní album, tak nejenom, že ty písničky jako jaksi zrály, aby dozrály tyhle ty formy, některé třeba byly jakoby předělávaný 7x po sobě. To bylo jedna písnička, Když ticho promlouvá, tu jsem na 7x posílal Martinu Chobotovi, nevím, jestli znáte, to je manžel Evy Farné, on je takový náš dobrý kamarád, který k tomu neřekl nic k té písni, jenom prostě vždycky řekl jako tohle se mi líbí, tohle se mi líbí. A já jsem viděl, že to ještě jako furt není hotové, takže jsem to furt jako dodělával, až pak to dozrál do té sedmé formy a pak už to byla ta finální. A proč říkám, že udělat si něco takovéhleho je prostě nezaměnitelná zkušenost, ale pro mě bylo zásadně to nedělat kompromisy, takže tady jsem, tady je severní album a každá věta, která je zpívaná, je zároveň prožitá. Ano.
1: Ty jsi zmínil Gregoryho Portra a já, když jsem poslouchal ty písničky, tak mě napadly 4 jména. Gregory Porter, tedy Swims, Disturbed a Barry White, protože ten hlas, to zabarvení mi přijde, že někde mezi nimi. Patří třeba ti 4 zmínění k tvým favoritům nebo vůbec ne?
2: No Gregory Porter bez pochyby. Jsem byl několikrát na jeho koncertě, podával jsem mu ruku, ten pocit nezapomenu, nebo ten pohled do těch očí a ten stisk té ruky, která byla obrovská. Tak jsem si říkal, že to je nádherný, jak je v něm ten život a mně se líbí on, jak přemýšlí, že má svoji zahrádku, prostě potom, co dohraje koncerty, tak se vrací, aby třeba obstaral i ty květinky v té zahradě, kterou má u domu. A zároveň ten jeho hlas, já můžu poslouchat pořád. Já mám k němu fakt blízko. Cítím, že je to dělaný prostě čistě a bez jakýkoliv nějaký latence nebo nějakých postranních úmyslů. A třeba tedy o svým se mám moc rád, taky poslouchám nějaký jeho živáky, třeba kdy náhodně jde po ulici a začne zpívat s nějakýma báskerama, který na ulici hrajou, takže to je krásný. No.
1: Když jsem mluvil o těch takových opravdu silných setkání, tak nemohu zmínit Davida Slipku. Protože s tím si naspíval i ten, myslím, že to byl první duet, to Nebreč. A prý to bylo také od první chvíle velmi silné setkání.
2: Bylo, no. David Stipka, naše první setkání probíhalo tak, že jsem zpíval v Havlíčkově Brodě, nebo Uherském Brodě s Tomášem Mačkem, to je Tom Artway, a měl jsme tam duet, to byl nějaký jako cash Dylan duet, a potom, když jsem sešel z toho pódia a šel jsem dozadu, tak jsem Davida uviděl, nebo takový hlas promluvil a říkal, dobré to bylo, ty cipe. Něco takového se ozvalo prostě z takový jako horní, nějaké horní prostě frekvence. Já se podívám a David tam seděl seděl prostě na skříni a brnkal si tam na kytaru, vedle něj ten Pavel Sotoďák. A tam jsme se poprvé seznámili a to přátelství, i když jako nebylo častý, ve smyslu, že jsme se jako potkali každý den, tak jako měli jsme spolu pár hovorů, já jsem dokonce zařídil jednou koncert, vyměňovali jsme si určitý texty, protože on tehdy jako neuměl zas tak dobře anglicky, tak já jsem mu překládal nějaký texty, měli jsme oba dva rádi Krishnamurtiho, což je takový jako jakýsi prostě jako objevitel určitých druhů myšlenek v Indii, on teda umřel, tak jsme se o něm bavili, já jsem ho překládal a jeho hudba mě bez pochyby ovlivnila, ale primárně jeho prostě bytost, jeho srdce, ten pocit, když jste s ním byl opravdu, měl člověk pocit, že jste fakt jako nejlepší kamarádi, to uměl vyvolávat v lidech, byla v něm taková srdečnost, taková opravdovost a prostě ryzost a byl prostě poctivý, trošku mi to vhání sazy do očí. A doteďka cítím, že tady s náma naspívat s ním duet Nebereš, který vyhrál prostě vše možné ocenění a taky jsem ho vlastně dělal s tím Lukášem Chromkem, tak byla prostě naprosto nezaměnitelná zkušenost, která se jako nedá moc přirovnat a o to víc mě potěšilo, že mě vlastně kapela Benjis, to jeho celoživotní kapela, nebo celoživotní respektive ta, jako, ta jeho, řekněme, známější část toho jeho hudebního profesního života, tak oni mě oslovili, abych s nima zpíval teďka na Cenách Jantar a je to minulý měsíc to vyšlo, no, zpívali jsme písničku Už mě nesou z jeho nového alba, tak to bylo taky hodně silný a byl jsem teda nervózní jak pes.
1: K těm anketám jenom to Nebereš v anketě Žebřík 2024 to dostalo píseň roku a klip roku. Naším dnešním hostem je Šimon Bylina, herec, zpěvák a moderátor. Povídat si budeme zase za chvilku. Je tu i čas na dopravu a tu v téhle chvíli už sleduje Jarda Koller. Jardo, vítej.
0: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov je dálnice neprůjezdná. Na 23. kilometru se srazil kamion a nákladní auto. V dopravním omezení blokují oba pruhy a nedá se projet na dálnici, pokud možno vůbec nenajíždějte. Tvoří se kolona, brzdí se už na 13. kilometru a poslední volný sjezd je tak na Říčany nebo na Pražský okruh. Na Pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Stojí tam kolona za sjezdem na Jesenici a zpoždění 15 minut. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most za Spořilovskou překáží kamion, blokuje pravý pruh, kolona je od magistrály na 10 minut a plná je i Spořilovská před spojkou, na místě už je odtah. V tunelu Blanka směrem na Troju opatrně při výjezdu na Prašný most a Davice v prostředním pruhu stojí porouchané auto. Ječná je plná v celé délce a ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: na Rádio Praha.
1: Naším dnešním hostem Šimon Bylina, herec, zpěvák a moderátor. Povídali jsme si teď o albu, debutovém albu, které vyšlo, jmenuje se Severní album. Hráli jsme si i písničky, ještě tady od Šimona písničku máme. A já se zeptám na koncerty, protože ať jsem se díval, jak jsem se díval, tak na internetu jsem nic nedohledal.
2: Záměrně.
1: Ale prej koncerty
2: ne,
1: budou.
2: Jo? Jsou, jako existují určitý aplikace, které propojují ty streamovací služby, jako je Spotify, Apple Music, kde ty koncerty vidíte, ale my to máme tak, že už máme jako nasmluvané nějaké akce, hrajeme třeba s Ondřejem Rumlem a s Martou Jandovou na festivalu ve Fabrice, který bude, myslím, že nějakýho 17.8. A to zase nechci mystifikovat, to se dá najít normálně, já nechci tady říkat, já si to moc nepamatuju. Do toho...
1: Na tom Facebooku jenom?
2: Na Facebooku i na Instagramu jsou ty akce, no. A bude, za chvilku bude vznikat stránka, my už máme buklí nějaký koncerty na příští rok, docela se to hezky rozjíždí. Vedle toho máme ještě kapelu Ubuntu, za kterou koncertujeme. Tuto sobotu hrajeme například na Smetanově Litomyšli, což je docela přijde jako hezký, že nás tam vzali, protože chtěli prostě kapelu, která oslavuje prostě naší přírodu, někdo by řekl matku zemi, tak to já takovouhle kapelu mám, kde většinou jsme na akcích, kde prostě nikdo moc nepije, lidi jsou prostě takový jako v pohodě, řekněme trošku svobodnější, co se týče prostě toho alkoholu, tam fakt jsou všichni jako střízliví a tančí a tak dále. No a vedle toho prostě tady teda ta moje hudebnická kapela, ta, co se týče toho Šimona Byliny, ne to Ubuntu, tak chystáme podzimní turné, máme už domluvený taky nějaký akce, který ale budeme jako jak si přidávat teďka v následujících měsících, si myslím, no.
1: To zní fantasticky, můžeš nás pozvat i do Prahy na koncert?
2: To vás můžu pozvat, ale skrze právě ten Instagram a Facebook, protože tam fakt jsou takový ty věci z první ruky. Že tady, prostě já spíš jako doporučuji, třeba pokud cítíte, že vám něco tady z tohohle, co si tady povídáme, konvenuje, jak vám to dává smysl, tak si prostě zajděte na můj Spotify, Šimon Bylina na všechno s měkkým, i tam najdete hudbu a pokud vás to inspiruje, tak myslím si, že už bude jeden krůček k tomu se jako nějak propojit na těch sítích a tam už všechny ty koncerty jsou, no.
1: To už jsme nahlédli do budoucnosti, ty už si říkal, že vlastně bude koncertní turné. Určitě přemýšlíš i o nějakém dalším albu nebo o nějakých dalších singlech, nebo nepřemýšlíš?
2: No, samozřejmě, já teď mám teďka, že skoro každý druhý týden bude vycházet další píseň. Je toho fakt hodně. Já cítím, že Severní album to je fakt jako začátek, základní stavební kámen, ale já těch písní mám připravených prostě víc než 70 a jsem v kontaktu s různýma producentama napříč prostě celou republikou, jezdím za nima, včera jsem byl celý den ve studiu a těším se prostě z toho, z té radosti, z té hudby a no.
1: Šimon Bylina, náš dnešní host, povídat si budeme zase za okamžik. Teď je tu také aktuální doprava a my se podíváme na Pražský okruh. Před nájezdem na D1 řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici. Na 1,8 km zpoždění je tady 15 minut. Odsává se i sjezd na Jesenici. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most za Spořilovskou překáží kamion, blokuje pravý pruh a kolona je od magistrály na 10 minut. Plní se i Spořilovská před spojkou. Na místě je už odtah. Jižní spojka směr Barandovský most. Tady se za nájezdem z magistrály srazilo nákladní osobní auto, blokují odbočovací a pravý pruh. Je tam také krátká kolona. V tunelu Blanka směrem na Troju opatrně při výjezdu na Prašný most a Dejvice. V prostředním pruhu stojí porouchané auto, Ječná je plná v celé délce. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
0: Praha žije.

0: na Rádiu Praha.
1: Šimon Bilina, náš dnešní host, herec, zpěvák a moderátor, a my se dostáváme ke zpívání. To byla
2: ahojky.
1: Poslední píseň, kterou jsme si měli možnost zahrát. Mimochodem, tam byly tři hlasy, pojďme se od ní odrazit a pojď trošku představit.
2: Richard Autner a Robin Schenk, jakožto autor, mu spoluautor písničky. A my jsme to napsali u něj na chatě v Orlických horách a pak jsem tam přizval tady tohodle slovenského krocana Richarda Autnera, který teďka na Slovensku fakt jako stoupá jeho hvězdná sláva, my se máme moc rádi. Já ho beru jako bráchu, vlastně oba dva tyhle ty kluky, a Richard Autner fakt teďka na Slovensku jako jede. Je nádherný sledovat i celou jeho kapelu. A co dodat, no, Robin Schenk je třeba autorem muzikálu Devět křížů, který je jako beznadně vyprodaný, takže vůbec ani nechtějte na něj jít, protože se tam nedostanete, je to v Brně, takže to taky to nevadí. Nicméně tyhle ty dva kluci dali prostě za vznik společně se mnou k tomu, aby vznikla taková písnička, která prostě otevřela spoustu dveří, rádi hrajeme prostě jako někdy na závěr každého koncertu, máme ji rádi, a mě prostě pomohla hodně jako přestat určitý těžký chvíle v životě.
1: Jsme už ve finále našeho dnešního povídání. Já se vrátím k tomu, že jsi také mimo jiné spolupořadatelem i některých letních festivalů. Můžeš nás třeba pozvat na tyhle ty festivaly?
2: Zvu 11. a 12. září na festival Ubuntu Offline Festival, kde se nebude pít alkohol, kde lidi budou asi co nejvíc bez mobilu, kde se třeba budou hrát prostě nějaký hry, bude se koncertovat, budou tam nějaký přednášky, ale hlavně to bude klidný, bude to v přírodě, bude tam možnost i sauny, bude to na Řehnickém dvorku a najdete všechny informace na Ubuntu Planet. Taky vás můžu pozvat ke mojí sestře, která má Ubuntu ateliér v Michli, který je autonomní, a znamená to, že vy můžete přijít a malovat, když za pár prostě stovek vy si můžete najmout prostor, kdy můžete přijít malovat, dát si kafe, dát si prostě limonádu, být tam sami nebo třeba s kamarádama, anebo vás můžu pozvat na všechny možné akce tohoto typu.
1: Děkujeme za pozvánky. Šimon Bilina, herec, zpěvák a také moderátor, byl naším dnešním hostem. Děkuju za tvůj čas a popřeji, ať se daří.
2: Vám to stejné. Děkuju moc za váš čas.

0: Středa 24. června, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Bude 13 hodin.
1: Ozbrojený muž z Čelákovici opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji, potvrdila policie. Nákladní vlak poškodil výhybku v Plané u Mariánských Lázní, oprava potrvá do pondělí. Belgie a Nizozemsko vyhlásili varování před vlnou veder. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno, teploty maximálně 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal zbraní k čelákovickému učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích, popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
3: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
1: 55-letému učiteli hrozí až 3leté vězení, v současnosti je ve zdravotnickém zařízení. Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, si dnes mohou vyzkoušet návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce se koná na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích až do 6:30 večer. Na festivalu je víc než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. Je také připraven doprovodný program na pódiu, vstup je zdarma. Letošní 14. ročník je na téma Věda pro budoucnost. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy vlaky nahradily autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
4: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají s předpokladem do 29.
1: S horkými teplotami se potýkají také státy Beneluxu. Belgické a nizozemské úřady vyhlásily celostátní varování před vlnou veder. Teploty se tam celý den pohybují kolem 35 stupňů Celsia a v pátek by mohl vystoupit až na 38.
5: Některé školy v Bruselu tento týden kvůli vedrům zrušily odpolední vyučování. Částečně uzavřená je také jedna z nejznámějších belgických turistických atrakcí, bruselské Atomium. Belgické národní krizové centrum vyzvalo obyvatele k solidaritě. Zdraví lidé, kteří mají ve svém okolí seniory nebo sociálně izolované a zranitelné jedince, by podle centra měli tyto osoby navštívit a postarat se o ně. Nizozemské úřady také varují před smogem. Silné sluneční záření a nedostatek větru totiž vedou k hromadění ozonu v atmosféře, což zhoršuje kvalitu ovzduší. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře Maďara Hedyho z West Hamu. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Zpoždění 15 minut, ucpává se kvůli tomu také sjezd na Jesenici. Dálnice D1 z Prahy do Brna byla na 23. kilometru po nehodě uzavřená. Už se znovu projíždí levým pruhem. Dlouhá téměř stojící kolona ovšem začíná už na 13. kilometru a je stále na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vršovice chystají odtah kamionu z pravého pruhu, popojíždí se od magistrály přes 10 10 minut, plná je kvůli tomu celá Spořilovská a zpomaluje to také příjezd po Brněnské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za nájezdem z magistrály srazilo nákladní a osobní auto, blokují odbočovací a pravý pruh, zpoždění od Spořilovské 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju opatrně při výjezdu na Prašný most a Dejvice v prostředním pruhu stojí porouchané auto. Ječná je plná v celé délce, Devilzonově se jede krokem od Florence k Václavskému náměstí a v Bělohorské z centra postojíte v koloně před vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 13. hodině posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Po 13. hodině pro vás samozřejmě máme další hity. Pokračujeme v playlistu, zazní ATB Topic a A7S, také Ariana Grande. No a vánoční strom ze Staroměstského náměstí poslouží dětem. Studenti z něj postavili zahradní domek. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Na samotný začátek nicméně skupina Imagine Dragons. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

Posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Prahu dnes opět pohltily vedra, i proto se teď jdeme věnovat jednomu víceméně zimnímu tématu. Z vánočního stromu, který stál na Staroměstském náměstí v Praze, vznikl zahradní domek pro děti. Studenti střední odborné školy Jarov z pražských vánočních stromů totiž vyrábí nábytek na dobročinné účely už tradičně. Letos dar získali děti z azylového domu v Praze 4. Domek je vysoký 2,5 metru a studenti ho vyráběli v rámci odborných praxí. Celý proces trval asi 4 měsíce. Organizátoři vánočních trhů mimochodem už teď hledají strom na rok letošní. Vyhlásili proto soutěž, do které můžou lidé posílat své tipy na konkrétní jehličnan. Víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se podíváme na pražské silnice. Na okruhu před nájezdem na D1 řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Zpoždění kolem 15 minut. Uspává se také sjezd na Jesenici. Na jižní spojce směrem na Černý most a za sjezdem na Vršovice chystají odtah kamionu z pravého pruhu. Popojíždí se od magistrály přes 10 minut. Plná je kvůli tomu celá Spořilovská. Zpomaluje to také příjezd po Brněnské. Na

0: jižní spojce směrem na Barrandovský most se za nájezdem z magistrály srazilo nákladní s osobním autem. Už nepřekážejí a kolona se rozjíždí. V tunelu Blanka směrem na Troju opatrně při výjezdu na Prašný most a Dejvice v prostředním pruhu stojí porouchané auto. Na místě je policie. Ječna je plná v celé délce. Ve Vilzunově se jede krokem od Florence k Václavskému náměstí a v Bělohorské směrem z centra postojíte v koloně před Vypichem cirka 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Před minutou bylo 1:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. ČTK to zjistila z návrhu, který soud zpřístupnil v přehledu plenárních věcí na svém webu. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Premiér Andrej Babiš ano připustil, že slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Když to nevíde, bude se o to snažit pro rok další, řekl dnes v rozhovoru pro server Blesk.cz. Potvrdil tak slova ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu s ministerstvem financí. Vysoké venkovní teploty výrazně stěžují práci i hasičům. Při zásazích v tropických dnech se v ochranných oblecích rychle přehřívají. Hasiči se proto musí častěji střídat a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. Téměř 40% mladých a malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% ji vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách. Naopak v zemědělství a v ubytování je zatím její využívání nejnižší. Vyplývá to z dubnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem mezi 400 firmami. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na to se ptám Jardy Kolera.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz před Ořechem, ucpává to i příjezd do Prahy po dálnici D5, tam se zastavíte už na 7. kilometru. Na pražském okruhu směrem na D1 je teď uzavřený i Lochkovský tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla, tvoří se kolona, brzdí se na 16. kilometru a na okruhu směrem na D1 to není všechno, před dálnicí D1 ještě řeší nehodu, kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, zpoždění 15 minut, ucpává se také na Jesenici. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vršovicech stále chystají odtah kamionu z pravého pruhu. Popoždí se od magistrály přes 10 minut, plná je kvůli tomu celá Spořilovská a zpomaluje to také příjezd po Brněnské. Tam se brzdí už na 3. kilometru u Opatova. V tunelu Blanka směrem na Troju opatrně při výjezdu na Prašný most a Dejvice v prostředním pruhu stojí porouchané auto. Na místě je odtah, projedete pouze levým pruhem. V Bělohorské z centra postojíte v koloně před Vypichem 10 minut a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní Shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 1:55, to je aktuální čas, pokračuje odpolední Praha. Dobrý den vám přejeme. Tisíce lidí v těchto dnech začínají odjíždět na dovolené nebo vezou děti na prázdniny. Policisté a silničáři radí, jak se na cestu připravit a kde se vyhnout opravám silnic. Podrobnosti už za chvíli, hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý, 107,1 FM.

0: Posloucháte Rádio Praha, 100 tisíce aut zatíží v příštích dnech silnice a dálnice v Česku, lidé vyrazí na dovolenou, rodiče například povezou děti k prarodičům nebo na letní tábory. Policisté a silničáři proto radím, jak cestu zvládnout bez problémů. Podrobnosti má teď náš kolega Radek Duchoň. Hezké odpoledne, Radku.
1: Hezký den, policisté, silničáři a preventisté z BESIPu apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch říká, že právě letní prázdniny společně s Velikonocemi jsou nejkritičtějšími obdobími na silnicích. Je to spojené s delšími cestami, v provozu se pohybuje víc dětí, ať už jako spolujezdci v autech, nebo jako cyklisté i jako chodci. Tomáš Lerch upozorňuje na to, že nejčastější příčinou dopravních nehod na českých silnicích je nevěnování se plně řízení. To tvoří víc než 20% celkového počtu dopravních nehod. Další příčinou je nesprávné otáčení, couvání nebo nepřizpůsobení rychlosti jízdy nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Často se také stává, že řidiči přejedou do protisměru.
0: Radku, silničáři budou i o letních prázdninách pokračovat v opravách silnic. Kde budou pracovat?
1: Ředitelství silnice dálnic Radek Mátl připomněl, že mezi dvě největší stavební akce na silnicích patří rekonstrukce mostu Šmejkalka na dálnici D1, to je na 23. kilometru, no a k dispozici jsou sice dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy, ale jsou súžené a v dopravních špičkách se tam tvoří kolony. Radek Mátl ještě připomněl přestavbu křižovatky u Brna, kde se pravidelně také tvoří kolony. Nicméně silničáři připomněli, že nadcházející víkend a ten další prodloužený omezí práce v celé republice tak, aby při odjezdu na prázdniny lidí nebyly někde zúžené silnice do jednoho jízdního pruhu a podobně. Silničáře také budou mít hlídky, které sebou budou mít vždy vodu pro případ, že by auta uvázla někde v kolonách. No a lidé se také nemají zdráhat volat číslo silničářů, které jsou připraveni pomoc. Číslo je 800 280 281 a je to bezplatná non-stop asistenční linka ředitelství silnice dálnic.
0: Radku, abychom měli trošku celistvější přehled, kolik se od začátku letošního roku stalo v Česku na silnicích nehod?
1: No právě to není vůbec dobré. Podle statistik se meziročně zvýšil počet usmrcených lidí na silnicích, a to o 5%. Nejvíce to bylo u řidičů motocyklů, ale policisté říkají, že za spoustu nehod nemůžou právě motorkáři, ale řidiči osobních aut, kteří jim nedají přednost. No a abych odpověděl přesně to číslo, tak letos přišlo o život na silnicích 171 lidí.
0: Tisíce lidí v těchto dnech začínají odjíždět na dovolené nebo vezou děti na prázdniny. Policisté a silničáři radí, jak se na cestu připravit a kde se vyhnout opravám silnic. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Radkem Duchoněm. Radku, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a na silnicích, na těch pražských, zůstaneme. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz před Lochovským tunelem. Ten už je znovu průjezdný, ovšem kolona je dlouhá, táhne se od D5 až k tunelu. Ucpává to i příjezd do Prahy po dálnici D5, tam se zastavíte už na 7. kilometru. Na pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 stále taky řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Zpoždění čtvrt hodiny, ucpává se také sjezd na Jesenici. V Brněnské na příjezdu do Prahy D1 je od 4. kilometru pomalejší provoz, ten brzdil stojící kamion, už ho odtáhli, kolona se začne rozjíždět. V Bělohorské směrem z centra postojíte v koloně před vypichem 10 minut, regulují taky provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské a z Nuselského mostu se táhne fronta k muzeu a je na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: ještě jednou dobré odpoledne. Praha staví nový bytový dům se skoro 30 byty pro vybrané profese. Z vánočního stromu ze staroměstského náměstí je zahradní domek pro děti. Dostal ho azylový dům v Praze 4. Roste počet mrtvých na silnicích. Policie nabádá k větší opatrnosti a dodržování pravidel. A nadále bude slunečno a vedro. Dnes naměříme až 32 stupňů. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stavba nového bytového domu za více než 92 milionů korun začala v Modřanské ulici. Jde o společný projekt magistrátu a Prahy 12. V budově vzniknou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku, uvedl to mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.
2: Projekt počítá s výstavbou pětipodlažního objektu s 29 bytovými jednotkami a 4 nebytovými jednotkami v parteru. Součástí záměru je také parkování na pozemku a návštěvnická stání v ulici.
0: Nový zahradní domek můžou využívat děti z azylového zařízení v Praze 4. Studenti střední odborné školy Jarov ho vyrobili ze stromu, který stál o vánočních trzích na staroměstském náměstí. Pokračuje vedoucí azylového domu pro rodiny s dětmi v Praze 4 Dagmar Jelínková.
3: My jsme měli možnost ve spolupráci se střední odbornou školou si vybrat, jaký prvek na tu zahradu, nebo případně nemuselo to být vlastně do exteriéru, ale případně do interiéru si chceme nechat zhotovit. Takovéhle nějaké zázemí pro hru, odpočinek nám tady chybělo něco, jako je takovýhle domeček.
0: Ze zbylého dřeva studenti z Jarova vyrobili lavičku s turistickým rozcestníkem. Ta poputuje do Jiřetína pod Jedlovou v Ústeckém kraji, kde strom pro vánoční trhy na staroměstském náměstí vyrostl. Na silnicích v Česku už letos podle policie zemřelo při dopravních nehodách 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
0: Ukrajinci zaútočili nepilotovanými letouny na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
5: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: České fotbalisty čeká v noci na zítřek klíčové utkání o postupovou naději na světovém šampionátu. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Kouč národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
6: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále, ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
0: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 30 a 32 stupni Celsia. Zítřek bude slunečný a tropický, naměříme až mezi 32 a 34 stupni. Noční teploty se budou pohybovat kolem 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jarda Koller. Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je stále velmi silný provoz. Pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, navíc na 17,5 kilometru stojí v levém pruhu porouchané auto, řidička s dětmi stojí za svodidly, zpoždění přes půl hodiny. Na pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu, je tam více než kilometrová kolona, zdržení dalších je více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, pomaleji pojedete od Spořilova za Nový most, plné jsou příjezdy do centra po magistrále i Ječnou ulicí, Legerova je ucpaná celá, ve Vilzonově zůstává kolona od Florence a ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se do 10 minut, kolona začíná za sjezdem na Zbraslav. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Dobré odpoledne, možná se i vy letos chystáte k moři autem a kladete si otázky typu, kde koupit dálniční známky, jak funguje mýtné, nebo co s tankováním. Máme odpovědi ve vysílání, to probereme už za pár minut, no a co se muziky týče, zazní Tayo Cruz. Taky James Arthur. Can't you see that I'm like you? A na začátek DJ Segala. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Lady.

0: Do jaketa se jsou ve středu odpoledne na Rádiu Praha. Dnes je 24. června a letní prázdniny se blíží. Mnoho Čechů během nich plánuje vyrazit autem k moři, je tak potřeba si pořídit dálniční známku. Ty se v Česku oficiálně prodávají na webech edálnice.cz nebo také edálnice.gov.cz. Spadají pod státní fond dopravní infrastruktury. František Jemelka z Ministerstva dopravy ve vysílání Českého rozhlasu radil, že pokud nemáme možnost koupit si dálniční známku online, tak můžeme využít pobočky České pošty anebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky. Ovšem pozor, v některých zemích, třeba v populárním Chorvatsku, se naopak místo toho platí mýtné. Na dlouhé zahraniční cesty se také doporučuje doplnit palivo ještě v České republice. Detaily najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
2: Praha je nej.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je velmi silný provoz. Pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, zdržení 20 minut. Na pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu, je tam 2-kilometrová kolona, zdržení 4 hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz. Pomaleji pojedete od Spořilova za Alanový most. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále i Ječnou ulicí. Legerova je ucpaná celá, ve Velzonově zůstává kolona od Florence. A ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se do 10 minut, kolona začíná za sjezdem na Zbraslav. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byl Moby, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha, za minutu bude 14:30 a před námi jsou krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan.
1: Krásné odpoledne. Praha 3 vypoví smlouvu na pronájem městského bytu šéfce úřadu vlády Tünde Barta. Dnes to schválili radní třetí městské části, uvedl to její mluvčí Petr Habáň. Barta si podle zjištění deníku N od radnice pronajímala byt za zvýhodněné nájemné, ale přenechala ho k bydlení dvěma studentkám ze Slovenska bez předchozího souhlasu pronajímatele. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se zítra změní jen o jednotky haléřů. Benzín oproti dnešku zlevní o haléř na 40 korun a 54 haléře za litr. Naftu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 31 haléř za litr, tedy o 5 haléřů levněji než dnes. Cenový věstník před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Westernová parodie Limonádový Joe a neb koňská opera se po víc než 60 letech dočkala digitálního zrestaurování. Dnes ji poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí skupiny V4. Sedmým jistým postupujícím týmem do osmifinále světového šampionátu ve fotbale je Kolumbie, která vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Stejným výsledkem porazilo Chorvatsko Panamu. Anglie jen remizovala s Ghanou 0-0 a Portugalci zvítězili nad Uzbekistánem 5-0. Po zbytek odpoledne i zítra bude v Praze jasno až skoro jasno. Dnešní nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 32 a 34 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je velmi silný provoz. Pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, zdržení 20 minut. Na pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu. Je tam 2-kilometrová kolona, zdržení 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz. Pomaleji pojedete od Spořilova Zelenový most. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se 10 minut. Kolona začíná za prvním sjezdem na Zbraslav. V Dobříšské je silný provoz v obou směrech, v Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od Valtrovky k Dobříšské, je to na 20 minut, a v Ekbelské směrem na D8 se popojíždí z Hloubětína ke sjezdu na Prosek. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje odpolední Praha, 2,5 minuty po 14:30, aktuální čas je středa 24. června. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to vám řekneme už za chvíli. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Fabulous Expense, Nonde Richer, dobré odpoledne, posloucháte Rádio Praha. Už jste dnes popřáli Honzům, jestli ne, tak je na čase to napravit. 24. červen je totiž den všech Janů, ale nejenom to.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíků tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Štulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Ať už se v rámci toho dne chystáte kamkoliv, tak počítejte s tím, že na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz, pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, zdržení 20 minut. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh, je tam 2-kilometrová kolona, zdržení 15 hodiny. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Prašný most zastavilo auto, blokuje levý pruh, regulují kvůli tomu provoz na výjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, poprvé se brzdí za sjezdem na Krč, za Lanový most pojedete asi 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se 10 minut, kolona začíná za sjezdem na Zbraslav, v Dobříčské je silný provoz v obou směrech a v Radlické směrem na Smíchov se popíždí od Valtrovky k Dobříčském, je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Středa 24. června, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolega Míra Kasan. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Vojto.
0: Bylo 15 hodin.
2: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta podle Prahy 3 porušila smluvní podmínky pro nájmu obecního bytu a musí ho opustit. Praha 1 požaduje přísnější pravidla pro krátkodobé ubytování. Zastupitelé schválili připomínky k zákonu. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, ale jen o haléře. A taky zítřek bude slunečný s tropickými teplotami. Naměříme až 34 stupně.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na pronájem městského bytu šéfce úřadu vlády kvůli porušení podmínek. Tünde Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho podnajímala za zvýhodněné nájemné, sama v něm nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
4: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
2: Reakci Tünde Barta zjišťujeme. Zastupitelé Prahy 1 jednomyslně schválili připomínky k chystanému zákonu o krátkodobém ubytování. Novela má sjednotit údaje o bytech využívaných pro cestovní ruch. Městská část požaduje sdílení těchto informací s obcemi a přísnější postup při registraci bytů. Pokračuje zastupitel Prahy 1 za TOP 09 Giancarlo Lamberti.
5: Problém krátkodobého ubytování je pro Prahu 1 nejpalčivější problém. My jsme dneska schválili, co chceme, a s tím vstoupíme do jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj i s poslanci, i se senátory parlamentu České republiky. My už s nimi v jednání jsme, aktivně říkáme naše názory, ale neměli jsme to právě schválené orgánem jako zastupitelstvo.
2: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom Ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléře za litr, to je o haléř míň než dnes. Nejvyšší možná cena litru nafty oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli v tom bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
6: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo zkontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboli existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letné podepsal dlouhodobý kontrakt. Do Sparty přišel před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hediho z West Hamu. Praze bude pozbytek, odpoledne a v noci jasno až skoro jasno. V noci se postupně ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno a nejvyšší teploty oproti dnešku o 2 stupně vzrostou. Naměříme až mezi 32 a 34 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to sleduje Jarda Kolar. Dobré odpoledne, tobě, Jardo.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz, pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, zdržení 20 minut. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu. Projedete pouze levým pruhem kolona z 80. kilometru jen na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice zastavila dodávka, blokuje levý pruh kolonu, čekejte od dálnice D11 na zhruba 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most před výjezdem na Prašní most stojí auto, blokuje levý pruh, regulují kvůli tomu provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské a plní se kvůli tomu Holešovičky. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, poprvé se brzdí za sjezdem na Krč. Za Lanový most pojedete 20 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se 10 minut, kolona začíná za sjezdem na Zbraslav a v Radlické na Smíchov se popojíždí z Valtrovky k Dobříšské, je to na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 15. hodině, s vámi odpolední Praha. Děkujeme, že jste si jako společnost do toho horkého dne vybrali právě nás. Do Varů přijedou Hofmann, Binouš a Keitel. Místo ohňostroje bude dronová show nad termálem. Podrobnosti už za chvíli, teď vám hrajeme další muziku. Tady je Harry Styles a hezký poslech vám přeju, těch přívětivý.

0: minuty po čtvrt na čtyři posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Hosty blížícího se filmového festivalu v Karlových Varech budou francouzská herečka Juliette Binoche a američtí herci Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Kevin Bacon a Kyra Sedgwick. Pořadatelé to oznámili na úterní tiskové konferenci. Spolu s tím odhalili také zahajovací a zakončovací film i podobu show, která tradičně doprovází zahájení před hotelem Thermal. Dvojnásobně jubilejní ročník zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století. Snímek v režii Juana Cabrala a Santiago Franca mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 86. Na pódiu před Thermalem se postupně vystřídají Matěj Rupert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Barta, Izomandias, Vladimír 518, Akira, Anet X a Zbor, Vocal Kruba Unique. Na koncert tentokrát místo tradičního ohňostroje naváže dronová show. Festival se koná od 3. do 11. července a detaily najdete taky v článku na webu irozhlas.cz. Teď ale z Karlových Varů zpátky do hlavního města a situace na silnicích sleduje kolega Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona za Ořech. Je to na 20 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7. kilometru. Na pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu. Projedete levým pruhem, kolona z 80. kilometru je na dalších 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice zastavila dodávka, blokuje levý pruh, kolonu čekejte od dálnice D11 na více než 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Varadov most před výjezdem na Dejvice stojí poruchané auto, blokuje levý pruh, regulí kvůli tomu provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, plní se kvůli tomu Holešovičky, na místo už jede odtah. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, poprvé se brzdí za sjezdem na Krč, Zelenový most pojedete 20 minut, Kukulova směrem na Vypich se zcela zaplnila, ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestu. Rádio Praha.

0: DJ Avicii nás na 107,1 FM dovedl k dalším krátkým zprávám. Na Rádiu Praha je pro vás mám Míra Kasan. Bude 15:30.
1: Dobré odpoledne. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnévajsová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou přerušený. V Plané dnes ráno nákladní vlak poškodil při nedovolené jízdě výhybku. Podle zprávy železnic bude provoz kvůli většímu poškození omezený až do pondělí 29. června. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Cena zlata se poprvé od loňského listopadu propadla pod 4000 dolarů za trojskou unci. Přispívá k tomu silnější dolar a taky očekávaný růst úroků ve Spojených státech. Investoři sledují i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17:30 odpoledne proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii. V Praze bude po zbytek dne a v noci jasno až skoro jasno. V noci se postupně ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno a nejvyšší teploty vzrostou až na 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona. Za Ořech je to na 20 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7,5 kilometru. Na okruhu dál směrem z letiště na D1 za sjezdem na Jesenici popojíždí kolona z 80. kilometru. Na 78. se po nehodě už od dopoledne stále jede pouze levým pruhem. Zdržíte se 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice stojí dodávka. Blokuje levý pruh kolonu. Čekejte od Černého mostu na 25 minut. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most před výjezdem na Dejvice porouchané auto už nepřekáží, zlepší se tak situace před vjezdy do tunelů. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, poprvé se brzdí za sjezdem na Pankrác a Krč, Zelanový most pojedete 25 minut. Kukulova směrem na Vypich je zcela plná a ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem, zdržíte se 10 minut, je to kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak se o prázdninách co nejrychleji dostat na letiště, jaké nejčastější chyby cestující dělají a co by mohlo způsobit, že nás vůbec nepustí do letadla.
6: K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 4,5 minuty po půl čtvrté pokračuje odpolední Praha. Teploty v metropole jsou dnes opravdu vysoké, jak už zaznělo i ve zprávách. Doufám tedy, že pijete hodně vody a čas trávíte pokud možno ve stínu. S vysokými teplotami se dnes musí vypořádávat také sportovci na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Pomáhají jim s tím třeba hasiči. Podrobnosti předáme už za chvíli. Teď Leone a Callum Scott. Hezký poslech, přeji Vojtěch Přívětivý.

0: Pana Stejšu jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha, bude 3:15. S vysokými teplotami se dnes musí vypořádávat také sportovci na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Využívají k tomu například mlžítka. S ochlazováním jim pomáhají také hasiči. Podrobnosti přímo na holešovickém výstavišti zjišťoval náš reportér Richard Webs. Richarde, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den, tady na výstavišti v Pražských Holešovicích soutěží děti v různých disciplínách. Jsou tu jak vnitřní sporty, jako třeba judo, tak venkovní, jako lukostřelba. Právě lukostřelci se s horkem potýkají nejvíce, protože jsou na přímém slunci. Já jsem s nimi mluvil a někteří mi řekli, že jim vysoké teploty nevadí a podle jiných jsou zase vyčerpávající. Organizátoři olympiády dětí a mládeže po areálu rozmístili několik nádrží s pitnou vodou. Jsou tady také brány s mlžítky, pod kterými se sportovci i návštěvníci mohou ochladit a jezdí sem také hasiči z Prahy 1 s cisternou a stříkají tady vodu. Sportovci tady také mají zázemí, jako jsou šatny nebo olympijský dům, do kterého se můžou schovat před sluncem.
0: Co během těchto teplých dnů doporučují dělat záchranáři?
1: Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kyrse je nejdůležitější dodržovat pitný režim. Je potřeba pít pravidelně během celého dne, ideálně vlažné minerální vody. Záchranáři naopak nedoporučují slazené nápoje nebo alkohol. Pokud se lidé pohybují dlouho na přímém slunci, měli by nosit pokrývku hlavy. Sportování v horkých dnech je pak podle Kyrse vhodnější buď dopoledne nebo v pozdních odpoledních hodinách. A pokud lidé nejsou na sport dobře fyzicky připraveni, měli by ho vynechat úplně.
0: Jak to s těmi teplými dny bude dál? Potrvají i po zbytek týdne?
1: Ano, potrvají. V následujících dnech by teploty měly i nadále přesahovat 30 stupňů Celsia. Například zítra, kdy olympiáda dětí a mládeže končí, budou přes den nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Nejtepleji pak má být podle meteorologů v neděli nejvíce až 40 stupňů.
0: O vysokých teplotách, které se podmanily Prahu, jsme mluvili s naším reportérem Richardem Websem. Richarde, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Jarda Koller.
2: Dneska odpoledne na pražském okruhu směrem zatiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona za Ořechy, to na 20 minut ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7. kilometru. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí znovu z 80. kilometru, na 78. se po dopolední nehodě stále jede pouze levým pruhem, zdržíte se dalších 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice stále stojí dodávka, blokuje levý pruh, kolonu čekejte od Černého mostu na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, poprvé se brzdí za sjezdem na Pankrác a Krč, za Lanový most pojedete 25 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, Kukulova směrem na Vypich je zcela plná. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 přibrzdíte za okruhem, před sjezdem na Baně se kvůli omezení jede jedním pruhem, zdržení 15 minut a na Kunratické spojce směrem na Chodov za křížením s Vídeňskou se srazil autobus a osobní auto a začíná se tvořit kolona. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Je středa 24. června a Rádio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Míra Kasán, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Bylo 16 hodin.
2: Pražští záchranáři varují před prodloužením dojezdové doby k některým případům. Jsou silně vytížení. Česko zažije o víkendu extrémní vedra. Teploty se přiblíží 40. 30 českých a zahraničních umělců tvoří novou velkou nástěnnou malbu v pražské Ruzini. A taky zítřek bude slunečný a tropický s teplotami až 34 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražská záchranná zdravotnická služba je dnes silně vytížená. Její dojezdová doba se tak u méně vážných případů může mírně prodloužit. Českému rozhlasu to řekl její mluvčí Karel Kirs. Od dnešního rána měli podle něj záchranáři v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdů dotknout podle Karla Kirse nemělo.
4: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
2: Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslova.
5: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Od dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. V pražské Ruzini vznikne třetí nejdelší mural v Evropě. Více než 700 metrů dlouhá betonová stěna ve Vlastině ulici se promění ve venkovní galerii. Slavnostní odhalení plánuje vedení Prahy 6 na 30. června, popisuje mluvčí městské části Marek Zeman.
6: Mural Ruzině přináší na zeď o délce 700 metrů v ulici Vlastina 30 uměleckých děl od předních jmen české i zahraniční street artové scény.
2: Malby o celkové rozloze asi 1800 metrů čtverečních mají zachycovat krásu města v pohybu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko stahuje k Moskvě a ke Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Odvolává se přitom na zprávu rozvědky, podle které jde o reakci na vlnu ukrajinských úderů.
7: Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o tom, že se podařilo zasáhnout celkem 4 systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. Rozsah poškození zatím není známý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko se rozhodlo chránit Krymský most a Moskvu na úkor regionu a Ukrajina z toho pro sebe vyvodí příslušné závěry. Takzvané dalekonosné sankce budou pokračovat. Důležité je, aby co nejvíc Rusů pochopilo, že válku protahuje ruské vedení, které odmítá diplomatická jednání, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech. Připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. 3minutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidily přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hrály v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla. V Praze bude po zbytek dne a v noci jasno až skoro jasno. V noci se postupně ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme až 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno a oproti dnešku se o 2 stupně oteplí. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 34 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptáme Jardy Kolera.
1: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona za Ořechy, to na 20 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou, stále ze 7. kilometru tam stojí hlavně kamiony. A na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 80. kilometru, na 78. se po nehodě už od dopoledne stále jede pouze levým pruhem, zdržíte se 25 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice porouchaná dodávka už nestojí, kolona od Černého mostu se postupně rozjíždí. K průmyslové je to na 15 až 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v koloně od magistrály nesouvisle za Lanový most, je to na 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky, tam je to k tunelům až na půl hodiny. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 přibrzdíte za okruhem, před sjezdem na Baně se kvůli omezení jede jedním pruhem, zdržení 15 minut. A na Kunratické spojce směrem na Chodov za křížením s Vídeňskou se srazil autobus a osobní auto, jezdí se Kyvadlově. Další je fronta směrem z Chodova. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, 6,5 minuty po 16. hodině pokračuje vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ten horký den trávíte právě s námi, děkujeme, že posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 16. hodině pro vás máme další muziku, zazní Taylor Swift. Taky zpěvačka Loreen. No a jak se zachovat při záchraně tonoucího? Záchranář Marek Dvořák upozorňuje, že nejhorší, co můžeme udělat, je skočit pro něj. Podrobnosti už za chvíli v našem vysílání, teď Tom Grennan. Dobrý poslech.

0: Taylor Swift jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha. Před námi je velmi horký víkend, teploty mohou v neděli vystoupit až k 39 stupňům Celsia. Možná si proto i vy plánujete vydat k vodě. Kdyby tam ovšem došlo ke krizové situaci a někdo se začal topit, tak pro něj neskákejte. Určitě by to neměla být ta první reakce, kterou uděláte. Pokud je to možné, tak nejprve přivolejte plavčíka nebo jinou kompetentní osobu, která má na takové situace výcvik. Když je člověk sám, je potřeba využít všechny dostupné možnosti pomoci. Skočit pro něj je ale ta úplně poslední. Nejhorší, co můžeme udělat, je pro toho člověka skočit. Podle záchranáře Marka Dvořáka tady totiž platí přísloví, že tonoucí se stébla chytá. Může se stát, že na vás tonoucí nebude brát ohledy, chytne se vás, vyšplhá po vás a z jednoho tonoucího se tak mohou stát tonoucí dva. Člověku v této situaci je tak ideální hlavně hodit něco plovoucího, třeba záchranný kruh, větev, pedlahev nafouknutou vzduchem, třeba i připojenou na nějakém provázku. Před zásahem je důležité vždy dbát i na svoji bezpečnost. Víc si můžete přečíst nebo poslechnout na našem webu praha.rozhlas.cz. Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru za Ořechy. To na téměř 20 minut ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7. kilometru. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popoždí z 80. kilometru na 78. se po nehodě už od dopoledne stále jede pouze levým pruhem, zdržíte se dalších 25 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu se jede od Lochkova z 15. kilometru za Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v koloně od magistrály nesouvisle Zelanový most, je to na 20 minut. V Praze je odpolední špička v plném proudu, plné jsou mimo jiné i příjezdy na Ohradu ze všech směrů. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky, tam je to k tunelům až na půl hodiny.

0: Měla se také plzeňská z Kavalírky. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 přibrzdíte už za okruhem, před sjezdem na Baně se kvůli omezení jede jedním pruhem, zdržíte se 15 minut. A na Kunratické spojce směrem na Chodov za křížením s Vídeňskou řeší kolize auta s autobusem, jezdí se Kyvadlově, delší ovšem fronta směrem z Chodova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Meduza a James Carter v odpolední Praze, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan. Je 5:30.
1: Hezké odpoledne. Šéfka úřadu vlády Tünde Barta musí do 3 měsíců vyklidit městský byt v Praze 3. Ukončení pronájmu dnes schválili tamní radní, uvedl to mluvčí městské části Petr Habáň. Barta si podle zjištění deníku N od radnice pronajímala byt za zvýhodněné nájemné, ale přenechala ho k bydlení 2 studentkám ze Slovenska, a to bez předchozího souhlasu pronajímatele. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se zítra změní jen o jednotky haléřů. Benzín oproti dnešku zlevní o haléř na 40 korun a 54 haléře za litr. Naftu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 630 korun a 31 haléřů za litr, tedy o 5 levněji než dnes. Cenový věstník zveřejnilo Ministerstvo financí. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících, který má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí její větší flexibilitu. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo, informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují jeho kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buzeho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji skončila kvůli zranění lokte Sára Bejlek. Po zbytek dne a v noci bude v Praze jasno až skoro jasno. V noci se postupně ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno. Oproti dnešku se o 2 stupně oteplí, naměříme až mezi 32 a 34 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Mirka Kasana střídá Jarda Koller, ten ví, jak to vypadá na silnicích.
3: Hezké odpoledne, na pražském okruhu směrem zatěště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru za Ořech, je to na téměř 20 minut. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popoždí z 80. kilometru. Na 78. stojí už od dopoledne kamion, po nehodě jede se levým pruhem, zdržíte se 25 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu se jede od Lochkova z kilometru 15 za Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od magistrály nesouvisle Zelanový most, tam je to na 20 minut. Příjezdy na Letnou jsou ucpané z Korunovační, Letenského tunelu nebo také ulice Milady Horákové od Sparty. Plné jsou příjezdy mimo jiné také na Ohradu ze všech směrů. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky. Plná je také Plzeňská z Kavalírky. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 přibrzdíte za okruhem. Před sjezdem na Baně se kvůli dopravnímu omezení jede jedním pruhem a zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 3:45 po 4:30 trávíte středeční odpoledne ve společnosti Rádia Praha. Děkujeme za to. Poslední šance navštívit Pragerovy kostky anebo koncert Kateřiny Marie Tiché v Dýgrových sadech. Pár tipů na to, co v těchto dnech podniknout, pro vás budeme mít už za chvíli. Dobrý den a hezký poslech. Vám přeju Vojtěch Přívětivý, tady je Lorin.

0: Damiano David dozněl v odpolední Praze. V Riegerových sadech zítra vystoupí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. A i na tuto akci vás teď pozve kolega Jiří Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky Pragerovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyto prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Do neděle tam můžete vidět speciální umělecké intervence několika umělců. Centrum architektury se pak od podzimu přesune na pár let do Karlína. A kam za hudbou? Třeba do Riegerových sadů. Ve čtvrtek večer tam vystoupí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibuje večer, který vás pohltí od první chvíle. Těšit se můžete na její známé hity, které zaspívá se skupinou Benjis. Začátek koncertu je v 18.30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: No a jak to teď ve 4:45 vypadá na pražských silnicích v odpolední špičce, to nám řekne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na okruhu směrem z letiště na D1. Od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru. Za Ořech je to na téměř 20 minut. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 81. kilometru. Na 78. stojí už od dopoledne kamion po nehodě, jede se levým pruhem. Jedinou změnou je, že na místě už je odtah. Zdržíte se půl hodiny, plní se i souběžná silnice. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu se jede od Lochkova z 15. kilometru za Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v koloně od magistrály nesouvisle Zelenový most, tam je to na 20 minut. Příjezdy na Letnou jsou ucpané z Korunovační, Letenského tunelu nebo ulice Milady Horákové od Sparty. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů, regulují provoz v tunelech na Městském okruhu, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky, plná je také Plzeňská z Kavalírky. A ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 přibrzdíte za okruhem, před sjezdem na Baně se kvůli dopravnímu omezení jede jedním pruhem a zdržíte se zhruba 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. To je náš chart, který skládáte vy, naši posluchači.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.

0: Je 17 hodin, čas na další dnešní zprávy, které připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, příjemné tropické odpoledne.
1: Ano, tropické, vítám Petra Zajíčka, dobré odpoledne všem. Ústavní soud rozhodl v předběžném opatření, že součástí delegace na summit NATO v Ankaře musí být prezident Petr Pavel. Praha staví nový bytový dům se skoro 30 byty pro vybrané profese. Vlna vedere v Německu by měla gradovat o víkendu, očekává se až 41 stupňů. Zítřek bude v Praze slunečný s teplotami až 34 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu mají cestu zajistit a nesmějí mu klást žádné překážky. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavních soudců zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s prezidentovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den Petr Pavel podal avizovanou kompetenční žalobu. O té ústavní soud teprve rozhodne. Dnešním předběžným opatřením výsledek nepředjímá. Stavba nového bytového domu za víc než 92 milionů korun začala v Modřanské ulici. Jde o společný projekt magistrátu a Prahy 12. V budově vzniknou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku, uvedl to mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.
3: Projekt počítá s výstavbou pětipodlažního objektu s 29 bytovými jednotkami a 4 nebytovými jednotkami v parteru. Součástí záměru je také parkování na pozemku a návštěvnická stání v ulici.
1: Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže Praha 5 píše příběhy. Městská část chystá její první ročník. Děti a mladiství od 8 do 19 let budou soutěžit ve 3 věkových kategoriích. Hlásit se budou moci od září, uvedl to starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
4: Teďka v létě se budou ty témata a ty přesná pravidla pro děti chystat a víme, že to budou básničky.
1: Astronomický začátek léta doprovází taky v Německu vlna veder. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů Celsia dnes očekávali ve Frankfurtu a celkově na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně až 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Ve vícero německých regionech například vyzývají obyvatele ke zvážení, jestli je potřeba napouštět bazén nebo kropit trávník. Čeští fotbalisté v noci na zítřek zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa a proti domácímu výběru potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a v útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
5: Nemusíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se na ně neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne, jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
1: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času. Přímý přenos odvysílá radiožurnál Sport. Už v 21 hodin našeho času začnou duely Bosna-Hercegovina-Katar a Švýcarsko-Kanada. O půlnoci zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme až 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno, s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru za Ořech, je to na téměř 20 minut. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 81. kilometru, na 78. se po dopolední nehodě stále jede jen levým pruhem, zdržíte se přes půl hodiny. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu se jede od Lochkova z 15. kilometru za Ořech. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 čekejte kolonu od okruhu kvůli omezení za sjezdem na Baně. Je to na téměř 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz od Spořilova k Průmyslové, plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů, regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra, plné také Plzeňská z Kavalírky, v Radlické na Smíchov zůstává fronta od Valtrovky k Dobříšské a ve Vilzonově do centra zůstává tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 17. hodině se budeme chvilku houpat v rytmu reggae. Budou tady Pedro Capo a Faruko. Což se k tomu počasí, které venku vládne, hodí určitě. Pak taky Lady Gaga. A nebo Rita Ora. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám pokud možno příjemný den. Já jsem to u zpráv spojil s tím, že když je příjemný den nebo krásný den, tak zároveň je horko. Nemusí to pro každého být úplně přímá úměra, chápu, takže pojďme to přežít.

0: Tak to byla na Praze Lady Gaga Abracadabra. Tak já teďka vykouzlím to, co budeme hrát dnes večer v pořadu, který patří ke každé středě. Je to hudební speciál Hot Zone, tedy ty nejnovější záležitosti z domácích i zahraničních studií. Takže na koho se tentokrát můžete těšit? Roger Taylor z Queenu má svoji solovou záležitost, tak vám ji nabídneme. Je tady také připravená nová Eva Farná, Lost Frequencies, potom spojení Vesny a Bena Kristová, Tori Kelly, Miles Smith a další hvězdy a ambiciózní novinky po 9. večer v pořadu Hot Zone na Rádiu Praha. A teď už doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru. Za Ořech je to na téměř 20 minut. Na okruhu dál směrem na letiště směrem na D1 zase zde na Jesenici se popojíždí z 81. kilometru. Na 78. se po dopolední nehodě stále jede jen levým pruhem. Zdržíte se přes půl hodiny. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomalu se jede od Lohkova z 15. kilometru. Za Ořech ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu před okruhem. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 čekejte kolonu od okruhu kvůli omezení za sjezdem na Baně, je to na téměř 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz od Spořilova k Průmyslové. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Silný provoz je tak mimo jiné v Dobříšské v obou směrech. V Radlické zůstává fronta od Obratiště k Dobříšské. A ve Vilzonově do centra zůstává tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tak to byl kytarový mák Lenny Kravitz na Rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky. Prezident na summit chce, vláda s ním dosud nepočítala. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil ústavní soud za podjatý. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut pak našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Uvedla to mluvčí policistů Barbora Šnevajsová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až tříleté vězení. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou přerušený. V Plané dnes ráno nákladní vlak poškodil při nedovolené jízdě výhybku. Podle zprávy železnic bude provoz kvůli většímu poškození omezený až do pondělí 29. června. Westernová parodie Limonádový Joe aneb Koňská opera se po více než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes poprvé ji uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků. Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. Právě v těchto chvílích nastupují v Ostravě proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii. V Praze bude večer a v noci jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme si opět aktualizovat dopravu s Jardou Kollerem.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 pojedete v koloně 20 minut za Ořech. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se znovu popojíždí z 81. kilometru. Na 78. se po dopolední nehodě jede levým pruhem, zdržíte se přes 20 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy u sjezdu na Šeberov se stala hromadná nehoda. Provoz chvíli stál, nabouraná vozidla jsou mimo jízdní pruhy, ovšem na vozovce zůstalo hodně trosek a střepů ve všech pruzích. Popojíždí se odchodová z konce Spořilovské. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 čekejte kolonu od prvního sjezdu na Zbraslav. Provoz brzdí dopravní omezení, zpoždění kleslo na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz od Spořilova k Průmyslové. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Silný provoz je tak mimo jiné v Dobříšské a v Radlické zůstává fronta od obratiště k Dobříšské. Ve Vilzonově je tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Petr Pilát, nejlepší český freestyle motokrosař, trénuje v Čerčanech na Benešovsku a právě tam se už za necelý měsíc uskuteční další ročník akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Co 20. jubilejní ročník nabídne, uslyšíte už za chvíli.

0: Za necelý měsíc začne v areálu v Čerčanech u Benešova 20. ročník akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Program dnes představil český freestyle motokrosař Petr Pilát. Výtěžek už tradičně pomůže dobré věci, letos organizátoři podpoří dárcovství krve. S Petrem Pilátem, který se už v 5 letech stal mistrem Evropy v motokrosu, si povídala Věra Hájková.
1: S Petrem Pilátem si povídáme v jeho areálu v Čerčanech, kde se odehraje zase Pilníkovo pozdní odpoledne. 20. ročník, já jsem si tak říkala, vám je 35, tak jak se to tak povedlo?
2: Je to tak, první, co mě napadá, že vlastně fakt stárnu. První ročník jsme měli, když mi bylo těch 15 let a vzniklo to z toho, že vlastně v mém tréninkovém areálu v Čerčanech je v podstatě v centru města, kolem nás baráky a všechno, pokaždý, když nastartuju motorku trénovat, je to slyšet. A tak jsme s tátou přišli s nápadem, že uděláme něco pro místní lidi a zaskáču na motorce a zkusím pozvat nějaký kamarády, udělat nějaký vystoupení. Udělal se první ročník, přišlo pár lidí, všichni nadšení a mě to začalo bavit.
1: Tak a začali jste tedy tím, že to bude pro pár lidí a loni bylo 4500.
2: Je to tak?
1: A my bychom měli říct, co lidé uvidí.
2: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet, opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Freestyle motocross, teď pár minut zpátky jsem si mluvil s Filipem Podmolem, tak ten právě říkal, že už to má v kalendáři, s tím počítá na 100%, že má volno. Matěj Česák a plus kluci z ciziny, myslím si, že bude na co koukat.
1: No já si myslím, že když vás někdo vidí, jak letíte na té motorce za tou motorkou vedle motorky, že si můžou lidé říkat, že se třeba blázen trochu. Co vám to přináší?
2: Je to extrémní sport a já konkrétně potřebuju diváky. Jakmile nemám diváky, nebaví mě to. V podstatě asi se mi nikdy nestalo, abych přijel na akci a nebavilo mě to na akci. Protože jakmile ty lidi začnou tleskat a já vidím, jak je to baví, já se chci strašně předvádět. Ale strašně. A to vždycky právě hrozí tím malérem, aby se nestal nějaký ten malér, protože já vidím, jak oni tleskají, jak se jim to líbí a chci jim ukázat víc a víc.
1: No a takhle bychom mohli přejít k malému Péťovi, vašemu synovi, kterému bude 5 let a on se dost potatil.
2: No, je to tak. A to doslova a do písmene. Asi měsíc zpátky za mnou přišel, že chce skočit na motorce na svý do tréninkového molitanu. Počítal jsem s tím, že ho jako teda vytlačím do té 3-metrové rampy a nějak ho dotlačím do toho molitanu a tam se zastaví. Tak jsem ho netlačil, on mi ujel, já jsem ho nechyt, skočil 8 metrů do toho molitanu. On úsměv od ucha k uchu a tati, to je naprostá pecka, jedu znova a zkusím udělat roznožku.
1: A já ještě tady připomenu, že 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne začne v sobotu 18. července od 13. hodin. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
0: A jsme zpátky v pražské dopravě. Informace má Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 dálnice D5 pojedete v koloně 20 minut za Ořech, plný je nadále i příjezd po dálnici D5. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se znovu popojíždí z 81. kilometru. Na 78. se po dopolední nehodě jede levým pruhem, na místě je další odtah, zdržíte se přes 20 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy u sjezdu na Šeberov šetří nehodu kamionu a dvou aut, popojíždí se z konce Spořilovské, zdržení 15 minut. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy směr D4 čekejte kolonu od prvního sjezdu na Zbraslav, provoz brzdí omezení, zpoždění 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz a navíc se před sjezdem na Zahradní město řeší nehodu, zdržení 10 minut. V ulici pod Krejcárkem je fronta před ohradou na necelých 15. Ve Vilzonově tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí a Letenský tunel je ucpaný směrem na Letnou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: Legendární britská formace Duran Duran na Rádiu Praha právě dneska večer bude hrát v Praze v O2 aréně. 18. hodina je tady, další dnešní zprávy a Mirek Kasan ve studiu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentu Pavlovi účast na summitu NATO v Ankaře. Vedro dnes víc zaměstnalo záchranáře a nemocnice. Roste počet mrtvých na silnicích. Policie nabádá k větší opatrnosti a dodržování pravidel. A taky zítřek bude sluneční a tropický s teplotami až 34 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: Vláda v pondělí oznámila, že s prezidentovou účastí na summitu v Turecku nepočítá. Ve stejný den Petr Pavel podal kompetenční žalobu. O té ústavní soud teprve rozhodne. Jeho dnešní rozhodnutí o vydání předběžného opatření prezident Pavel uvítal. Jak uvedl na síti X, účast na jednání bude díky němu řádně připravena a administrativně zvládnutá. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Napsal to na síti X, je ale podle něj nezvykle rychlé. Pražská zdravotnická záchranná služba byla dnes kvůli vysokým teplotám silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Taky pražské nemocnice potvrzují, že dnes přijali víc pacientů než obvykle.
4: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
5: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
6: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
5: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
7: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
5: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Na silnicích v Česku už letos podle policie zemřelo při dopravních nehodách 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
8: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
1: Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Kongo aktuálně eviduje víc než 1000 nakažených a přes 260 mrtvých. Ojedinělé případy eboly zaznamenala taky sousední Uganda. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. A to necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hediho z West Hamu. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími a tropickými teplotami 32 až 34 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
10: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silnější provoz, nadále mezi dálnicí D5 a Ořechem zpoždění přes 10 minut. Na okruhu dál směrem na D1 před nájezdem na dálnici na 78. kilometru odklízejí následky dopolední nehody. Jede se levým pruhem od Jesenice, se zdržíte přes 20 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy u sjezdu na Šeber šetří nehodu kamionu a dvou aut, popojíždí se z konce Spořilovské, zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Dolní Počernice postojíte v koloně. U nájezdu z Průmyslové je po nehodě blokovaný pravý a připojovací pruh, provoz i chvíli stál. Je tam kamion a osobní auto, zpoždění 20 minut, ucpává se kvůli tomu i Průmyslová před sjezdem na jižní spojku směrem z Hloubětína. A na jižní spojce směrem na Lanový most podobná nehoda před sjezdem na Zahradní město, srazil se kamion s osobním autem, blokují pravý pruh, od Spořilova se zdržíte více než 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pražský update. Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu připomeneme letošní novinku letních shakespeareovských slavností. V Ruzyni vzniká v těchto dnech obří umělecké dílo, prozradíme, o co se jedná. A konečně Tin de Barta podle radních Prahy 3 porušila nájemní smlouvu k obecnímu bytu, který měla v užívání, ale fakticky v něm nebydlela. Městská část jí proto dnes smlouvu vypověděla, my už za chvilku řekneme podrobnosti. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
9: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Praha 3 vypoví nájem městského bytu vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta. Podle radnice byt přenechala k užívání dalším osobám, a to bez povolení úřadu. Radní se na dnešním jednání shodli, že šlo o porušení nájemní smlouvy. Podrobnosti sleduje reportér Mikuláš Ochoska. Dobrý den.
2: Dobrý den. Rada městské části dnes schválila výpověď z nájmu s 3měsíční výpovědní dobou. Podle radnice byt o rozloze 70 metrů čtverečních neužívá Bárta s rodinou, ale dvě studentky ze Slovenska, které jsou s ní spřízněné. Městská část má za to, že šlo o přenechání bytu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele, což nájemní smlouvu porušuje. Další podrobnosti ale radnice do uzavření případu nechce zveřejňovat.
1: Jak na celou věc reaguje sama Tünde Bárta?
2: Vyjádření Bárta k tomu dnešnímu rozhodnutí radnice zatím nemáme. Nicméně podle dřívějších vyjádření připouští, že v bytě nebydlí, zároveň ale odmítá, že by šlo o komerční podnájem. Tvrdí, že studentky za užívání bytu nic neplatí. Deník N upozornil na to, že rodina za městský byt platí zvýhodněné nájemné kolem 11 000 korun měsíčně.
1: A konečně může se proti výpovědi ještě bránit?
2: Může. Výpověď zatím neznamená okamžité vystěhování a nájemníci mají možnost využít právní prostředky k obraně svého stanoviska. Spor tak může skončit třeba i u soudu, který by posuzoval, zda skutečně šlo o porušení nájemní smlouvy nebo nikoli.
1: Tolik Mikuláš Vochoska, děkujeme za informace a naslyšenou.

0: Štěrboholské spojce směrem na Nový most od sjezdu na Běchovice postojíte v koloně. U nájezdu z Průmyslové je po nehodě blokovaný pravý a připojovací pruh. Zpoždění teď už půl hodiny, ucpává se kvůli tomu i Průmyslová před sjezdem na jižní spojku směrem z Hloubětína. A na jižní spojce směrem na Lanový most se před sjezdem na Zahradní město srazil kamion s osobním autem, blokují pravý pruh, od Spořilova se zdržíte více než 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: 30 street artových umělců společně tvoří v těchto dnech obří venkovní malbu v Praze Ruzyni. 700 metrů dlouhou betonovou zeď tak promění na barevnou galerii pod širým nebem. Více už v reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina byla ještě nedávno šedivá a nevýrazná. Teď se doslova před očima mění v barevnou přehlídku street artového umění. Každý umělec pracuje na své části. Provází nás Petr Hájek, organizátor festivalu Urban Pictus, v rámci kterého tenhle projekt vzniká.
3: Dmitry teďka dokončil velký murál v Jablonci a vlastně jeho letní sezóna je nabitá různýma akcema murálovejma, a to po celém světě. Kam se chystáš tady odsud?
4: Zatím na Maltu a z Malty potom na Arubu. Možná se ještě něco rýsuje v San Francisku, uvidíme.
3: Aruba je tvoje oblíbené místo, tam už máš hodně těch
4: murálů. Aruba je každoroční destinace moje.
3: Vlastně je to takový jakoby falešný relief. Chemis je výborný právě v té jakoby hyperrealitě a plasticitě té malby, takže pak mě klidně doplň, že to je vlastně taková jakoby, je to celý jako šedivý, ale na konci bude vlastně někdo, kdo tu šeď tak jakoby rozbíjí.
4: Barevná postava, která tomu dá potom ten význam celý, takže asi vlastně tohle nechám až nakonec, aby to bylo takový jako zatím nic neříkající a potom to dostane úplně jako ten smysl.
3: Tohle to je HRVB, to je ten Berlíňan. Český autor Stan Solo říkal, že si hrozně váží toho, že tady si může malovat, že to je fakt jakoby známá postava, je to hrozný showman, ten tady dělal u toho různý cviky a když přijel, tak vystoupil z auta a první slova, který říkal, bylo I need svíčková for lunch and for dinner every day. A pak tady jezdil a lovil svíčkovou.
2: Dílo bude mít 1800 metrů čtverečních a v celé své kráse ho uvidíte třeba při cestě tramvají. Mural Ruzyně ale není jedinou venkovní malbou v Praze. Další je třeba portrét Milady Horákové nebo barevné stvárnění slavného přírodovědce Davida Attenborougha v pražských Holešovicích. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven dnešní souhrn pražských zpráv. Slovo má Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta musí do 3 měsíců vyklidit městský byt v Praze 3. Ukončení pronájmu dnes schválili tamní radní, uvedl to mluvčí městské části Petr Habáň. Barta si podle zjištění deníku N od radnice pronajímala byt za zvýhodněné nájemné, ale přenechala ho k bydlení 2 studentkám ze Slovenska bez předchozího souhlasu pronajímatele. V Modřanské ulici začala stavba nového bytového domu za více než 92 milionů korun. Jde o společný projekt magistrátu a Prahy 12. V budově vzniknou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku. Strážníci poříčního útvaru zasahovali dnes ráno ve Smíchovském přístavu u potopené malé lodi. Rozsáhlý únik provozních kapalin do Vltavy si vyžádal i zásah hasičů. Kontakt na majitele lodi i celý případ pak strážníci předali k dořešení poříčnímu oddělení policie České republiky. Česká obchodní inspekce při pondělní kontrole v pražské tržnici Sapa našla skoro 1700 pravděpodobně padělaných výrobků. Originální značkové zboží by mělo cenu 3 850 000 korun. Tržnice Sapa patří podle inspekce mezi místa, kde se padělky objevují opakovaně. Z vánočního stromu, který loni zdobil staroměstské náměstí, vznikl zahradní domek pro azylový dům pro rodiny s dětmi v Praze 4. Stejně jako v předchozích letech strom zpracovali studenti střední odborné školy Jarov. Ze zbylého dřeva vyrobili lavičku s turistickým rozcestníkem. Poputuje do Jiřetína pod Jidlovou v Ústeckém kraji, kde strom vyrostl. V Praze bude večer a v noci jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer, dobré zprávy mám z Pražského okruhu. Ve směru z letiště na D1 je už pouze silnější provoz před Ořech. Před dálnicí D1 po nehodě už nic nepřekáží. Zhruba od 12 hodin se tam jelo jen jedním pruhem. Za sjezdem na Jesenici čekejte už pouze zbytek kolony kamionů. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Zahradní město řeší kolizi osobního auta s kamionem, blokují pravý pruh, brzdí se za magistrálou, zdržíte se přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se začíná kolona rozjíždět. U nájezdu z Průmyslové se po nehodě projíždí plynule. Nehodu už řeší mimo pruhy na nedaleké čerpací stanici. V Bělohorské z centra zůstává kolona před Vypichem na 10 minut. Podobně ve Vilzonově do centra se popoží od Florence a plná je také téměř celá Legerova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
4: Praha žije.

0: Máme 24. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíku tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Šťulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
1: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom stojí zápletka komedie omylů Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku dnes premiéře uvedou letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Nejvyšší purkrabství se promění ve starobylé Syrakuzy.
2: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
3: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
2: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takovýto televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo.
3: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
4: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
3: Marek Adamčík stvární v komedii omylů Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
4: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co a tady, co samozřejmě je úplně z jiného času.
3: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
5: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
3: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Zahradní město řeší kolizi osobního auta s kamionem, blokují pravý pruh a brzdí se za magistrálou, zdržíte se přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se rozjíždí kolona po dřívější nehodě, zdržíte se už jen krátce. V Bělohorské z centra zůstává kolona před Vypichem na 10 minut, podobně ve Vilozonově do centra se popojíždí od hlavního nádraží k muzeu. A ve Strakonické na výjezdu z Prahy je kratší kolona ve stoupání před Cukrákem kvůli omezení. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme se ještě v pražském updateu podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude stále jasno a bude opět teplej. Noční teploty 20 až 18 stupňů Celsia, zítra přes den tropických 32 až 34 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Prezident Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Policii se podařilo ztotožnit zhruba 100 fotbalových fanoušků, kteří při květnovém nedohraném pražském derby vnikli na hřiště. A zítřek bude v Praze slunečný s teplotami až 34 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moci jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Zároveň nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s účastí Petra Pavla na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
2: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
0: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš verdikt ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura podezírá ústavní soudce z podjatosti a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil jejich verdikt za pokus o ústavní puč. Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Pražském hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda šéfa hnutí ANO Andreje Babiše i o možných alternativách financování.
3: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
4: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Ukrajinci zaútočili nepilotovanými letouny na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
5: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Kriminalisté znají totožnost zhruba 100 fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém derby Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté 2 osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování, za který hrozí až 2 roky vězení. Uvedl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě několik osob, které byly maskované a použily pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
0: Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a prosí veřejnost o pomoc s identifikací. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme až 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupňů. Povane jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď už pražská doprava a Jarda Koller. Hezký večer. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov popojíždí kolona. Před sjezdem na Zahradní město je po nehodě neprůjezdný stále pravý pruh. Je tam kamion a osobní auto, zpoždění přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Dolní Počernice za Europark. V Chodovské směrem do Vršovic je kratší kolona od teplárny a ve Vilzonově se jede krokem od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu a dobrý večer.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Tak po 19. hodině tady bude kapela, která tento týden v sobotu přesně dorazí do Prahy do Letňan. One Republic. Pak si dáme zpěvačku Gracie Abrams. A společně tady budou Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. Tak tolik k muzice a teď ještě téma, které budeme probírat. Až 3 roky vězení. Takový trest hrozí muži, který se včera údajně vydal k učilišti v Čelákovicích poblíž Prahy se střelnou zbraní. Podrobnosti tedy už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: nočních hodin více než 6 desítek hlídek a také policejní vrtulník. Nakonec se ho podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Jaký byl další postup?
1: Policisté následně prováděli potřebné procesní úkony trestního řízení, jejichž součástí byly i prohlídky bytových a nebytových prostor. Při tomto úkonu policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o 2 dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz.
0: Podle našich informací si měl muž zbraně pořídit v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji, kde jste po něm také pátrali. Je to skutečně pravda?
1: Ano, ty zbraně si pořídil v Novém Bydžově.
0: Jaký má k tomuto městu vztah?
1: On tam má rodinné vazby na tuto lokalitu, tak proto jsme pátrali i tam.
0: Podnět na lince 158 dostala policie hned ráno. Navíc se už v tu chvíli informovali, že muž směřuje k Čelákovickému učilišti. Od koho jste tuto informaci zjistili?
1: My jsme v brzkých ranních hodinách na linku 158 přijali oznámení od osoby blízké tomuto muži o tom, že se má se zbraní držovat nebo pohybovat u učiliště v Čelákovicích.
0: A víte v tuto chvíli, proč se muž vydal právě tam?
1: Motiv a veškeré důvody a okolnosti policisté stále vyšetřují.
0: V momentě, kdy jste se dozvěděli o této situaci, informovali jste o ní vedení Středočeského kraje?
1: Ano, přesně tak. My jsme okamžitě kontaktovali hejtmanku Středočeského kraje, takže ta po celou dobu z naší strany měla informace aktuální.
0: To byla mluvčí středočeských policistů Barbora Šnévajzová. 55-letému muži hrozí až 3leté vězení. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

Tak to byla Nirvana s Kurtem Cobainem. Máme 7:30 a pojďme se podívat na to, co se děje na našem Facebooku, tedy Facebooku Rádia Praha. Tak samozřejmě mnohé se děje, ale mě jde hlavně o hlasování do pořadu Vinyl, jak to probíhá a hlavně co, o čem hlasujete, k čemu se můžete připojit i vy, kdo jste to dosud ještě neudělali. Tak hudební dramaturg Petr Jungmann vybral pro toto hlasování aktuální dvě skvělé americké zpěvačky, Janet Jackson a Whitney Houston. U Janet Jackson se jedná o album Rhythm Nation 1814, to je čtvrtá deska studiová, která vyšla v roce 1989. No a co se týče Whitney Houston, tak tady hlasujete o jejím debutovém albu z roku 1985. Já jenom připomínám Whitney, že její objevitel, producent Clive Davis, zemřel toto pondělí ve věku 94 let. Takže Janet Jackson nebo Whitney Houston, koho si nakonec příští pondělí, to bude poslední červnové pondělí tohoto roku, 29. června večer po 21. hodině pustíme. Já jsem se před malou chvílí podíval na Facebook, jak to probíhá, tak mám pro vás tu informaci, že zatím docela zásadně vede Whitney Houston. Takže Janet potřebuje nějaké vaše hlasy, pokud to tedy je muzika, kterou byste chtěli v pondělí večer slyšet, tak rozhodně zahlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak to byla vzpomínka na genia prince na Rádiu Praha. Teď už metropolitní typy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky Pragerovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyto prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Do neděle tam můžete vidět speciální umělecké intervence několika umělců. Centrum architektury se pak od podzimu přesune na pár let do Karlína. A kam za hudbou? Třeba do Riegerových sadů. Ve čtvrtek večer tam vystoupí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibuje večer, který vás pohltí od první chvíle. Těšit se můžete na její známé hity, které zaspívá se skupinou Benjis. Začátek koncertu je v 18.30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Roli prezidenta Pavla na summitu NATO v Ankaře po dnešním rozhodnutí ústavního soudu posoudí vláda v pondělí. Praha 1 požaduje přísnější pravidla pro krátkodobé ubytování. Zastupitelé schválili připomínky k zákonu. Čeští fotbalisté zakončí nad ránem skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A taky zítřek bude sluneční a tropický s teplotami až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
2: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
3: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
2: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
4: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Prahy 1 jednomyslně schválili připomínky k chystanému zákonu o krátkodobém ubytování. Novela má sjednotit údaje o bytech využívaných pro cestovní ruch. Městská část požaduje sdílení těchto informací s obcemi a přísnější postup při registraci bytů. Pokračuje zastupitel Prahy 1 za TOP 09 Giancarlo Lamberti.
5: Problém krátkodobé ubytování je pro Prahu 1 nejpalčivější problém. My jsme dneska schválili, co chceme, a s tím vstoupíme do jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj i s poslanci, i se senátory parlamentu České republiky. My už s nimi v jednání jsme, aktivně říkáme naše názory, ale neměli jsme to právě schválené orgánem jako zastupitelstvo.
0: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou, ale jen o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléře za litr, to je o haléř míň než dnes. Nejvyšší možná cena litru nafty oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli v tom bude pokračovat i včera, červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Kosiniak-Kamysz jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortu obrany zemí Vyšegrádské čtyřky. Koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. Tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury. Tématem jejich jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru. Čeští fotbalisté v noci na zítřek zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu i digitálního radiožurnálu Sport. Už za hodinu začnou duely Švýcarsko-Kanada a Bosna a Hercegovina-Katar. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno a postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia. Na okrajích metropole naměříme jen 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A ještě krátce z dopravy, respektive nemáme hlášené žádné zásadnější dopravní problémy, tak po 20. hodině přejeme všem šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A to už je hudební menu po 20. hodině Maroon 5. Tata Boys. A dáme si činasky. Neříkejme tomu selhání. kromě muziky už za chvilku nabídneme další, třetí díl našeho seriálu tohoto týdne o vícerčatech. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Dnešní díl seriálu o vicerčatech přiblíží péči o malá trojčata. Jmenují se Viktorie, Sebastian a Jakub a bydlí ve Středočeském kraji. Jejich rodiče si po příchodu z porodnice vytvořili režim, v rámci kterého se v noci každý vyspal 5 hodin. V dnešní reportáži se vrátíme do roku 2024, kdy bylo trojčatům jenom několik týdnů.
1: Tady dole vlastně pod pultem je taková polička, tam mám balíky plín, jsou tam i ubrousky.
2: A jakou velikost teď máte plenek?
3: Tohle by měly být jedničky. A celek spotřebujeme 18 za den, když nejsou žádný nehody.
1: Nahoře na pultu.
4: Je září 2024. Novorozená trojčata Viktorie, Sebastian a Jakub leží doma v zavinovačkách. Maminka Kateřina je v 6 nedělí, Tomáš má otcovskou dovolenou.
2: Tomáši, vy jdete přebalovat, je to Jakub nebo Sebastian?
3: Tohle to je Jakub. Už je dokážeme rozeznat, už je to pro nás přirozený.
2: Oni jsou to trojvaječná trojčata, to znamená, budou jiná a teď už si nejsou moc podobná.
1: Vůbec ne.
2: Katko, vy jste v 6 nedělí, je to jízda?
1: Zatím to zvládám jako dobře, je jim měsíc a jsou prostě fakt jako hodný zvětší.

0: práce.
1: Teď jdeme k tomu dárku.
2: Dvě korby vepředu, jednu vzadu.
1: Můžete mi ukázat, jak se s tím jezdí?
2: Když už se to člověk naučí, tak to docela jde, ale ovládá se to samozřejmě mnohem hůř. Zatáčení je takový tuší.
1: Pak máte ještě, viděla jsem na chodbě kočár, kde jsou tři korbičky za sebou.
3: Takový vagon.
1: A to jste koupili v bazaru?
3: Mm-hmm. Je 10 let starý a prej jako měli problém ho i prodat, protože vlastně moc trojčat prostě není.
4: Hračky se trojčatům už snaží nabízet jejich starší bratr, který chodí do školky.
3: Jsem chtěla sourozence vlastně pro Máťu. My vlastně řekli, že tam vidějí nejdřív dvě, pak tam hledala dál a je, maminko, tady máte ještě třetí. No a hledala vlastně ještě čtvrtý a to se naštěstí už nepotvrdilo.
2: Dopadlo to, jak to dopadlo, no?
3: Já jsem byla taková vykulená.
2: Určitě šok.
3: Jak jsme to jako přijmuli a připravovali jsme se vlastně na příchod tří dětí.
4: Katka s Tomášem řeší, jak budou dál bydlet. Zatím jsou v rodinném domě jednoho z rodičů. Nejaktuálnější je ale nákup auta, kam se šestičlenná rodina vejde.
2: Přemýšlíme nad dodávkou. Člověk musí počítat s tím, že už jako si asi nebude úplně vyhazovat peníze jako z okna jen tak za kraviny.
1: Luky už je probuzená a dá si kojenecké mléko, jak vy říkáte, z kávovaru. Vy máte totiž zařízení, které umí udělat kojenecké mléko tak, že jenom zmáčknete čudlík. Takže samo se to smíchá, samo to teče kávovar pro děti. Luky už začíná mlaskat. Vypadáte jako taková klidná, vyrovnaná domácnost.
3: Jo, mám partnera vlastně, co je mi nablízku, je mi vlastně oporou, takže já si nestěžuju.
2: Je dost možný, že to přijde časem, až začnou jako se plazit, začnou chodit, to začne být jako zábava. Tak si užívám asi teďko tu pohodu.
4: Komentuje Tomáš v září 2024, kdy bylo trojčatům pár týdnů. Jak se rodina má aktuálně, tedy v necelých 2 letech dětí, uslyšíte v dalším díle seriálu o vícerčatech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů. Hit týdne.

where my heart goes. Tak za necelou půl hodinu po 9. hodině po zprávách tady bude náš pravidelný středeční hudební speciál, tedy pořad Hot Zone, to nejnovější v 55 minutách z domova i ze světa. A na co se tentokrát tedy můžete těšit? Tak bude to člen skupiny Queen Roger Taylor se svojí solovou novinkou. Bude tady Eva Farna, která si nedávno třikrát za sebou podmanila fotbalový stadion Slavie. Belgický DJ a hudební producent Lost Frequencies má také novinku, taky tu si vychutnáte. Potom společně Vesna a Ben Cristovao, Tori Kelly, Miles Smith a další hvězdy a ambiciozní novinky. Po 21. tady u nás na Rádiu Praha.

0: Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy, a ještě se to vlastně zalévá olovem.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: No, je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Bedro dnes víc zaměstnalo záchranáře a nemocnice. Šéfka úřadu vlády Barta podle Prahy 3 porušila smluvní podmínky pro nájmu obecního bytu a musí ho opustit. Přední bankéři, ekonomové a energetici varují premiéra Babiše před zestátněním ČEZu. A zítřek bude v Praze slunečný a naměříme až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská zdravotnická záchranná služba byla dnes kvůli vysokým teplotám silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Taky pražské nemocnice potvrzují, že dnes přijali víc pacientů než obvykle.
2: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
3: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
4: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
3: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
5: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
3: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na pronájem městského bytu šéfce úřadu vlády kvůli porušení podmínek. Tynde Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho podnajímala ze zvýhodněné nájemné, sama v něm nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
6: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
0: Reakci Tynde Barta zjišťujeme. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi varuje před zestátněním ČEZu, píše o tom server iRozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná a zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářek, ekonomka Jana Matesova.
7: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou se spoří na důchody.
0: Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav Míl. Česká republika splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své konvergenční zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu a taky naše právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Euro tak Česko aktuálně přijmout nemůže. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Bad Homburgu. Rumunku Irinu Kamely Beguovou porazila hladce 2x6-1. O účast v semifinále se čtvrtá nasazená hráčka a česká žebříčková dvojka Muchová utká s Dánkou Klarou Tausonovou a pokusí se jí oplatit loňskou porážku z turnaje v Dubaji. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia, na okrajích města až na 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno, s nejvyššími tropickými teplotami 32 až 34 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hot Zone.
8: Vítejte u poslední červnové Hot Zone. To nejnovější z našeho hudebního archivu si hrajeme vždy ve středu. A příště to bude už o prázdninách. A hodně letně dneska začneme. Taková tklivá a tahavá je nová od Davida Getty a Aloka. Jmenuje se Run Run River a dovedu si představit, jaký to bude hit na letních party. Před nimi ale možná největší hymna letošního léta. To začalo v neděli a překvapivě tu přivítáme právě teď bubeníka skupiny Queen Rogera Taylora. Ten chystá v 76 letech 7. studiové album. To vyjde v polovině září, tedy až po prázdninách. Ale myslím, že v éteru v létě tu a tam uslyšíme právě dnešní první novinku. Come on, summer, it's party time. Tady je Roger Taylor na Rádiu Praha.

Žijeme mundiálem a tak se nemůžeme divit ani tomu, že jednou z nejhranějších písniček v evropském éteru je právě fotbalová hymna od Shakiry a Barnaboye. Hned po nich to byla Eva Farna. Po třech koncertech v Edenu vydala nové album ADHD Pop. Titulní song dnes poprvé na Rádiu Praha. Tady je Hot Zone, ta nejnovější muzika, která dolétla v uplynulých dnech na naši adresu Hybešova 10. Teď se vydáme do jižní Afriky. Odsud pochází globální star, držitelka mnoha prestižních hudebních ocenění Tyla. V pátek vydala horkou novinku Is It Love. Po ní tu bude Belgičan Lost Frequencies s novým singlem Live It All a taky naše Vesna. Dívčí skupina má nový singl Já si tě brát nebudu. Samozřejmě, že opět děvčata čerpají hlavně z moravského folkloru. A hádejte, kdo bude ten švarný, odmítnutý šohaj. Poslouchejte, za chvíli vám to prozradím. Teď Tyla, poprvé na Rádiu Praha. Hot Zone na rádiu.

Vesna a Švarný, zatím odmítnutý Šohaj, Ben Kristoval. Jako v nějakém kroji si ho nedovedu představit, ale takhle zní nový singl Já si tě brát nebudu. Hrajeme si to nejnovější a tak má i novinka týdne našeho čártu tady svoje místo. Natálie Míšová, tedy Cindy Marso a Fell in Love with a Feeling. Nejenom pro ní hlasujte na našem webu praharozhlas.cz. Přední kráska z Kalifornie, Tori Kelly, má nové album God Must Really Love Me, tedy Bůh mě musí opravdu milovat. Každopádně od něj dostala nádherný hlas a velký talent. Tady je aktuální single Hurt So Good, Tori Kelly.

0: pražská šestice Foxou a první ochutnávka z nové desky. Ta první deska se jmenovala Adam, jestli tipujete, že ta druhá bude Eva, tak velmi správně. To byl single Tvoje hvězdy. Bratři Jelenovi. To není překvapivě skupina Jelen, ale Brixton. Štěpán a Matěj mají nový single Náhubek, je připraven. Pak čekejte i Izabela Rosu a taky nového Milese Smise. V pátek vydal debutové album a vypadá to, že bude novou britskou albovou jedničkou. Tak si z něj zahrajeme nejnovější kousek Heaven, teď Jeleni, tedy Brixton.
1: Hot Zone, každou středu po deváté.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.
3: Hot Zone. Hot Zone.

co mají společného Slovenka Adéla Jergová a Ed Sheeran, Sam Smith, Justin Bieber, Sabrina Carpenter nebo Selena Gomez? Představte si, že mají stejné songwritery. Pro Adélu novinku Red Buttons napsali mimo jiné Blake Sledkin a Julia Michaels. To byla ona poprvé na Rádiu Praha. A jsme ve finále. Čekají nás ještě dvě horké novinky v evropských rádiových airplayích a pak zprávy o desáté. Teď holandské elektronické duo Anotr a zpěvák z New Jersey 5-4 Ultra a pak půvabná Stella Lefty a další novinky.

0: je 22 hodin. Opozice kritizuje slova ministra Macinky o zpochybňování soudnictví. Roste počet mrtvých na silnicích, policie před cestami na prázdniny a dovolené nabádá k větší opatrnosti. Šéf NATO Rutte chce v Bílém domě přesvědčit prezidenta Trumpa, že aliance dělá pro obranu dost. A taky zítřek bude slunečný a tropický, s teplotami až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opoziční zástupci kritizují slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, kterými zpochybnil české soudnictví. Reagoval tak na předběžné opatření ústavního soudu, podle kterého má být prezident Petr Pavel součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, nevhodné, ale i nebezpečné. Chce proto tohle téma otevřít i při zítřejších sněmovních interpelacích.
2: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba minister spravedlnosti Tejc se proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. A já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
0: Petr Macinka postup prezidenta a ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč. Verdikt o předběžném opatření pak označil za nejrychlejší v historii lidstva. Ministerstvo ale podle něj zítra Petra Pavla na summit doakredituje. Na silnicích v Česku už letos podle policie zemřelo při dopravních nehodách 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
0: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléře za litr, to je o haléř míň než dnes. Nejvyšší možná cena litru nafty oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli v tom bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Generální tajemník NATO Mark Rutte bude v Bílém domě jednat s Donaldem Trumpem před summitem aliance v Ankaře. Americký prezident spojencům dlouhodobě vyčítá, že evropské země podle něj dost nepomohly Spojeným státům během operace v Iránu a dál tlačí na navyšování výdajů na obranu.
4: Rutte v rozhovoru pro stanici Fox News argumentoval, že spojenecké země jedna po druhé uvolnily své základny pro americkou operaci Epická bouře. Pro řadu zemí, mezi nimi Británii, Španělsko i Českou republiku, je podle něj obtížné dodržet loňský závazek na summitu v Hágu. Tam se spojenci zavázali dát na obranu 5% hrubého domácího produktu. Cílem Rutteho schůzky před summitem v Ankaře je podle amerických médií ukonejšit Trumpa. Americký prezident totiž avizuje, že omezí americkou vojenskou přítomnost v Evropě, pokud na kontinentu vypukne další krize. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií, která skončila druhá ve výkonnostně horší skupině B. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 20 až 18 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme nejvýš 16 stupňů. Zítra bude jasno, během dne přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 34 stupně. Vát bude jen slabý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
4: Já vás taky zdravím, dobrý den.
3: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
4: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studiu v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit předtím, a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
1: Hmm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak, no.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že ještě že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
1: Tak, aby to bylo wow.
2: Aby to bylo super.
1: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
2: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
1: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
2: Teď jsem ji bohužel opustila přednedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
1: Plakali
2: se to stalo. Myslím, že je to dobrý, já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako před, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
1: Je to jako v pohodě, úplně. Je to prostě život, je to součást té tvorby.
2: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
3: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
2: fungují s publikem.
3: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
2: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
3: Určitě, určitě.
2: Ale objevil vás pro to divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
3: Jo, Krhut. To je pravda, no. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína, a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
2: Baskovala.
3: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.

0: Vraťte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
0: Praha žije.

s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde mu evidentně nejlépe. Což jste

0: právě vy.
1: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány. Ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
2: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
1: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
2: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, no, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
1: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
2: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
1: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
2: do Ostravy.
1: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.

0: tentokrát reprízu pořadu host Lenky Váhalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
3: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den, on měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní, tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
2: No nějaká štráse.
3: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili. Zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje. A tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak se nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
2: Co na to říkali vaše hlasivky?
3: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
2: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
3: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
2: Různě.
3: Třeba je to blbost. Nevím už.
2: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
3: Úplně, jasně.
2: A další evropská města.
3: Ano.
2: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát, i několikrát na festival Kalenstvá Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
3: je
2: to tam funguje.
3: Přesně se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla, a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
2: Že to dává smysl.
3: No, jasně, no.
2: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
3: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
2: Zachovat si to v tom životě.
3: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
2: ale...
3: no, kteří prostě ty peníze i kradli. Jako.
2: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
3: No právě, ale...
2: nepomohlo to.
3: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. To mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
2: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak ano. Vy nestihnete ani
3: zareagovat.
2: Ne, to
3: nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
2: Zároveň.
3: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
1: Botox stále první. Eva Farná druhá. Cindy Marso číslo 3. A 12 dalších aktuálních hitů.
4: Hit týdne.
1: To je náš chart, který skládáte vy, naši posluchači.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

strážný.

0: už prečet.
1: Anjeli strážni,
0: přestaň už prečet.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
4: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
3: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
4: Jako... Já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější, ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
3: A je větší odvaha jít hrát na ulici anebo jít si zahrát před ten vyprodaný sál?
4: Máte strašně dobré otázky.
3: Jako pro mě, pro obyčejný, mě to zajímá.
4: Pro mě bylo horší jít na tu ulici, protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
3: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
4: ano,
3: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
4: No, jako ne, fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i to asi nebudu říkat radši vlastně.
3: Není to prezentovatelné
4: asi
3: pro
4: ne,
3: Český rozhlas?
4: Jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.
2: Radio Praha 107,1

0: se mnou je Barbara Kanizová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
1: Vzpomínky.
0: Vzpomínky ano, v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No, to
0: takže
1: je
0: to je opravdu vaše reálná babička, kterou ano. jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A, ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako... Aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Taky mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkala, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale
1: no.
0: V úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je
1: jo.
0: úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: Mm-hmm. On se i tím chlubí.
1: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Mm-hmm. Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
0: Tibor Žida, tak... kytarista ho občas učí.
1: Jo. No, tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako...
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: což je
1: zajímavé.
0: Pro Romy typické,
1: je
0: že prostě
1: typické.
0: Na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu.
2: Žádá ho, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO.
3: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO podání žaloby respektuje.
4: Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
5: Delegaci povede premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Macinkou a ministrem obrany Zunou.
6: Summit v Ankaře bude za 2 týdny.
0: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Pavel podal žalobu, podle Babiše nedělá dobře. Proč se vláda nakonec rozhodla prezidenta nevzít do Turecka? A jak vlastně bude setkání členů Severoatlantické aliance vypadat? Ptám se Filipa Nerada, analytika institutu Globsec. Dnes je středa, 24. června. Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době, díky, že jsi dorazil.
7: Ahoj, já děkuji za pozvání.
8: Vážení spoluobčané.
0: Tak prezident Petr Pavel nakonec podal kompetenční žalobu.
8: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
0: Reagoval tak na rozhodnutí vlády nedelegovat ho na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.
8: Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
0: Bylo jasné, že k tomu dojde.
7: Bylo to vysoce pravděpodobné. Prezident tuhle možnost avizoval už dlouho dopředu a čekalo se to a mě tento krok nepřekvapil. Podle mě prezident chce vlastně vyjasnit celou tuhletu situaci tímhle krokem, protože s vysokou pravděpodobností spor o to, kdo pojede na summit NATO, absolvuje minimálně ještě jednou v příštím roce, protože on stále ještě bude v úřadu a vláda Andreje Babiše zřejmě také. Takže hrozí, že by něco takového se mohlo opakovat znovu za rok. Takže z mého pohledu prezident tímhle krokem chce vyjasnit tu situaci, aby už vlastně k takovýmhle sporům, které jsou svým způsobem dost malicherné z pohledu té celé bezpečnostní situace a problémům, který musíme řešit v souvislosti s obranou, s výdeji na obranu a na tém, tak aby bylo prostě napříště jasno.
0: Jo, no on říká, že to rozhodnutí vlády neposlat ho do Turecka je podle něj mimořádně nešťastné, považuje to za omezování role prezidenta, který má zastupovat Českou republiku navenek. Přijde ti, že je naštvaný na Andreje Babiše?
7: Tak asi ano, protože on projevil dobrou vůli v tom, že navrhl ten kompromis ve stylu pojďme tam všichni, tedy jak prezident, tak premiér a ministři a rozdělme si tam úlohy v Ankaře, že by prezident zastupoval Česko na té večeři, která celý ten summit vždycky odstartovává.
0: A že pan premiér bude mluvit potom
7: bude mluvit na té
0: setkání.
7: Oficiální části, která se koná druhý den. Chápu zároveň, proč to Andrej Babiš nechtěl, protože ta večeře je, řekněme, z pohledu toho, čeho on tam asi chce dosáhnout, důležitější v tom smyslu, že tam bude příležitost se případně někde u kávy nebo někde potkat s Donaldem Trumpem, pokud se k němu dostane, protože fronta na Donalda Trumpa bude určitě dlouhá a všichni ostatní lídři budou chtít využít také tuto příležitost. Ale jak Andrej Babiš deklaroval už dopředu, že by chtěl Donaldu Trumpovi vysvětlit ty důvody, proč Česko neplní ten 2% závazek, tak vlastně ideální a jediná příležitost, kdy to udělat, je během této večeře nebo na její okraj a tudíž chápu, proč by tam chtěl být, protože potom ta druhá část, ta formální, která se vždycky koná druhý den, tak ta už je víceméně o čtení nějakých předem připravených projevů a tam už vlastně není úplně moc prostoru, jak toho Donalda Trumpa ovlivnit a nějakým způsobem to ostří jeho naštvání na to, že Česko je mezi těmi jedinými třemi zeměmi, které neplní v současnosti ten 2% závazek, tak jak nějak otupit to ostří té možné kritiky, která se dá ze strany Donalda Trumpa a generálního tajemníka Marka Rutteho v Ankaře očekávat.
0: Nutno teda dodat, že Andrej Babiš teď dokola opakuje to, že vlastně
9: ta 2% neplnila ani ta minulá vláda, byť si to původně myslela, ale došlo tam k nějakému přepočtu.
7: Tam je problém, že si úplně nemyslím, že je to něco, na co bude brát jak Donald Trump, tak Mark Rutte ohled.
9: Ne,
7: je vlastně nezajímá.
9: Česko neplatí a tak
7: přesně,
9: to je.
7: Oni k tomu budou přistupovat čistě účetnicky. Plníš, neplníš, jo. A když neplníš, proč a kdy začneš plnit? Takhle předpokládám, ta debata bude probíhat.
9: No, premiér Andrej Babiš mluví o tom, že to řešení té delegace je prostě praktické, logické, že ten spor s Hradem je nesmyslný, říká, že byť teda to rozhodnutí prezidenta respektuje, tak podle něj není dobré podávat tu kompetenční žalobu.
10: Myslím si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
9: Ústavní činitelé prý na sebe nemají žádné žaloby podávat.
10: Takže je to celé takové jako zvláštní, že proč tak strašně trvat na tu Ankaru, kde skutečně ty věci musíme obhajovat my jako vláda.
9: Nicméně rozhodnuto bylo, vláda rozhodla, že ta delegace bude ve složení. Andrej Babiš, tedy premiér, pan ministr Zuna a pan ministr Macinka, tihle tři pojedou do Ankary, do Turecka. Co to v podstatě znamená? Ministerstvo zahraničních věcí tuhle delegaci posílá teda do centrály Severoatlantické aliance a ta tiskne pozvánky.
7: Přesně tak, já myslím, že to už nastalo, protože ta lhůta, do kdy se tam mají poslat lidé, které je potřeba akreditovat na ten summit, ta vypršela právě někdy z kraje tohoto týdne, takže to rozhodnutí vlastně padlo v hodině 12., kdo tam za Českou republiku pojede, a potom právě ministerstvo zahraničí pošle oficiální notu se seznamem těch lidí, které tam chce akreditovat, a organizátoři toho summitu potom jim přidělí ty takzvané badge podle různé stupně přístupu do různých místností a podobně. Každopádně je to tak, že teď už je to víceméně administrativní proces, který podle mého už proběhl, a z pohledu aliance to je jedno, kdo za Českou republiku tam pojede. Tam je podmínkou, aby tu delegaci vedla hlava státu nebo vlády, a jestli je to prezident nebo premiér, to vlastně v NATO neřeší. Takže to, jestli tam pojede prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš, je alianci vlastně jedno a bude tam akceptován ten, který tu delegaci povede.
9: A ty ale si říkal, že rozumíš tomu, že pan premiér tam chce být tím hlavním, i kvůli tomu, že on říká, že to je tedy logické a praktické, že tenhle summit bude prostě trochu jiný než ty předešlé.
10: Pro Českou republiku bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor.
9: Ex-ministr zahraničí Lipavský mluví o velmi silovém řešení, pro které se rozhodl Andrej Babiš.
11: Je to silové řešení, které vychází z toho, že Andrej Babiš si vytyčil, že nechce, aby prezident Pavel byl znovu zvolen prezidentem. On to říká.
9: Nicméně Andrej Babiš prostě říká, měla by tam jet hlava té vlády. Ty taky vnímáš to, že ten summit bude trošku jiný v té nastalé geopolitické situaci a měl by tam být v hlavní roli právě Babiš?
7: Trošku jiný bude. Jednak je ta změna geopolitická situace, jak si říká, kdy vedle války na Ukrajině, která už trvá pátým rokem a která provázela předchozí čtyři summity, tak máme tady konflikt na Blízkém východě, jehož se aktivně účastní klíčový člen aliance. Zároveň tu máme z posledních měsíců takovou narušenou důvěru uvnitř aliance, jednak kvůli té válce s Iránem, do které se další členové aliance odmítli zapojit, což Donald Trump a americká administrativa nelibě nesli. Do toho tu atmosféru v alianci bez pochyby poznamenalo i napětí kolem Grónska a spor s dalším členským státem aliance, tedy Dánskem. Co se z obsahového hlediska týče, tam bych řekl, že to bude takový evergreen. To bude opět navyšování obranných výdajů, větší převzetí odpovědnosti ze strany Evropy za obranu a bezpečnost kontinentu a samozřejmě Ukrajina a jak ji dál podporovat. Na co si narážel v té otázce, podle mě ten summit bude víc účtovací, že už to nebude jenom o nějakých slibech, kolik dáme a to. Tady na tom summitu už jak na to jako takové, tak samozřejmě Donald Trump a americká administrativa budou chtít od členských států nebo těch ostatních předložit tvrdá data a jejich jaksi účetní výkazy, kolik tedy dávají na obranu, na co jdou, jak se daří tyto investice proměňovat v plnění těch cílů aliance, posilování schopností vojenských členských států a podobně. Takže já bych
9: a to
7: řekl...
9: nutně, pardon, promiň, že do toho vstupuju, nemusí být ta procenta jenom.
12: Jedna věc jsou procenta, ale druhá věc je také, co za ta 2% nakupujete.
9: Tím, Petr Macinka, ministr zahraničí, říká, že to jsou hlavně ty výdajové kapitoly v nějakých cílech směřování té armády, že je důležité, na co vlastně vy nakládáš ty peníze.
7: Ano, to je také důležité.
12: Já myslím, že pokud se najde nějaká země, která nenaplní 2%, ale má splněny veškeré cíle výstavby předepsané Severoatlantickou aliancí, tak nikdo neřekne ani popel.
7: Ale třeba Donald Trump to podle mě vidí čistě jenom podle toho čísla.
9: Jo,
7: takže
9: jo.
7: Já myslím, že ten, i kdyby mu premiér Babiš vysvětloval půl hodiny, na co všechno to jde a jak je to bohulibé, takže jeho pozornost neudrží a že tu první signální, na kterou bude reagovat Donald Trump, to jsou ta čísla. A ty bohužel v případě Česka, Slovinska a Albánie jako třech jediných zemí, jak nedávno oznámil Mark Rutte, tak to jsou ti jediní tři hříšníci, kteří neplní ta procenta a tudíž to bude muset Andrej Babiš tam vysvětlovat. Když se vrátím úplně na začátek, z toho dává i smysl, aby tam Andrej Babiš byl a aby to byl on, kdo to vysvětlí, protože prezident Petr Pavel dlouhodobě na tenhle problém upozorňuje, vyzývá vládu, aby navýšila obranné výdaje, což tedy až doposud kabinet Andreje Babiše nevyslyšel, takže Česko ani v letošním roce by ta 2% splnit neměla. A tudíž svým způsobem dává smysl, aby tam tuhle obhajobu a vysvětlení podal právě Andrej Babiš a jeho ministři, a ne prezident Petr Pavel, který by spíš mohl sehrát takovou roli obrušovatele,
9: ano,
7: toho...
9: Tupitele hran,
7: přesně
9: to
7: tak.
9: To už jsme tady ve Vinohradské 12 taky rozebírali, jestli by právě bývalý vysoce postavený člověk z NATO, současný prezident Republiky České, neměl být ten, který naopak třeba otevře některé ty dveře Andreji Babišovi. Ale zatím to vypadá, že to tak nebude a skutečně teda ten dvoudenní summit začne nějakou neformální večeří, při které, ty říkáš, protože je důležitá, může Andrej Babiš už komunikovat s těmi státníky a řešit teda to hlavní. Tam se odehrává ta zásadní politika na té večeři.
7: Ano, tam se odehrává to, že kolem jednoho stolu se vždy sejdou jenom ti lídři, ty hlavy států nebo vlád, maximálně někdy doprovázení svým šerpou nebo nějakým nejbližším poradcem, ale nikdo další tam není. A celá ta debata je velice otevřená, někdy velice drsná a státníci si tam mohou zcela otevřeně vyříkat všechny problémy. Já shodou okolností tady na stole mám knížku Pamětí bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, kterou vydal v loňském roce, a on tam popisuje, jak to na těchto večeřích probíhá. A je tam mimo jiné vzpomínka na summit v roce 2018 v Bruselu, který se měl tu čest pokrývat jako tehdejší zpravodaj Českého rozhlasu. A tam se odehrála scéna například, kdy se tam Donald Trump dostal do těžkého sporu s Angelou Merklovou ohledně výdajů na obranu a to, že Německo neplní dostatečně nebo nedává dost peněz na obranu. A vygradovalo to do situace, kdy oznámil, že on odjíždí a že nemá smysl, aby Američané na tom summitu byli. A opravdu byli připraveni prásknout, zbalit kufry a odjet, čímž by ten summit zkrachoval. A v ten moment tam ti ostatní lidi začali řešit, co dál, a takové vůči iniciativy se ujal tehdejší nizozemský premiér Mark Rutte, dnes shodou okolností šéf NATO, který přišel potom za Donaldem Trumpem a řekl mu, že celkově evropští spojenci dávají víc na obranu o 33 miliard dolarů a to jenom díky vám, tedy díky Donaldu Trumpovi. A to mu hrozně zalichotilo a on tehdy, jak to tam tedy popisuje Jens Stoltenberg, vzal ten svůj pověstný tlustý černý fix a napsal na lísteček právě Jensi Stoltenbergovi jako generálnímu tajemníkovi: pokud to takhle řeknete na tiskové konferenci, tak jsme dohodnutí. A on to Jens Stoltenberg opravdu potom na tiskové konferenci takhle řekl, že spojenci navýšili výdaje na obranu díky Donaldu Trumpovi a on byl spokojený a summit mohl zdárně skončit.
9: No ale vymyslel to teda Mark Rutte, takže to takhle skutečně Mark... možná ta, i ta postava toho generálního tajemníka při té večeři může sehrát nějakou zásadní
7: Samozřejmě,
9: roli.
7: On je tam takový prostředník, který zároveň hájí zájmy celé té aliance, a ty bez pochyby do značné míry korespondují se zájmy Spojených států, ale může potom nějakým způsobem i třeba tlumit kritiku z některé strany, která v tomhle případě té historky z roku 2018 hrozila vlastně zkrachováním celého toho summitu a tomu generálnímu tajemníkovi spolu s Markem Rutem, tedy jeho pozdějším nástupcem, se podařilo ten summit zachránit. Takže i takovéhle scény se při té večeři mohou odehrávat.
9: Zasedací pořádek se řeší, protože přeci jenom asi je zásadní, vedle koho sedíš, s kým si víc povídáš při té večeři.
7: Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že je to tam podle abecedy. Takže alespoň v NATO.
9: Tak že B je ale docela daleko od té.
7: Podle abecedy zemí, takže Czech Republic.
9: Tak to je stejný případ, bude docela daleko od U.
7: Ale tahle ta večeře, ta se dá využít právě k tomu, potkat se někde, když skončí, nebo naopak ještě než začne, tak při nějakém handshakeu a promluvit pár slov a říct: Donalde, vím, neplatíme dost, ale situace je taková, chceme to řešit takhle.
9: A pak se hoduje dlouho do noci? Po té večeři to je asi několika chodové menu připravené, u kterého teda nesedí, znova zdůrazněme, ani Zuna, ani Macinka.
7: Ne, ty mají souběžně vlastní večeře, tam mají ministři zahraničí a ministři obrany, kde se schází se svými protějšky a tam s nimi mohou vydiskutovat nějaké věci. Jinak ti lídři, ano, je to několika chodové menu, po kterém ještě pak se můžou tam zastavit na kávu, případně jiný nápoj, to je potom už na výběru každého z nich. A samozřejmě, pokud nejsou dojednané závěry toho summitu, což většinou bývají už předjednané dopředu, ale pokud je potřeba něco, co si lídři potřebují vyříkat, nebo je tam nějaká nejasnost, kterou právě tam chtějí doladit, tak pak se může samozřejmě stát, že jejich nejbližší poradci, ti takzvaní šerpové, ti mohou sedět až do rána nad tím závěrečným komuniké a dojednávat to takzvané wordování, tu textaci toho závěrečného dokumentu. Ale to už samozřejmě nedělají lídři, ale to dělají vysoce postavení diplomaté, velvyslanci při NATO a podobně.
9: Jo, takže nad rámec premiéra Babiše a ministrů Zuny a Macinky ta delegace bude širší.
7: Určitě bude širší.
9: Celá řada poradců.
7: 100% tam bude velvyslanec při NATO David Konecký, což je klíčová spojka pro českou vládu a ministerstvo obrany v Bruselu. Očekával bych, že s tou delegací pojede nový zmocněnec pro plnění závazků na to Jakub Landovský, takže určitě ta delegace bude širší.
9: A jeden z nich bude ten šerpa.
7: Nevím, kdo tyhle obrané věci v současnosti dělá pro Andreje Babiše, protože jako šerpa pro Evropskou unii je Milena Hrdinková, ale jak už proniklo i z kuloárů, tak spoustu záležitostí na té mezinárodní úrovni za něj řeší spíš vedoucí úřadu vlády Tindebarta, takže nevím, jak tam budou rozdělené ty úlohy, ale každopádně ta delegace bude širší, ale na

0: takovým projevem, který se i vysílá ven, takže víme, co většinou tam říká, ale pak se to uzavře a všech 32 lídrů potom přečte oficiální stanovisko toho členského státu, jak se staví k těm závazkům nebo co důležitého chce sdělit tomu plénu summitovému. Ale to už je právě většinou dopředu předpřipravený, schválený text, který ničím nepřekvapuje. Většinou už právě bývá i dojednáno to finální komuniké, které se pak zveřejňuje hned po skončení. Takže to už je víceméně taková jako formální záležitost, kdy každý ten šéf toho členského státu tam přednese to, co chce tomu summitu sdělit, a tím to vlastně skončí a pak se konají tiskové konference, jednak generálního tajemníka a potom národní tiskové konference těch jednotlivých lídrů.
1: A konec.
0: A tím je konec a odjíždí se na letiště. Většinou to právě hned po těch závěrečných tiskových konferencích končí a ty delegace se vydávají do svých metropolí.
1: Ústavní soud teď bude konat.
2: Z 20 summitů aliance, kterých se Česká republika účastnila, na 19 vedl delegaci prezident.
1: Pavel v žalobě žádá ústavní soud o 3 věci, aby deklaroval, kdo může rozhodnout o účasti prezidenta na summitu, taky aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi překážky pro výkon jeho pravomocí a taky za třetí, aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentovi součinnost.
2: Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Všechno se to teda aktuálně odvíjí od případu Ankara.
0: Je to tak.
1: Já jsem se na to ptal ústavní právničky Marie Zámečníkové, krátce jsme si o tom psali. Ta říká, že teoreticky tu prostor je pro ústavní soud vyřešit žalobu do summitu, ten začíná 7. července, takže se koná 7. a 8. července, úterý středa to je, že jo. No a je to ani ne za 2 týdny. Ústavní soud by tohle to všechno řešil přednostně. Dovedeš si představit, že kdyby nakonec rozhodl a stihnul by to, že Petr Pavel má právo jet? Takže pojede?
0: Já si to přiznám, se neumím představit.
1: To by se znova museli tisknout ty pozvánky.
0: No hlavně já si myslím, že by to bylo tak trochu pod důstojnost prezidenta Pavla dobývat se na akci, na kterou už je vlastně jsou akreditace hotové. Vlastně, že nemá důvod tam za téhle situace jezdit a že celá tady ta kauza má spíš sloužit jako vyjasnění téhle situace pravomocí prezidenta a vztahu mezi prezidentem a vládou, potažmo ministerstvem zahraničí, ohledně jeho kompetencí v zahraniční politice právě do budoucna, aby už napříště k takovýmhle situacím nedocházelo, protože ještě jednou to zopakuju, z hlediska toho, v jaké geopolitické bezpečnostní situaci se nacházíme, že za humny tady od nás stále pokračuje válka, mění se globální světový řád, a Česko se v souvislosti s tím pouze pře o to, kdo ho bude zastupovat na summitu. Takže bylo by dobré, kdyby toto se jednou provždy vyřešilo i za cenu toho, že letos tedy prezident na ten summit nepojede, ale do budoucna, aby se na základě toho verdiktu ústavního soudu postupovalo, protože v tuto chvíli, alespoň na mě, celá ta situace se jeví jako spíš taková mocenská hra a přetlačovaná a určitá demonstrace politické síly ze strany vlády a ministerstva zahraničí vůči prezidentovi a hradu, kdo vlastně má víc pravomocí nebo kdo je ten, kdo určuje zahraniční politiku a kdo bude reprezentovat Českou republiku navenek. Takže i v tomhletom by bylo dobré udělat do budoucna jasno, aby napříště Česko vystupovalo navenek vůči našim zahraničním partnerům, ať už v Alianci nebo jinde, jednotně a nepřeli jsme se tady o to, kdo nás pojede reprezentovat na summit NATO nebo na jinou akci.
1: Tak moc díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Filip Nerad, náš bývalý kolega, dnes analytik a šéf komunikace institutu Globsec. Já jsem se ho ptal na summit NATO, velké téma posledních týdnů, které nakonec bude řešit, ale čekali jsme to, až ústavní soud. Jsou před námi hodně parné dny, takže vám přeju, ať je strávíte ideálně někde ve stínu a ještě lépe se sluchátky na uších. Vinohradská 12, ta vychází každý všední den, to samozřejmě dobře víte, a ještě ten

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, takže se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sítě. Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Using every sky, I don't show my skin.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní poslucháč, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie a byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů. To byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslovovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale už co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, no já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to
2: je,
1: to,
2: jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo? Tak já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách ne přímým přenose, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující úplně policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma jo, tak ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, to jo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty musíš to udělat. Říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovat, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 tisíc korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psíkusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě. Takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí. Jako jo. Teďka se třeba řeší Vocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jíhle dálky. Protože jako jel furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo? Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko.
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Naschledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Hit týdne. Do hry Obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande, Hey Dada.

0: Jones bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžama. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
2: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a dnes je mým hostem česká golfová jednička Sára Kousková. Sára loni zažila sezonu, na kterou čekala řadu let, vyhrála své první turnaje na Ladies European Tour a posunula se mezi nejvýraznější české golfistky současnosti. Sáry, vítej.
3: Ahoj.
2: Po třech letech se tady zase setkáváme na radiožurnálu Sport, my dvě spolu a úplně v jiný pozici. Jak moc se toho za ty tři roky změnilo u Sáry Kouskové?
3: Asi hodně. Myslím, že je to už docela dlouhá doba a myslím si, že jsme se viděli na takovém jako to mém začátku kariéry, tý profesionální, takže už jsem se trochu uchytila, doufám, a myslím si, že se zabydlela v nějakých těch svých šlepějích na Ladies European Tour. Takže tak.
2: Vítězství ve Francii a na Tenerife v Ladies European Tour. A který moment ti naskočí jako první?
3: Teďka mi první naskočilo Tenerife, ač se to tak jako míchá, protože ty výhry byly jako relativně blízko sebe a obě byly jako hodně silný emocionálně. A no, jako naskočilo mi Tenerife, ale jako bylo to krásný, ty emoce u každý té výhry byly trošku jiný. V Evianu ve Francii to byla taková spíš jako úleva, že to z nás spadlo, že už se nám to konečně povedlo a taková jako ta čistá euforie štěstí. No, na Tenerife to byl trošku boj, kde jsem bojovala paradoxně spíš sama se sebou na těch posledních jamkách, protože jsem měla takovou relativně větší chybu ke konci a bylo to úplně jako v mých rukou, jestli to zvládnem nebo ne. No a zvládli, takže tam to byl zase takový jako úplně výbuch toho, že vlastně přes nějaký ty strasti jsme to zvládli.
2: Takže se tam střídá euforie a úleva.
3: No, asi tak.
2: Jak moc ti ta dvě vítězství změnila profesně život? Jak moc se posunul potom ten golf a vůbec svůj třeba program, ta volba dalších turnajů v tvý osobě?
3: Tak díky tomu vítězství na Evianu ve Francii jsme si zajistili vstupenku na dva majory ten rok, přičemž ten jeden se hraje opět na tom stejném hřišti, kde jsme vyhráli.
2: Je to výhodou?
3: No, přemýšlím. Ono to hřiště se malinkou změní tím, že to rozložení těch jamek, oni některý udělají delší, prostě trošku to stěžkne, má to být výzva ten major, takže to hřiště se trošku promění, ale samozřejmě toho člověk má spojený s těma všema pozitivníma vzpomínkama. Ale tím, že to pro mě byl první major, tak to bylo jako těžký psychicky. Myslím si, že to byl prostě velký krok ještě pro mě. A zase třeba ten další, na který jsme se dostali, to bylo British Open nebo Women's British Open, tak už byl o malinko snažší, ale ten formát toho turnaje byl ještě o fous větší. Takže se těším na ty letošní.
2: Když zmiňuješ, že to bylo těžší psychicky, je to taky třeba o tom, já to vždycky se snažím jako nějak vidět skrz ty moje tenisové oči, nějak se do toho vžít a představuju si, vyhraju. Já teda shodou okolností vyhrála svůj první ženský turnaj na Tenerife, takže mě úplně svítí v oči, když to říkáš, ale to byl teda malinký turnaj, nicméně kvalifikuješ se do většího a najednou začínáš vidět kolem sebe takový jako stabilní, kvalitní výkony, že už to není jenom o té náhodě. Je to o tom tlaku na ten výkon, aby jsi udržela ten svůj top level vlastně pořád, protože víš, že bez něj se tam neuchytíš, je to o tom? A nebo o čem je ten tlak? Nebo že najednou od sebe vnímáš třeba, je to jedinečná šance, musím teď a tady?
3: Já si myslím, že přesně tohle všechno tam jako nemuselo být, ale bylo. Chtěla jsem hodně hrát dobře i s tím, že se nám to povedlo před létem, než vůbec začaly majory, tak jsem toho byla taková plná a vlastně jsem chtěla hrát dobře. A člověk se v tom tak jako celým, myslím, trošku zamotá a je hrozně, hrozně hezký od tebe slyšet nějakou tuhle perspektivu toho, že vlastně člověk tam je, aby jako podal ten svůj nejlepší výkon, ale vůbec by nemusel být svázaný všema těmahle myšlenkama, takže určitě tohle tam bylo, myslím si, že i ve spojení třeba, když si vzpomenu na olympiádu. Tak samozřejmě ten tlak jsem musela trošku naučit jako zpracovávat a přesně si ho takhle jako vyselektovat, jestli mi to pomáhá vůbec hrát dobře nebo ne.
2: Se Sárou Kouskovou si v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport povídáme teď tedy o loňské sezóně, která jí přinesla první velké profesionální triumfy a zařadila jí do Ladies European Tour naplno. Za chvíli se podíváme i na její zkušenostmi právě s těmi golfovými majory.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která si loni poprvé zahrála také dva ženské majory, tedy turnaje, které jsou v golfu obdobou tenisových Grand Slamů. Sáry, jaký to bylo tedy poprvé nastoupit na ten major, stát na odpališti? Zmiňovala se, že to hřiště se proměňuje, že tě challengeuje, že jsou určitě delší ty odpaliště, že jsou jinak ty dírky, viď? Asi ty greeny navrtaný. A je to prostě celkově komplexnější stát mezi absolutní světovou špičkou. Jaký to bylo, kromě toho tlaku?
2: Bylo to vlastně hrozně krásný, protože jsem si uvědomila, že jsem pro tohle všechno jako pracovala od malinka a teď jsem tam stáhla třeba, jako měli jsme šatnu a díky mýmu příjmení jsem byla v, já jsem tomu říkala taková jako K-společnost, protože samozřejmě Nelly Korda měla skřínku hned vedle mě a o kousek dál byla Lydia Ko, což jsou dvě naprosto jako výjimečný hráčky a osoby. Takže to byl takový jako moment, kdy jsem tam seděla vedle těch skříněk a říkám si, tyjo, už to byla opravdu dlouhá cesta a vlastně...
1: Víš, už to nejde.
2: No, jako v podstatě už ne a bylo to krásný si tohle uvědomit, takže v tomhle to byl jako obrovský zážitek a vůbec to místo, kde se Evian Championship hraje, tak je opravdu nádherný. Na jedné straně jsou hory, na druhý jezero a to hřiště má samozřejmě jako svoje obrovské kouzlo.
1: Když zmiňuješ Nelly Kordu, musím se zeptat, bavíte se spolu česky? Prohodíte nějaký český slova?
2: No, máme, jako já jsem to zkusila párkrát, ale myslím si, že Nelly často během těch turnajů je v takové zóně, že jako moc nevnímá, co se děje jako napravo, nalevo a tím, že se ještě moc neznáme, tak to moje ahoj asi někde jako zapadlo.
1: Aha, takže bez pozdravu, pozor.
2: ale ne, já jí to vůbec nezazdívám, myslím si, že třeba přijde nějaká příležitost, kdy se seznámíme. A bavila jsem se s Jessicou, s její sestrou někdy, myslím si, že to bylo asi taky 2-3 roky zpátky, takže s tou jsme se dostali během cvičního kola do stejného flightu, takže tam
1: už
2: jsme
1: ta čeština byla.
2: Jo, tam už jsme se bavili česky.
1: Když právě zmiňuješ to, že ty se tam cítíš vlastně jako mezi elitou, tak po těch dvou vítězstvích na letkách, na Ladies European Tour, a si získala třeba nějaký větší respekt od tvých spoluhráček?
2: Asi na Ladies European Tour jsem se i myslím ve své hlavě dostala do nějakého toho stabilního kóru té tury, což je příjemný. I tím, že pak schopný člověk opakovat ty výsledky, tak si tak sám pro sebe potvrdí, že jo, asi mi to tady jde a můžu sem patřit. A co se týče nějakého toho světového formátu, asi to úplně nevnímám. Myslím, že bych si to zase potřebovala potvrdit nějak jako pro sebe, abych vůbec tomu začala věřit. Ale tím, že spoustu těch holek znám už i třeba z univerzitního prostředí, nebo i z amatérského, tak je to vtipný. Jako fakt se známe, myslím, že to znáš taky, že pak už je to hodně o těch stejných lidech a čím víc se člověk dostává i na ty nejlepší turné, tak už pak zná v podstatě všechny.
1: Ano, je to tak, je to takový cirkus na kolečkách, tyhle ty turné. Když odhlédneme od nějakého psychického tlaku, od toho prostředí, od holek, který začneš potkávat, vedle kterých najednou sedíš v té šatně, a říkáš si, wow, tak to OK, tak kam jsem se to dostala, moc dobře ten pocit znám. Tak co se během těch dvou majorů naučila Sára Kousková o své hře, o tom golfu jako takovém?
2: Moc dobrá otázka. Tím, že i třeba právě to Women's British Open se hraje samozřejmě na ostrovech a hodně tam fouká, tak jsem zjistila, že ta moje hra ve větru samozřejmě zaznamenala nějaké zlepšení, ale myslím si, že bylo třeba potřeba ještě zabrat a třeba právě za ten rok si myslím, že jsme na tom docela zapracovali, tak jsem zvědavá, jak to obstojí v tom dalším testu. I tím, že tam máme teďka 3 turné za sebou, tak jsem zvědavá. A takže to je úplně taková jako konkrétní golfová věc. A co se týče nějaký té stability té hry i třeba pod tím tlakem, tak si myslím, že i to se trošku vyvinulo. Byť myslím, že to pak napojíme na tu letošní sezonu a ty poznatky z toho začátku roku. Tak je to hrozně zajímavý, že i třeba když cítím, že ta hra je stabilní, tak ta hlava tam hraje prostě obrovskou roli a je to něco, co taky jsem se naučila i během těch majorů.
1: Odjížděla jsi z majorů zklamaná z výsledku a nebo motivovaná do další práce?
2: Obojí, myslím.
1: Ono to asi jde ruku v ruce, že jo? Prostě já vždycky říkám, že jako úspěch tě moc nenaučí. Prostě jako neúspěch je to, co tě donutí zpátky na ten kurt nebo na to hřiště a znova to vlastně začít úplně od základu. Takže motivace.
2: Je to pravda, je to obrovská pravda a byť to člověka třeba trošku bolí, tak ho to zároveň samozřejmě strašně motivuje a už to chce vlastně zkoušet znova. Už kdyby to mohl zkusit hned ten následující týden, tak si myslím, že to zkusit chce.
1: První zkušenosti s největšími turnaji už má Sára Kousková za sebou. Za chvíli se vrátíme do té letošní sezóny a k tomu, jak se jí podařilo otočit nepovedený začátek roku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte pořad Na síti a hostem je česká golfová jednička Sára Kousková. Přestože letošní sezóna nezačala podle představ, postupně se opět vrací mezi nejlepší hráčky evropské túry. Sáry, po loňských úspěších si vstupovala do sezóny s úplně jinou pozicí. Jak moc tě tohle ovlivnilo?
2: Přemýšlím, jak mě to ovlivnilo. Určitě mě to ovlivnilo pozitivně v tom, že jsem i v tom našem systému, jak se musíme samozřejmě každý rok kvalifikovat, abychom na Ladies European Tour mohli hrát, tak díky těm vítězstvím jsem si zajistila 3 roky dopředu.
1: Fakt jo? To se takhle kvalifikuješ na 3 roky dopředu?
2: No, já jsem to zjistila nedávno, paradoxně. Já jsem viděla, že na 2 díky vítězství, ale tím, když v sezóně vyhraješ několikrát, což v mém případě 2x stačilo na to, abych si zajistila super další rok.
1: Ty bláho, tak to je bomba, to je ale komfortní pocit.
2: Je to hodně komfortní pocit i tím, že jsme třeba se mohli zaměřit víc na nějaký procesové věci a zlepšit celý ten proces a ne tolik se upínat na výsledky, tak to byla jako moc, moc příjemná pozice a myslím si, že byť

0: odbourávat a spíš vlastně bojuju s těma svejma, než s těma, co by měli ostatní. Takže já jsem jako věděla, že se na ty výsledky upínat nemám ani nechci, ale samozřejmě někde vzadu to člověk má, že jede na turnaj a chce prostě být nejlepší. Takže.
1: Ano, ano. Tak je to něco, co jsi teďka už přehodnotila?
0: Já jsem trošku změnila přístup po těch prvních pár turnajích, nebo zhruba po těch, já nevím, prvních 5-6, kdy jsme to jako řešili, protože jsme paradoxně přišli na to, že ta hra je jakoby opravdu lepší, i statisticky byla jako hrozně dobrá, ale vždycky jsem tam prostě jako poslala nějakou jako šílenou chybu, která samozřejmě ten výsledek jako hodně ovlivnila. Takže jsme to taky jako přehodnotili, zjistila jsem, že jsem jako se do toho všeho hnala hrozně jako po hlavě a relativně agresivní hrou, což nebylo úplně mojí doménu jako předtím a z toho paradoxně vznikaly ty chyby. Takže když jsme to tak jako, já jsem měla takový dvě fáze. První, kdy jsme se to jako uvědomili, ale furt jsem to dělala. A druhá byla, kdy paradoxně já jsem psala i takový menší článek do jedné jako pravidelné rubriky. A tam jsem jakoby psala o tomhle pocitu a vlastně jsem si na tom psaní uvědomila, jako který ty věci dělám a že to jako není potřeba se do toho tak hnát a že bych se měla spíš soustředit jako na tu odvedenou práci dobrou na tom hřišti a tak jako trošku sklapnout uši a poslouchat to, co mám dělat. A no a ono to najednou jakoby tam bouchly dvě top ten a bylo to vlastně příjemné, že se to zároveň jako spojilo s tím dobrým výsledkem.
1: Tak a teď mě provedeš, jo. Stojíme na, jako já hrála golf párka v životě, jo, ale tak nějaký základy minimálně v mojí rodině jsou. Na pětipárovce třeba, to je vaše normální, tak jako pětipárovce stojíme a teď jsem agresivní, anebo hraju jako zkušená hráčka, jak chceš ty hrát teďka. Tak jak to budeš hrát, když budeš hrát agresivně?
0: Když budu
1: zběsile.
0: Dobře, tak samozřejmě tu první ráno jako strašně narvu.
1: Ano, to bych udělala já. Ano, ne. Co nejblíž, já bych hrála co nejdřív, protože to neumím, ale.
0: No. Abych se dostala co nejblíž, abych měla samozřejmě tu pozici daleko lepší na tu následující ránu, abych mohla zasáhnout green tou druhou ranou. Což samozřejmě ne na všech pětiparových jemkách jde, ale spousta z nich je právě jako dosažitelná tou druhou ranou. Takže když se bavíme o tom nejvíc agresivním přístupu, ano, tak bych nabombila tu první a i tu druhou. Ano. A pak se dostala do nějaký hodně krkolomný pozice podle mě okolo greenu a tam se snažila ten míček dostat opět nejbliž jamce.
1: Ano, a dostat se na čtyři, na birdie. Nebo
0: přesně tak, jo? Přesně tak.
1: A to, že jedna pod par, že jo? To ano, jsem ano, ano. Ale teď už jsme ta zkušená, Sára Kousková. Stojíme tam a víme, že máme ty schopnosti.
0: Jo.
1: Tak jaký je ten rozdíl?
0: Myslím si, že ten základní...
1: Nabombím to až na green.
0: Přesně. Ne, ten základní rozdíl je v tom asi spíš trošku se podívat do té své statistiky aktuální a nějaký třeba i té disperze těch ran. Takže byť třeba moje silná stránka jsou ty drivey, tak bych ten první drive furt docela narvala. Ale pak by přešlo zásadní rozhodnutí na té druhé ráně, jestli se mi statisticky vyplatí mít větší počet těch birdie, třeba z 10 pokusů, když půjdu tou ranou až na green nebo ke greenu, anebo jestli si přehraju přesně ještě někam blíž a pak využiju svoji druhou silnější zbraň, což jsou ty kratší hole, ty wedge. A jestli si budu třeba schopná víckrát přehrát k jamce z té fairway tou delší ranou trošku.
1: Co máš radši, krátkou hru nebo dlouhou hru? Rozděluje se to takhle?
0: Jo, dá se to tak rozdělit. A to je těžká otázka. já si moc ráda hraju s tou krátkou hrou, protože tam je obrovský jakoby prostor pro tu kreativitu. Akorát jsem zjistila, že pod tím tlakem občas je to ta hra, která mi trošku jako odpadávala. A zase při té dlouhé hře jsem si relativně jistá. Takže těžký a těžká volba.
1: Golf je často označován za jeden z těch mentálně nejnáročnějších sportů vůbec a Sára Kousková právě ukazuje, jak velkou roli hraje vlastně to nastavení vlastní hlavy. My po písničce se zaměříme na domácí vrchol sezóny na Beroun.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes s českou golfovou jedničkou Sárou Kouskovou. A už za několik dní ji fanoušci uvidí na turnaji Tip Sport Czech Ladies Open v Berouně. Juhu! Sáry, jak se těšíš?
2: Těším se moc. Pro nás je to vždycky každý rok takový malý svátek golfovej. A tím, že se člověk může poprvé vlastně a jedinečně během té sezóny ukázat doma před domácím publikem, tak je to prostě speciální.
1: Já jsem se před pár lety byla podívat v Berouně. Byla tam krásná atmosféra, opravdu krásně zorganizovaný turnaj. Je tam celkem dost nablízko těm hráčkám. Mě překvapilo, jak vlastně blízko je člověk, to byl můj první a jediný golfový turnaj, jak blízko seš těm hráčkám třeba při tom odpalu. Jak já jsem měla konkrétně teda malou dceru v té době, tak to bylo úplně jako, jsem úplně ve stresu, aby neudělala žádný zvuk, že opravdu tam přijde taková ta tabule, ticho a teď najednou to nejde to dítě. Jak příjemný je mít v zádech tu českou kulisu, ty diváky, ty lidi, kteří opravdu jako s tebou Češkou jdou prostě jako celý to hřiště, to vím, že prostě to bylo vidět na tom hřišti, kde šly nějaké ty cizinky úplně sami třeba. A pak ten dav, jak moc je to příjemný.
2: Já mám teďka, jsem teďka mi naskočila husina trošku, ne, je to krásný, samozřejmě člověk má takový zvláštní pocit, když samozřejmě kolem něj jsou všichni ty lidi, je to tak jakoby, přemýšlím vždycky o tom, jestli mě to začne jako svazovat nebo víc jako nabuzovat k lepšímu výkonu. Zatím jsme u té druhé části, že mě to nabuzuje jako hrát líp a vždycky se snažím právě ty rány jako přetavit spíš v to pozitivní a myslím, že se to docela daří. Ale samozřejmě mít tlak od těch diváků, jako už od první jamky vlastně po celou dobu, tak mi to vždycky pár těch ran jako trvá, než to ze sebe schodím a začnu si to užívat. Takže většinou ten začátek je pro mě takový jako hodně důležitý, abych tím prošla jako v klídku, ale jinak je to nádherný, protože samozřejmě člověk pak je schopný hrát i rány, o kterých se mu trošku jako nesnilo, protože ta atmosféra, ty lidi ho tak jako krásně jako ženou do toho flow a je to skvělý, no.
1: Naprosto souhlasím. Já jsem si úplně představila sebe jako v tenisovém podání a říkala jsem si ten stres a ten nerv, se kterým člověk jde na ten kurt, je strašný. To je normálně na zvracení mi vždycky bylo, jo, úplně. Ale pak prostě člověk trefí první míč správně, slyší ten ohlas a úplně to z něj padne, úplně jde v té euforii a už o to jenom žene. Takže tohle ti přeju, aby se ti povedlo hned od první rány. A třeba od druhý.
2: Děkuju.
1: Klidně.
2: Tak já sundám tu husí kůži za chvíli.
1: Ty jsi si letos dala před Berounem měsíc pauzu od turnajů. Proč právě tohle rozhodnutí?
2: Myslím, že i co nás naučili loni majory, když se k tomu vrátíme, je, že jsem v tom středu sezony byla už relativně taková unavenější, nebo bylo toho hodně, ten program byl nabitej. A tím, že jsme nevěděli předtím, jestli si ty majory zahrajou, tak jsme hráli předtím turnaje, jako kdyby nebyly ty majory, ale tím, že do toho pak naskočili, tak se ta sezona trošku nahustila. Přesně tak. A tím, že jsme se letos na to mohli připravit, tak jsem si říkala, že si potřebuji jenom jako dobře zatrénovat, ale odpočinout před tím letem, který bude nabitý. Takže jsem to využila i právě s tréninkem na Berou, na všechno to do sebe. Myslím si, že zatím hezky zapadá a jezdím teďka trénovat do Berouna a těším se na to. No. Jsem ráda, že i pro sebe tak můžu vzít tu přípravu hezky jako zodpovědně. Tak.
1: Je to výhodou velikou mít šanci na tom hřišti trénovat? Asi jako blbá otázka, ale jako evidentně, že?
2: Je to tak. Samozřejmě to hřiště se mění v čase tím, že to počasí přesně má na to velký vliv, tak uvidíme, jak třeba hodně bude podobný tomu týdnu, který následoval
1: vedro.
2: Přesně tak, takže to hřiště by mělo trošku proschnout, což po těch deštích, kdy teďka je trošku měkčí, by mu prospělo. Tak uvidíme, jaký to bude, ale samozřejmě to, že člověk zná My už jsme ten Beroun hráli hodněkrát a v různých jako podmínkách, takže si myslím, že to hřiště zmapovaný máme docela dobře, ale třeba na těch greenech jako jsou místa, kdy člověk furt neví, kam ten míček zatočí, takže čím větší jako zkušenost na tom hřišti má, tím si myslím, že lepší.
1: Teď mi úplně skočila do hlavy otázka odinut, ale já si úplně představím, moje rodiče hrajou golf, oba dva, naprostý nadšenci, konkrétně táta, takže vlastně obden slyším jako dneska jsem na Karlštejně, dneska jsem tamhle. Taky tam právě někdy je to, dneska jsem v Berouně. A je možný ti tam jako během dne, když ty jdeš, to tréninkové hřiště, tak jako když sama ve flightu předpokládám, ale před tebou a po tobě jdou normální smrtelníci, že jo? Takže jako máš to nějak vyhrazený, že třeba ty musíš jít daleko rychleji, než třeba můj táta, který má ale single handicap, bacha jako.
2: Bacha.
1: No, takže jako pořád jako, jak tam na tebe ty lidi můžou koukat, ne asi?
2: Můžou, jako pro nás je to takový specifický, my nemáme žádný svoje jakoby dedikovaný místo, kde se připravujeme právě tím, že si třeba chceme vyzkoušet nějaký jiný hřiště, tak se objevíme různě a trénujeme samozřejmě, kde
1: a
2: se dá.
1: A pak lidi koukaj.
2: No, jako já s tím tak trošku jako furt boju, že se tak jako stydím tam chodit, jestli na mě bude někdo koukat a mám to bohužel už od malička, kdy jsem se třeba jako chodila vždycky rozcvičovat někam úplně jako pryč a stranou, protože mi to přišlo trapný, že se rozcvičuju, ale vlastně jsem to chtěla dělat, tu rozcvičku, protože to bylo důležitý. No a teďka jako to postupně se snažím jako odbourávat, postupně člověk potřebuje mít nějaký jakoby klid na ten svůj trénink, ale zároveň jako potřebuje tam být v tom plenéru, takže to tak je, ale je to jako roztomilý, pak samozřejmě, když za tebou ty lidi přijdou a chtějí tě podpořit nebo říct nějaký jako slova podpory, tak je to hezký.
1: Tak to mi pak musíš jako sdělit nějaký tajný čas tréninku a pošlu tam mámu. Co by podle tebe měli fanoušci, kteří golf moc nesledují, jako třeba já, a jenom tak zběžně ho znají, v Berouně zažít? Na co bys je tam pozvala? Prostě doražte a jděte s náma, nebo na co se tam můžou těšit?
2: Určitě. Já myslím, že si krásně zmínila to, že se dostanou fakt ohromně blízko. Já jsem o tom dneska ráno přemýšlela, na co bych diváky pozvala, tak je to přesně tohle. To, že můžou mít vlastně úplně tu základní vstupenku, kterou se dostanou do areálu, ale pak můžou se dostat na 2 metry k nám a myslím si, že to je jako obrovsky zajímavý tím, že jdou vlastně s námi to hřiště, tak je to i krásná procházka přírodou. Beroun je nádherný, co se týče těch výhledů, takže to je určitě boží. A můžou vzít celou rodinu, ten program.
1: Ty děti nechte doma, ty malí.
2: Ne, i děti samozřejmě. Ten program i okolo toho turnaje je jako bohatý. Dobrý jídlo, dobrý pití. Samozřejmě, myslím si, že panuje taková jako ještě ta naše samolepka, to, že třeba musí se nosit tričko s límečkem a nesmí se tohle a tamto, tak pro diváky to samozřejmě vůbec neplatí. A tím, že ten sport má nějakou etiketu, tak je to většinou, když člověk jde hrát, ale i ta se jako hodně uvolnila během posledních pár let. Ale samozřejmě divák může na sebe vzít všechno od šatů, českých vlajek, drezů a všeho, takže určitě bych spíš ráda pozvala na to, jaká je tam přesně skvělá atmosféra a že vůbec není čeho se bát, i když třeba golf vůbec neznají, tak je tam spoustu lidí, kteří jim rádi řeknou, jak to funguje a myslím si, že velmi brzo pochopí, co se děje.
1: A užijou si to.
2: Přesně tak.
1: Tip Sport Czech Ladies Open bude opět velkou událostí českého golfu. Letos opět v Berouně a jednou z hlavních tváří turnaje bude právě moje dnešní hostka Sára Kousková. Za chvíli se ale podíváme mimo hřiště, a to na její život v soukromí a na cestách. Počkejte s námi.

0: na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte ještě stále pořad na síti a mým dnešním hostem je dnes golfistka Sára Kousková, která většinu sezóny tráví na cestách po světě a často po jejím boku stojí i její partner Jakub Mejzlík. Sáry, Jakub je partner, manažer a caddy. A ta poslední funkce, ta mě zaujala, jak tohle propojení funguje. Asi dobře, evidentně.
2: No, skvěl. Ne, Kuba je mým takovým velkým, velkou oporou. Velký jako kámen vedle mě, o který se můžu opřít a řešíme spolu v podstatě úplně jako všechno. Mm-hmm. A na tom hřišti mě zná velmi dobře, takže ví, k čemu různě inklinuju a jak se chovám. Samozřejmě měl šanci mě jako poznat hodně a je hrozně zajímavý vidět, jak i tohle se proměňuje na tom hřišti, jak ta komunikace se vyvíjí mezi náma. A tak no, tak je to takový můj chodící terapeut na tom hřišti. Zároveň samozřejmě je schopný mi poradit, za tu dobu se toho jako strašně naučil. Takže tak.
1: Kde je ta hranice mezi tím pracovním a osobním životem? Dokážete si to nějak nastavit? Jste dva mladionký lidi, který opravdu spolu propojujou jako momenty obrovského tlaku, vyčerpání, nadšení, štěstí, smutku. Moc dobře to znám, pro mě jakoby jsem měla partnera, který tomu rozuměl, ale zároveň jsem měla ne manažera, ale trenéra, pak třeba kondičního, rozmělnilo se to mezi ty lidi. Vždycky to někdo ode mě schytal. Ale kde vy jako takový dva jako stěžejní body hledáte ty limity, kdy si prostě řeknete, teď je dovolená, teď už nebudeme řešit, jestli si správně jedla, správně spala, jestli jsem připravil ti všechny podmínky, co potřebuješ a tak.
2: No, je to dost šedá zóna, přesně jak říkáš, protože ten život, jako žijeme spolu a všechno tohle je jeho součástí. Takže vždycky, ale my je hrozně vtipný, my jako spoustu věcí analyzujeme i to vlastně, že pak analyzujeme to, co jak mluvíme spolu a to, co je potřeba si jako vykomunikovat, takže myslím si, že ta komunikace mezi náma je přesně ten jako základní kámen toho, kde to stojí.
1: Vy budete strašně připraven do nějakého potenciálního delšího vztahu, jako, nebo třeba rodinného života. To budete neuvěřitelně připraven, protože tohle jsou už jako docela situace, který se tím dají jako přiblížit.
2: Je to pravda a myslím, že si hodně rozumíme, takže si dokážeme spoustu věcí jako vysvětlit. A myslím si, že je jediný kritický období, který Kuba rád popisuje, a to je menstruace, kdy se mnou to opravdu jako trošku hází. A jsou to přesně ty momenty, kdy jako přestanu myslet trošku racionálně a Kuba to pozná. A mě samozřejmě naštve, když začne o tom mluvit, protože já to vím, ale nechci, aby mi to přesně takhle řekl.
1: Ano.
2: Takže
1: akord v těch týdnech, kdy je člověk citlivější, to
2: přesně tak,
1: nechci slyšet nic jiného, než to, co chci slyšet. A nevím, co chci slyšet.
2: A jo. A takhle, takže ten jako cyklus to trošku ovlivňuje. Samozřejmě pak přijde druhý období, to je ovulace a to mi říká, že jsem prostě jako na něj až přehnaně taková jako dominantní, takže se bohužel musíme malinko řídit tím
1: ženským cyklem.
2: Jak věci vnímám, přesně tak. Ne. A já to vůbec rozhodně nechci jako nějak zlehčovat tu situaci, protože přesně, jak říkám, ty hormony nás jako hodně ovlivňujou. Ale je to roztomilý, když přesně přijde na to, jak ty věci člověk vnímá v tom období.
1: Jako který, co ti přináší ten člověk, je to na tom hřišti, při té hře konkrétně, ne při příprave, ne při tím, teď už jsme opravdu tam, je to klid, je to rada, kterou u něj hledáš, nebo právě hromosvod?
2: Pro mě už od začátku to vždycky byla taková jako ten pocit toho bezpečí. A to pro mě bylo hrozně důležitý a věděla jsem, že vlastně ať se na tom hřišti stane cokoliv, tak Kuba tam bude a zvládnem to prostě. A myslím si, že to tam je pořád a i třeba v cestování, jak když cestuju s ním, tak vlastně vím, že i kdyby se stala ta největší jako katastrofa během té cesty, něco jsme nedokázali jako vyřešit, tak vím, že spolu na to jako vždycky přijdem. Mm-hmm. A to je vlastně hrozně osvobozující.
1: No je to hlavně krásný i pro budoucí život, takže vám držím palce. Golf bývá velmi individuální sport, ale i za úspěchem Sáry Kouskové stojí tým lidí. V poslední části se podíváme na budoucnost českého golfu a cestu mladých hráčů do světa.

0: pořad na síti na Radiožurnálu Sport a dnes byla a je hostem česká golfová jednička Sára Kousková, která sama prošla americkým univerzitním systémem a dnes patří mezi nejúspěšnější české profesionálky. A Sáry, jak zásadní byla ta zkušenost z Texasu, z univerzity v Austinu ve tvý kariéře?
1: Obrovská. Myslím si, že to byl přesně ten zlomový moment, kdy z toho přání se začala tavit jako skutečnost. Mm-hmm. A přesně tam jsem díky tomu, jaký prostředí a jak je to nastavený v Americe se sportem, tak jsem měla perfektní podmínky na to vlastně to začít opravdu tavit v ty reálie. No.
0: Mm-hmm. Doporučila bys to a začínajícím golfistům a golfistkám jít tou cestou skrz americkou univerzitu, kde, jak jsem se už tak i z dřívějších a jiných rozhovorů teda dozvěděla, že pro golfisty je to hlavně to podnebí tam, to prostředí a vlastně možnost toho tréninku skrz celou sezónu, skrz celý rok. Není to jak tady v Česku, kde opravdu trochu člověk bojuje v ty zimní měsíce. Doporučila bys tuhle cestu každému?
1: Doporučila, ale zároveň bych řekla, že určitě není pro každýho. Myslím si, že tím, že v Americe je obrovské množství možností, jak to studium se sportem může vypadat, tak je opravdu potřeba, aby člověk na začátku udělal co nejlepší volbu s co největším výhledem do budoucna na ty následující roky, aby si to jako dokázal představit. Samozřejmě spousta věcí se může i změnit, odejde kouč, odejde nejlepší kámoška z týmu a takové věci, ale opravdu, když si myslím, že člověk si to dokáže dobře naplánovat a dobře představit, tak je schopný udělat to rozhodnutí, ze kterého pak bude těžit ty následující třeba 4 roky. A já jsem měla obrovský štěstí, že vlastně to všechno bylo jako naprosto perfektní a ještě lepší, než jsem si myslela. A opravdu to prostředí, ale i ten tým a koučové byly jako úplně skvělý a posunulo mě to opravdu strašně moc dopředu. A je to jako těžký krok, samozřejmě člověk opouští tu svoji rodinu, to svoje zázemí, který má doma a musí si vlastně ho vytvořit sám, ale i toho mu vlastně strašně moc do života dá a osamostatní se, musí si zařídit všechno.
0: Naučit se jazyk,
1: přesně tak, pak mu z toho 2 měsíce drnčí hlava, protože to prostě jako bylo to náročný, ale zároveň dělá to, co miluje, když se vybere obor, který ho ještě baví, což v mém případě se opět jako blížilo 110% potenciálu, tak to bylo vlastně naprosto fantastický a strašně ráda na to vzpomínám.
0: Ty jsi nejen díky těmto zkušenostem, ale celkově díky studiu a díky znalostem dost proaktivní golfistkou a jsi taky součástí golfistů a golfistek, kteří založili Czech Pro Golf Team. Přibliž mi, o co jde a čeho potřebujete dosáhnout? O co vám jde vlastně touhle iniciativou?
1: Je to v podstatě teďka úplně na začátku, jenom sdružení nás 4 hráček, kteří jsme pod Victory VSC. A to byla taková jako příjemný start toho, že se můžeme takhle spojit. A už tím, že jsme spolu cestovali na turné předtím, tak jsme tomu dali jenom takovou jako formálnější linku a šetříme si spoustu nákladů tím, že ty věci děláme společně a pak si třeba můžeme dovolit sebou vzít trenéra a podělit si ho a tak. Takže to byl jeden z těch důvodů.
0: Praktický.
1: Praktický velmi. I třeba s tím, že budeme moc do budoucna cílit na nějaký sponzory společně, protože jako ženy a ještě individuální sportovkyně to samozřejmě máme v téhle sféře těžší, takže mnoho firm radši podpoří ten tým. Takže i z tohohle hlediska to bylo. A samozřejmě do budoucna myslím si, že spoustu zkušeností jsme nabrali, nejenom teďka v tom profesionálním světě, ale i třeba dřív během univerzity. A víme, že ten přechod je mezi profesionály jako obrovský náročný. Takže bychom chtěli pomoct jako i dalším třeba hráčům a hráčkám, který přecházejí nebo přemýšlejí o tom, protože si myslím, že jsme potřebovali doplnit to český prostředí o tenhle ten subjekt nebo element, který tam momentálně teďka trošku chybí. Takže doufáme. Je to takový velký sousto samozřejmě, protože během těch aktivních kariér, který teďka máme a všeho, tak máme malej týmeček lidí, který se o nás stará, ale myslím si, že je to jako hezká vize a uvidíme, třeba to nebude všechno hnedka na začátku, ale přijde to v průběhu let.
0: To bude Czech Pro Golf Team, takže určitě si zapamatujte tohle složení, protože naše dnešní hostka Sára Kousková bude u toho, je u začátku a já ti moc děkuju za dnešní povídání, za velký nalákání na turnaj v Berouně a budu ti přát hodně štěstí nejenom tam, ale i ve zbytku sezóny. Já myslím, že je to o štěstí, je to o lásce k tomu sportu a to všechno u tebe vidím. Takže děkuji ještě jednou, Sáry.
1: Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemný.
0: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Díky vám za poslech Radiožurnálu Sport a mějte hezký zbytek dne.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.